I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

v Laponsku žil několik týdnů. Mám tam i mnoho kamarádů, přátel, to teďka si píšem. Jeden z nich je Erky, civilizovaný, kdysi, když jsem se s ním seznámil, tak to byl student. Přesně ten kamarád, jaký já v cizině potřebuju. Člověk, který ví, že není třeba mě vodit po muzeích a galeriích a památkách, že si to najdu sám, že potřebuju takový, jo, prostě laponskou svatbu, laponské jídlo, laponskou školu, třeba sobí spřežení, že jsem mohl sám řídit a tak. Já jsem uměl nějaký laponský slovíčka, už a i zvyky jsem znal. On byl vždycky tak šťastný, když jsem něco jako řekl laponskýho, nebo že jsem něco věděl, on byl jak dítě. A já už potom ve své nadutosti jsem si ani neuměl představit, že bych snad něco nevěděl, tak jsem mi často předstíral, že něco vím a nevěděl jsem nic samozřejmě. A on mi jednou tak nadšeně říká, Peťu, to bylo jako Petře, Peťu, chceš vidět na papíry? Já jsem mu řekl, no samozřejmě, věděl jsem Kulovi, co to je. A řekl jsem, na papíry, kdo by nechtěl vidět na papíry? Teď jsem přemýšlel, co to bude. Strašně rychle mi ty oči jako lítaly, jsem si říkal, buď něco vytáhne z kapsy, anebo mě někam odvede, anebo mi představí člověka jménem na papíry, já to brzo pochopím a už budu chytrej. On mě naložil do autobusu, odjeli jsme asi 40 km za město Rovaniemi, kde jsme vystoupili. Autobus odjel a my jsme stáli doslova na místě, kde nebylo vůbec nic. Nekonečná sněhová pláň a on mě vlekl několik hodin tou sněhovou plání k místu, kde prostě zase nebylo nic než sněhová pláň a tam zapíchnutá cedule na papíry. No já tam teda stál jako úplnej kreteň a on mi ještě říká, tohle je na papír. A ukázal na zem. Já jsem řekl, úžasný. No to je něco fantastické. Tak tohle je na papíry. Teď mě to v té hlavě šrotovalo. Mně nic nenapadalo. A on dojatej říká, Peťu, málo tvých krajanů, málo lidí na celém světě se může pochlubit, že viděli na papíry. Já jsem říkal, to mě povídej, hele, to mě povídej. To já až budu vyprávět doma, tohle mě nikdo nebude věřit. Na papíry. Úžasný, já jsem tam stál, byste mě viděli v té pláni úplně sám, široko, daleko, jen mi dva. A na papír. Teď mrzlo, příšerně mrzlo. On mě do toho říká, Peťu, jestli chceš, můžem být tady, jak dlouho chceš. Já jsem říkal, prosím, prosím, ještě chvilku. Abych si to užil, to víš, na papíry. Nemám každý den. Až jsem úplně omrz, ale tak, že jsem měl omrzlý nohy, červený nos, rampouchy tady všude, tak mě zase vlekl zpátky na silnici, tam jsme čekali, pak nás vzal autobus domů. Neřekl mi, já jsem se už nezeptal. Viděl jsem na papíry, neměl jsem šajnu, co to je. Jel jsem domů, když jsem to vyprávěl, až po letech, představte si to, až po letech, jsem jednou otevřel přírodovědecký časopis a najednou jsem pochopil, co je to na papíry. Představte si to. To je severní polární kruh. Samozřejmě v létě tam je fura stánku, turistů, všichni se tam fotějí, to je nádherný poutní místo. Samozřejmě v zimě tam přijede akorát vůl z Prahy.

tom šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund v obchodě.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý v opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí

Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat. Já

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: tak jsme jeli do Chateauneuf du Pape, to je 10 km před Avignonem, takhle doprava. A to je nádherná krajina a nádherný hrad. Tam sídl papež, jak název praví, papežské víno, že jo? Tam sídl papež v době, kdy církev měla dva papeže. Byla stejně zajímavá doba, jak se to rozdělilo a teď jeden obvinoval druhýho z kacírství a ten za z toho a neuznávali se.
1: To je... tři papeže,
0: já vím, tři papežové byli. To je právě podivný, jak může vzniknout v takový jednotný koncepci trojí hlava a teď navzájem se nenávidějí. A ten právě jeden bydl v Avignonu a na toho vzpomínám nejradši, protože založil vinice. To byl asi z nich nejmoudřejší papež, ten založil vinice. O těch druhých nevím, co v té době založili. Několik požárů. A dokonce kolem lidí, jak je známo. A tak tam jsme se zastavili a já jsem s drzostí vlastně jen českému turistovi vešel do sklepů šatonevských papežského vína a tam seděl pán, který něco počítal, asi inventura byla, a já mu svou francouzštinou vysvětlil, tedy, že jsem z Československa a že chci koupit nějaké víno. A on tedy v domnění patří, že někdo přijel udělat z Československa objednávku, tak přivolal slečnu nějakou a říkal, tenhle pán je z Československa a chce koupit víno. A slečna mě vzala do sklepu, kde jsem skoro se rozplakal, protože tam byly kilometry vína, tedy sudů, flašek, všeho možného. A tak jsem procházel těmi sklepy s takovým dojetím skutečně poutníka, který narazil na svaté místo a ta slečna mě přilákala k takovému stolečku, nalila mi skleničku, podala, já jsem řekl, a votre santé, vypil jsem to. Ona to tím též vínem vypláchla, vylila, já jsem okamžitě propočítal, co to asi stojí, jo, to jedno deci vylitýho vína. A ona mi nalila druhou skleničku, tak jsem ji zase připil. A při pátý nebo šestý skleničce povídám, moment, co to slavíme. A ona říkala, nic neslavíme, já vám dávám ochutnat, abyste si vybral ročník, který máte koupit. A já jsem říkal, tak to jste ovšem neřekla, tak znovu. Tak jsme tam nádherně ochutnávali, tak jsem potom koupil k jejich velikému překvapení tři lahve toho nejlacnějšího ročníku. Ale musím přiznat, že se chovali výborně a přesto jako mě nádherně to a byli hodní na mě. No. Tak jsem je přivez potom do Československa, ale hlavně jsem si přivezl relikví kořen vinné révy ze Chateauneuf du Pape. Takový nádherný, vyhozený byl už z vinice, uschlej kořen, překrásně prokroucená taková révovina. Ale právě tuhle révu mě našel celník náš na hranici v kufru. Zvedl kufr a tam viděl na kořen. Říkal, co to je? A já, protože vždycky říkám pravdu, jsem řekl, to je kořen vinné révy ze Chateauneuf du Pape. A ten celník na mě kouká a povídá, a vy si myslíte, že se vám to tady ujme? On měl strach, abych neohrozil mělník produkci. No tak to tedy bylo, tak jsme se vrátili potom i s těmi vrtochy, i s tou kapotou a v obojí už nemám. Vzpomínám někdy na Oktávíny vrtochy. Tak další dotaz si dáme, že? Prosím.
2: Vy jste byl v Marseille, ochutnal jste bujabézu.
0: Bujabézu, můžu jít k vám? Bujabézu jsem neochutnal, vážená slečno. A je to chyba, protože člověk má ochutnat všechny bujabézy všech krajů. Totiž má jíst to, co se v tom kraji dělá. Já myslím, že když už se cestuje, tak se má poznat nejen jiný kraj a jiný mrav, ale taky jiná kuchyně. V tom je taky smysl cestování. A já myslím, že čeští turisté dělají chybu, že všude požadují knedlíky. A zlobějí se vždycky. S Čedokem se zlobějí, že nejsou knedlíky, že není, že jo? Vy jste byl teď na Sicílii a taky se zlobili Češi, že jo? Jste říkal.
3: Dostali jsme chobotnice. Mě to moc chutnalo, ale mezi lidem bylo pobouření.
0: Jo.
3: Žádný chobotnice.
0: Vepřový.
3: Vepřový.
0: A přitom to prase je ošklivější než chobotnice. Kor ve vodě. No já jsem jedl chobotnici, ale netušil jsem, že to je chobotnice. Dozvěděl jsem se to až druhý den, že to byla chobotnice. No taky to byl šok. Protože ona ty

0: misky, ne po sobě, nýbrž najednou. Přinesou asi 23, 25 misek, to jsou takový kaše, různě říká se tomu taheny, a to je třeba, nevím, zelenina, maso, ryby, koření, nejrůznější věci, saláty takový. A k tomu se fasují takový veliký placky. A ty placky se ulamují a z těch tahen se bere a do jeden druhý mu to podává přes stůl a rože ochutnej tohleto a tohle. 23 mis tam bylo a ani jedno mě nechutnalo.
1: Je prosím vás něco, co vám tak jako vysloveně nechutná?
0: No to ano, jsou takové věci. Já například svádím takový marný boj sám se sebou s olivama. Já jsem slyšel, že olivy jsou strašně zdraví. A jsou lidi, jsou na ně fanšbekři a mají rádi někteří. A já bych je rád se naučil jíst olivy. A bojuju se svým vlastním tělem a se svým vlastním tedy ústrojem, svým chuťovým a nejsem schopen si na olivy zvyknout. No to je opravdu jiná chuť a mě to vadí. Ale snažím se přemoci se a na ty olivy si navyknout, protože člověk by měl lámat svůj vkus, víte, nejen v jídle, ale i v kumštu třeba. Když člověk nemá něco rád, tak by měl se donutit, říct nic, musíš to ochutnat, musíš tomu přijít na chuť, takzvaně. I když to jde těžko, někdy. No u mě s olivama rozhodně.
2: A jsou třeba nějaký dopravní prostředky, který nemáte rád?
0: Jo, takhle dobrá. No tak já už jsem zažil kdeco, já jsem třeba, jako mladý jsem cestoval hlavně kolmo. Já jsem byl vášnivý cyklista a já jsem jezdil daleký trati, já jsem až do Beskyd, tenkrát jsem měl právě z Plzně, to je velice daleko, jestli víte, kde je Plzeň, jo? A kde jsou Beskydy?
2: Beskydy to vím.
0: To vím.
2: To jsou na Moravě. To...
0: No a tam končí vaše znalosti, ano. Tak Plzeň je naopak v Čechách, jo? A potom jsem tak rád cestuju letadlem. Nejhorší dopravní prostředek, který já bych si mohl tedy vybrat jako příklad, je velbloud. Já jsem jel na velbloudu asi 8 metrů. A to je obrovský, že oni na tom jezdí i veliký vzdálenosti. A tryskem, oni mají celý vodíly jezdecký a tryskem na velbloudu. To je strašný na velbloudu. Protože on, ten Arab ho donutí, aby si leh kvůli turistovi. A teď ležící velbloud, že člověk na něj nasedne, tedy nějak se uvelebí mezi ty dva hrby a teď ten velbloud leží a vstává tím způsobem, že napřed vstane na jedny nohy, takže vy padáte dozadu a sotva se zachytíte, tak on stane na ty druhý a padáte dopředu. A teď jde, a to je jako když vás posadí do přístroje, a který s váma dělá takový různý pohyby a vyzvedne vás to zase dolů a to. Já byl nervózní. Já bych na tom nedojel ani do Průhonic. Ne, na velblouda už nikdy. Nikdy. Ne, to už ne.

0: Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved, od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jibijou,
1: jibijou,
0: a taky zruší.

Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

okamžiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě

nic. Co nemají fištrón, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

0: neumíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: Vstávat a cvičit, anebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Obálce čbán a květina a list v němž ptá se

Vážení přátelé, já bych si dovolil říct to asi takhle, oni zde hovořili o mém potenciálním talentu, já bych to rozebral, tu situaci. No podívejte se, já nejen, že jsem potenciální talent, ano, nebo přímo zpěvák, co budeme šlapat kolem kaše, ale já jsem se v poslední době ještě vrhnul taky na přednášky. No, byl jsem o to požádán, právě nechci jmenovat, ale například taková Jana Koštýřová, pokud si dobře pamatuju, z Kroměříže, tak ta mě žádala, abych přímo už zanechal zpěvu, že ano, a radši se vrhnul na ty přednášky. No podívejte se, dnes bych se do toho obul rovnou, jak zašít sobě punčochu, když díra leze ven. Je to první téma, které jsem zvolil. No podívejte se, přátelé, jak na to. Nejprve se porozhlédneme, že? Zdali máme manželku. Když manželka chybí, provedeme operaci sám. Tak jak na to? Vezmeme do jedné ruky jehlu, že ano? A do druhé nic. Teda nic. Chci říct nic. Ano. A plivneme, přátelé. My plivneme na konečky, že ano? Tedy prstů, na konečky prstů. A my zažmouláme libovolný, řekněme, třeba tento konec nítě tak, aby byl, jak my říkáme, nikdo neví, že ano, homogénní. A to je jedno. A nyní se díváme do ucha, co tam máme, abychom mohli prorazit z jedné strany tam a z druhé zpátky ven. Ano. A zase plivneme a zase zažmouláme, aby vzniknuvší chuchvalec zabránil, aby tam ani zpátky. A nyní k vlastní díře. Ta díra, to je pro nás filozoficky vzato, že? Určitý prostor, kde momentálně není nic. Nic. A my musíme dosáhnout toho, abychom postupně, až mi ten prostor začne obklíčovat, aby tam nebylo, ale už vůbec nic. Tak jak na to. Taky si vezmeme náprstek, že ano, radši na všechny prsty si narveme náprsky, radši i u nohy, taky něco na sebe, protože zimní kabát raději bych doporučoval, protože, přátelé, my zde máme krevní oběh, že ano, který kolotem, klokotem nahoru dolů pata špička celá noha, ano, občerstvuje všechny okončetiny, že ano, jehla, která přiznejme si to otevřeně, nemá žádný rozum. Jo? Vniká do tělesné dutinky a to ostrým hrotem napřed, že ano? A ještě nakonec by se nám mohla zúčastnit obíhačky. Že? A ještě a mohla by nás taky píchnout, pěkně píchnout. No tak, tak to bychom jistě neradi naše počínání korunovali. A nyní dále, taky se do toho dává takový hříbeček, teda, to nevím na co. No ne, ale dává se to do té punčochy, proč ne, že ano. No tak, ono taky, nebo sušený. No ono to přeci jenom ochutí, když to tak vemete, no že to má takový jiný šmak. No. No a nyní dále. Ta díra stále ještě zeje. A my ten prostor začneme obklíčovat. My nabodneme oko, jedno oko, druhé oko, podle toho, kolik jich máme, že ano? My ty oka k sobě přimuřujeme, že ano? My vidíme, že vítězíme. My nakonec ještě zvítězíme, nakonec natáhneme punčochy a pak ještě taky někdy natáhneme bačkory. A je to vítězství člověka nad dírou. No, tak už to nechte. No a
nyní bych ještě kvůli vám poslední větu skoro bych neřekl. Jsem chtěl říct takové poučení, že ano, jako v každé bajce, ještě lepší je, když máme šicí stroj, nebo ještě lepší je, když máme manželku, to je vůbec snad, to je, a o tom nebudu, ale nejlepší vůbec ze všeho je, když máme manželku, švadlenku, madlenku.

Tvýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali voleně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, na jí tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár hrálo pokr, ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstou, mě vstal a podělhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zen, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc, mých pobouchač se sláchal, ale já jí měl dřív, stál jak solnej slouba, pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí,

a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

poslední prázdniny, bratře, akorát skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát vojenský vejložky, jak saze černý. My jsme pak po vojně

tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát, zableskly výstřely, po krku skočil pes.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším. Když ti slzy stojí v očích, já ti je osuším.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku místy polojasno, postupně čekáme více oblačnosti a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě vyšplhají až na 25 stupňů Celsia.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože lesy dlouho zely prázdnotou kvůli suchu a horkému počasí. Ačkoliv podmínky pro růst hub podle meteorologů nejsou příznivé, lidé z různých koutů republiky hlásí opak. V posledních dnech hubařské skupiny na sociálních sítích zaplnily nadšené příspěvky, že konečně rostou. Lidé se chlubí hřiby a domů si z lesa nosí plné košíky. Je tedy čas vyrazit na houby. Na druhou stranu lidí, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá. Minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, z 20 na 25%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech velmi špatná. V Brně budou mít nové zdravotní středisko.
2: Na Dořanském náměstí v Brně vyroste moderní zdravotnické středisko. Součástí nové budovy bude také pošta s pekárnou. Stávající objekt čeká demolice. Dům zdraví vyjde na necelých 200 milionů korun. Moderní komplex bude zahrnovat ordinaci všeobecného i dětského lékaře, zubaře nebo dentální hygienu. Projekt zahrne úpravu parkoviště a přibude kavárna. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Praze se kontrolují elektrovozítka. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
3: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, a to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu a na třetí příčce figuruje Francie. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Ráno bude moudřejší, zpíval Michal Tučný. V mém případě by se to dalo říct, že je to taková jako
1: ráno?
0: Věta útěchy v mém případě, protože má situace je neměnná, ať je to ráno, v poledne, odpoledne či večer. Je to takové konstantní bezmouder. Ne?
1: Neřekla bych.
0: Chceš mi polichotit?
1: Ne, chtěla bych říct, že je to vlastně horší a horší, ale,
0: jo,
1: ale ty jsi si myslel.
0: K tomu jsem ještě naivní. Děkuji.
1: Ne, tak po ránu tě nechci zlobit. Ale vám všem přejeme krásné dobré ráno, jestli to máte podobně jako vládě. S tím se nedá nic dělat, to tak máme každý.
0: Já jsem ale šťastný, víš, mě nic nechybí. Já jsem v tom svém vesmíru.
1: Ale to samozřejmě je taky v pořádku.
0: Děkuji.
1: Tak my ti to možná někdy i trošku závidíme. Krátce po 6. hodině raní vás od mikrofonu zdraví Vláďa Vlach a Katka Čepelíková. Máme úterý 21. července a svůj svátek slaví vítěz. Znáš nějakýho Víťu?
0: Znám Víťu, Vítězslava znám, ano, je to jeden případ, kterého znám a přeji mu všechno nejlepší.
1: Je to případ?
0: Je to jeden. Jedno jméno jsem chtěl říct, nemohu vzpomenout na vhodný ekvivalent.
1: Je to takový případ. Taky znám Víťu, filmového Víťu, Víťu Jakoubka.
0: To byl taky Víťa Vávra svého času zpěvák, že?
1: Pamatuješ si Víťu Jakoubka?
0: Ne.
1: Ne, tak určitě k tomuhle filmu se dostaneme. Krátce po 6:30 řekneme si, zatím můžete přemýšlet, o jakého Víťu Jakoubka jde. Možná, že už víte na první dobrou, ale dostaneme se k ním po 6:30, protože to budeme oslavovat nejenom Víti, ale také všechny Vítězslavy, protože i ty mají dneska svátek.
0: Tak, ať se vám dobře posloucháme, na tu padla Kačka a Vláďa, já to zopakuji pro jistotu, teď už Jura Pařez, pozdní sběr. Konečně veselý blues.
1: A budou i buty nad stádem koní, tak vám přejeme hezké úterý.

0: jak to vypadá teď v 6 hodin a skoro 15 minut ve vysílání Country Rádia, tak my tady máme vedro jako v peci, ano, musíme si trošku ubrat teplotu. Vy si nemusíte ubírat teplotu, zejména tady, pokud se vyskytujete v jižních Čechách. Stačí si prostě otevřít okno, protože vy máte po venku kolem 7 stupňů Celsia, jo. Ale to je také jako pěkné, musím říct, že kdybyste si představili teďka mapu České republiky a takhle ji rozpůlili, jo, horizontálně, no, tak vlastně ta jižní část je kolem 7 stupňů a nahoře, na tom severu, je kolem 12. Fakt je to normálně takhle, jako kdyby si rozřízl tu republiku.
1: Což je ale zvláštní,
0: prostě,
1: že jo?
0: Je to zvláštní, no, no, no, prostě, no.
1: No a klasický souboj Kvilda, Jizerka, jak to vypadá?
0: Kvilda, Jizerka, tak jsi mě trošku zaskočil. Já teď aktuálně vidím, že na Kvildě jsou minus 2 stupně Celsia. Jo, a když je teďka Jizerka, tak je na Jizerce 8.
1: Minus nebo plus?
0: No plus.
1: Jo, takhle. Tak
0: minus 8 jako v létě, to už teda
1: vyhrála,
0: fakt je, to už by bylo peklo.
1: Pro tuto chvíli. Co nám nabízí aktuální silnice? Jedna z těch nehod se nám vyskytla na D1, je to 127. kilometr ve směru na Prahu. Je to u Kamenice, takže jezděte opatrně. My si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia.
0: Tak tohle už je Faith Hill. Možná poznáváte podle těch prvních tónů písničku Piece of My Heart.
1: Hezký poslech přeje Kačka Vláda.
0: Za chviličku se mrkneme na počasí.
1: To bude fajn.
0: No, podrobně.

0: je a bude.
1: Přesně ve čtvrt na šest sluníčko vstávalo, takže to znamená, že už nějakou tu hodinu a 4 minuty pobíhá po obloze a říká si, co já tady dneska budu dělat.
2: Ježíš, no bude na nás svítit, my mu odpovíme absolutně lapidárně.
1: Jaká je dneska náplň mojí práce? Možná, že vstávalo tak brzy, víš, že je z toho celé takové vykulené ještě. Zapadat každopádně bude do Hajan 2 minuty před hodinou 21.
2: To já už budu dávno spát. Tak uvidíme, jak je to s rekordními teplotami. 9,1 stupeň Celsia nejchladněji bylo v roce 1996, o 2 roky později v roce 1998 pro změnu nejteplej to meteorologové naměřili 36,1 stupeň Celsia.
1: Tak někdo chodí se slepicemi spát a ty chodíš před sluníčkem.
2: No, jitřenka, až kohout zakokrhá.
1: Tak se mrkneme, jak to tady vypadá s těmi teplotami. Takhle pranic se nezměnilo od dob, co jsem o tom hovořila, když rozřízneme republiku na půl, to znamená zhruba někde od Aše, dejme tomu po Ostravu, tak ta jižní část, ta je kolem 8 stupňů, nahoře 12.
2: Tak nejvyšší.
1: Nejvyšší, to je předpověď.
2: To je předpověď, ano, tak já to trošku budu specifikovat, protože ty nejvyšší teploty, to by nás i vás, naše posluchače Country Rádia, mohlo zajímat, budou v rozmezí od 19 do 23 na Moravě 25, v tisící metrech na horách kolem 14 stupňů. Zpočátku bude většinou polojasno.
1: Mrkneme se i na středu, tak ta by měla být většinou polojasná, od severu bude postupně oblačno až zataženo a ojediněle později večer nás čeká i občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
2: Na proroka Daniele nalijte též do mandele.
1: Čeho?
2: Já tomu nerozumím, ale je to jedna z pranostik vztahující se k 21. červencovému dně.
1: Já mám ještě lepší. Ano. Na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Mhm.
2: Tak, ani jeden z nás není moudrý, tak si dáme raději muziku. Rostia Fischer.
1: Hezké ráno.

0: pospíš, lásko.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se pojďme v 6 hodin a 28 minut podívat za dopravou. Koleje nám nabízí vlakové výluky, to je taková klasika, Brno, Ivančice, Přerov, hranice na Moravě, anebo také Starkoč, Jaroměř. Tady budete muset využít náhradní autobusovou dopravu. Jak to vypadá na silnicích? Nehoda se stala na D1 na 127. kilometru ve směru na Prahu. No a ještě se podíváme do Zlína, tady se havarovalo na třídě Tomáše Batě. Tak jezděte opatrně, no a popůl, to už se podíváme do kalendáře a připomeneme si dnešní oslavence. Šťastnou cestu, krásné ráno.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků, není snadné.
2: Nevím, kde jsem hotel non-stop tenkrát vzal. Je štěstí, že mě zastavil, vždyť já už málem spal.
0: Můj recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím country rádio.

0: Už léta jezdím bez nehod. S Country Rádiem. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 21. července se vypravíme s Milanem Daňkem za indiánskými kmeny napříč Amerikou.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou měl kabinet projednat včera, záměr vypadl. Řada měst v Chorvatsku postihuje návštěvníky, kteří se procházejí v centrech pouze v plavkách. Kdo se vydá do ulic nepřiměřeně oblečený, může dostat i několika tisícovou pokutu. A datová schránka je dostupná na nové adrese. To může být komplikace, hlavně pro ty, kteří mají v prohlížeči uložené heslo. Stát doporučuje využívat identitu občana, tedy například bankovní identitu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. Odpoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na Moravě až 25 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
3: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

duchu zase šlapal suchou dráhu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti

0: Dnešek v kalendáři.
1: V kalendáři máme dneska 21. července, to znamená, že svůj svátek slaví Vítězslav, jméno, které má slovanský původ a vykládá se jako slavný vítěz nebo ten, kdo je slavný svojí mocí. Sloveso vítati se totiž může ze staroslovanštiny vykládat jako bydlit nebo vítati, jo? Takže prostě člověk, který, já nevím, možná jako vítá, že má nový byt třeba.
2: Pak když je dneska Vítězslavům donesete nějaký dárek, tak vás uvítají s otevřenou náručí.
1: A nechají vás u sebe bydlet.
2: Přesně tak, ano. A nemusíte v podstatě nosit vůbec nic, protože podstata tohoto jména je vítání.
1: Ano, takže slavící a vítací Vítě má dneska svůj svátek, tak přejeme všechno nejlepší. V Česku jich je 10 tisíc.
2: Dalida, to je jméno, které je dnes spojeno s kalendářem s 21. červencem. Jedná se o ženský křestní jméno, ale nejasného původu, které může souviset s biblickým jménem Delila, nebo mít také hebrejské či italské kořeny. Nejznámější notis nositelkou byla slavná francouzská zpěvačka a herečka italského původu vlastním jménem Liolena Christina Giortini. V Česku je toto jméno velmi vzácné.
1: Tak dneska také slaví Olivier nebo Oliver a v Belgii mají den nezávislosti Belgie.
2: Pozor, a co je důležité pro všechny mlsouny, dnes je Národní den zmrzliny, ten byl vyhlášen ve Spojených státech, jeho historie sahá do roku 1984, kdy americký prezident Ronald Reagan vyhlásil červenec národním měsícem zmrzliny a 15. červenec národním dnem zmrzliny.
1: No vidíš, a my ho přesto slavíme 21. července.
2: Tak, důležité je, že je co oslavovat, zmrzlinu máme všichni moc rádi, tak si užijeme, i když dneska je venku počasí chladnější, ale my to dáme.
1: Ale to je přece úplně jedno. Zmrzlinu můžeš jíst v jakémkoliv počasí. I klidně teď.

0: Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí, krásné téma pro skupinu Rangers samozřejmě. Pro téma této písničky jsme zvolili, když je tady řeč o měsíci, i počasí, které nás aktuálně venku v tuto chvíli čeká. Také se podíváme na dopravu. Tím jsem ti to malinko nadhodil. Je někde nějaký problém, Kačko?
1: D1 127 km ve směru na Prahu, tak právě tam se bouralo. Nákladní vůz tam má nějakou kolizi, tak počítejte s tím, že tam je nějaké mírnější zdržení.
0: 19 až 23 stupňů Celsia, to je prognóza na dnešní den. Teď po ránu to vypadá o něco chladněji. Od 7 do nějakých 12 stupňů se pohybují teploty po venku v rámci České republiky. Když se podíváme na piktogramy, všude svítí sluníčko s výjimkou severočeského kraje, kde se objevuje nějaký ten mráček.
1: Tak sluníčko i mráček.
0: Sluníčko i mráček současně.
1: Dobře, tak tomu rozumí i malé děti, že těmto piktogramům i
0: vládě. Proto jsem si to otevřel. Ano, no, pro mě je to takové čitelné, srozumitelné, takové dětské, milé, příjemné.
1: Jasně, žádná písmenka, věď jenom obrázky.
0: Ne, jenom obrázky, no. To mě baví.
1: Dobře, teď už byli Nelson na Made in Texas v našem vysílání v 6.43.
0: No a za chviličku někoho z vás budeme probouzet s krásným probouzecím přáním.
1: Tak budou to narozky nebo svátek?
2: Car. I was born beneath that old lone star. I hit the ground picking this old guitar.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: Je 7:15 a my teď budeme probouzet Rosťu, respektive Ilona ho bude probouzet. Je no, to tak, nebo obráceně?
2: Je to obráceně.
1: Je to Rostě obráceně.
2: Probouzí Ilonku, protože Ilonka má dnes narozeniny, ale já si myslím, že to se nevylučuje, protože ta vazba a ten vztah mezi nimi je tak krásný, že i od Ilony, která je probouzená, by mohlo přijít něco tak krásného, pozitivního pro Rosťu.
1: Jo, myslíš, že by si to mohli jako vrátit?
2: Já si myslím, že ano, protože až nám zvednou telefon a dovíte se, milí posluchači, jak na ní myslí, tak si myslíme, že je to opravdu oboustranné.
1: Dobře, takže teďka teda voláme Ilonce.
2: Ano, a Ilonka nám telefon evidentně nebere, možná je v obětí úrosti třeba nějak a jej to líto, aby...
1: Ježiš, ty moc fantazíru,
2: jo, to jako nějak napadlo.
1: Takhle po ránu, já si myslím, že po ránu má každý spíš šrumec, než by se tady někde tulil.
2: Tak nevíš,
1: teda.
2: Že jo? Tak prostě evidentně nechce pustit ze svých osidel.
1: Říká si, neber to, ještě tak, to neber.
2: Dobře. No, já si myslím, že bychom se mohli dostat primárně k tomu přání.
1: Tak ty to chceš prostě přečíst, nikým nechceš mluvit.
2: No, já bych chtěl s Ilonkou mluvit, co na to potom řekne ve finále, ale tady evidentní prostě, že ten Rostěj nepustí k tomu telefonu.
1: Co? No dobře, no tak dobře, no, tak pojďme si přečíst
2: dobře.
1: Přání.
2: Tak, milé Country Rádio Kačko Vláďo, dnes má narozeniny můj miláček Ilonka s přáním. Lásko, přeji vše nejlepší a věř, že jsi pro mě neustále ta, se kterou mohu jít do jakékoliv nepohody. Půjdu s tebou kamkoliv a to třeba i cestou blátivou. Proto jsem vybral píseň od kapely Pacific, Blátivá cesta.
1: Tak možná mají holiny, tak co by nešli blátivou cestou. Tak, škoda, že jsme se nedovolali, mohli jsme se dozvědět něco víc, ale tak to někdy ano. Prostě dopadne.
2: V každém případě i my z Country Rádia přejeme všechno nejlepší. Užívejte si romantiku a kapela Pacific s Blátivou cestou je připravena právě teď.
1: Tak hezké ráno vám všem.

0: vezmu si páže.
1: Ano, jak zákon káže.
0: My bychom tady mohli
1: obejdu rýmovat. Stráže. A to bude koukat páže, že? Z no pláže.
0: No my bychom tady mohli pokračovat, nám to docela jde.
1: Ano.
0: Tak před 7 hodinou si dáme ještě vandr do 50. To už rýmovat teda nebudeme, ale po 7. bychom mohli, co? Po 7. bychom si mohli zase ukousnat.
1: Mohli bychom si udělat takovou 60-minutovou rýmovačku i v rámci dat v datech, že třeba?
0: Jo.
1: Zkusíme to?
0: No tak zkusíme. A po 7. si pustíme nějakou pěknou muziku, ano, kterou bychom taky mohli zrýmovat. Bude to Pavel Brimmer a Fešáci, Hvězda country. No, uvidíme, no, ale tam zase budeme soutěžit o lístky na naši speciální akci 35. narozeniny Country Radio. Tak uvidíme, jestli to s tím rýmováním nějak dopadne.
1: Tak, teď už muzika, jak jsme avizovali, vandr do 50. Už se mi tvůj šátek v dáli ztrácí. Vy posloucháte Country Radio a čas je 6 hodin 54 minut. Za chvíli počasí a zprávy.
0: No ale taky připomínáme, že máme úterý 21. července. Tak hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku místy polojasno, postupně čekáme více oblačnosti a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 na Moravě vyšplhají až na 25 stupňů Celsia.
2: Na konci světa.
0: Folk team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
4: Když Floridu tenkrát jsem ulicí brouzdal.
3: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík. Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme tématem, které nás tak trochu pálí. Čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%. Na některých místech i vyšší. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami, a to za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů hlavně u nafty. Nabídka bytů na prodej v Česku je nejvyšší za poslední roky. Přibylo hlavně starších a panelových bytů, což dává kupujícím větší prostor pro vyjednávání o ceně. Ceny ale dál rostou. Co všechno můžou mít v Kroměříži, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Kroměřížané mohou podpořit 7 projektů, které se ucházejí o hlasy v letošním 4. ročníku participativního rozpočtu nazvaného Vaše Kroměříž. O hlasy se uchází kuličkodráha na Barbořině, dětská hřiště nebo plovoucí molo na Bagráku. Autoři na radnici prezentovali 7 z 8 přihlášených projektů. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
1: Novinky z pražského metra má Luboš Dvořák.
3: Vypadá to, že pražské metro bude časem dopravcem na hranice středočeského kraje. Už nyní se jedná o prodloužení z Černého mostu dál na východ. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má stát geograficky přesně na hranici metropole a středních Čech. To je případ i západního Zlíčína. Luboš Dvořák, střední Čechy.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě fotbal. Fotbalista Vladimír Darida oznámil konec v reprezentaci. Uvedl, že jeho návrat do národního týmu se týkal jen baráže a mistrovství světa. Tak vlastně včera utnul spekulace o jeho konci kariéry. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tik tak, tik tak, tik tak. Ano, tak to je zvuk hodin. Ty neodmyslitelně a velmi nekompromisně ukrajují z času. Ten čas samozřejmě se vztahuje teď aktuálně k 15. srpnu, kdy proběhne opravdu, troufáme si tvrdit, velkolepá oslava 35. narozenin Country rádia v Pikovicích.
2: A vy můžete být u toho.
1: Ano.
2: Pakliže budete mít čas a chuť a náladu s nami tyto narozeniny oslavit, tak můžete taky vzpomenout na své 35. narozeniny, anebo si představit, jaké budou ty 35.
1: tak.
2: narozeniny, protože my samozřejmě úplně přesně nevíme, kolik vám je. A vůbec ale na to nevypadáte, na ten svůj věk. Vypadáte parádně, jako počkej, musíme
1: tam,
2: říct.
1: Počkej, až tam budeme a teď budeme všem říkat, tak to je ovšem skvělý. Jako...
2: Ale kolikže vám je? 27, no. Ale vypadáte na 20.
1: No, ale vypadáte na 70. Tak,
2: to budu říkat tobě. Ale tak my se vracíme k těm 35. narozeninám, které právě toho 15. srpna oslavíme v Pikovicích spolu s vámi, s posluchači Country Rádia, ale jenom s některými, protože s těmi, kteří právě vyhrají v našich soutěžích. A jedna ta soutěž je právě před námi, tak pokud byste chtěli vyhrát dva lupeny a k tomu ještě dvě parádní trička, tak nám zavolejte na 210 323 333. Máme pro vás připravenou jednu soutěžní otázku, která úzce souvisí s Country rádiem a dneska je to trošičku jako těžké, ale zase tady zase na druhou stranu máme jako pěknou nápovědu, takže poradíme.
1: Tak včera jedna z těch otázek, která tu zazněla ve vysílání Country rádia, byla, jaká byla předchozí adresa Country rádia. Vy jste ji uhádli, byla to Říšanská 3 a my se vás v těchto ranních hodinách ptáme.
2: No, až nám zavoláte, tak se vás zeptáme.
1: No, tak.
2: Na?
1: Country rádio.
2: Haló?
3: Halo, dobrý den.
2: Dobrý
3: halo,
2: den.
3: Halo, halo. Dobrý
2: tak
3: den.
2: Vypněte si prosím rádio.
1: Na chviličku jenom.
2: Je to krásný, tak a když se slyšíme jenom ze sluchátka, tak naše soutěžní otázka souvisí s otázkou včera. Slyšel jste otázku, kterou jsme pokládali včera ráno?
3: Bohužel jsem neslyšel.
2: Nevadí, to nevadí. My jsme se ptali, jaká je předchozí adresa Country rádia, byla to Říčanská 3. A nás by zajímalo, jaký slavný spisovatel žil a psal právě na Říčanské 3.
3: Tak to ani srnky netuší.
2: No,
1: ani srnky, počkejte, vy jste úplně blízko. Říká vám něco kniha Smrt krásných srnců?
3: Ježiš, to mi něco říká.
1: No, to je ta nápověda.
2: A kdo ji napsal? A ten, kdo ji napsal...
1: Zlatí úhoři třeba, ještě vám napovím.
2: Tak ten právě
3: psal... Jo, to bylo
2: psal
3: filmovaný, jedno i druhý. Ježiš.
2: Na té Říčanské 3. Je to takové krátké jméno.
1: Sportovní redaktor to byl.
2: My to tam k vám posíláme do té hlavy. Teď my na vás prostě takhle působíme a posíláme vám to tam.
3: Bohužel, jako vůbec. Chodí mi všechno možný, ale nespomenu si.
2: Teď se vám tam pletou ty písmenka, že jo? Teď, jak my vám to tam všichni posíláme, tak se vám to tam zamotalo.
1: No nic,
2: nevadí.
1: Dáme šanci někomu jinému a vy si
3: jo,
1: pak
3: určitě,
1: budete,
3: určitě.
1: A až to odpoví správně, budete si trhat vlasy.
3: No asi jo.
1: Teda jestli ještě nějaké máte. Dobře.
2: Nebojte, vám
1: hezký den, je nám to líto, mějte se na
3: skvěle. Jo, v pohodě.
2: Tak zvládnete to někdy jindy třeba.
1: No,
2: je to těžký, ale zase máme ty nápovědy.
1: Ano, Country rádio, dobrý den.
4: Zbyňek, dobrý den.
1: Dobrý den, Zbyňku.
2: Zdravíme vás, tak povídejte, jaké je to správné jméno.
4: Opa Pavel.
2: Jojda, skvěle jste.
1: Takže teď už vidím toho předcházejícího volajícího, jak si říká, sakra práce.
2: Já jsem to věděl,
1: přesně, ano.
2: Jasně, takže tento slavný spisovatel žil a psal na předchozí adrese Říčanská 3. Věděl jste to, anebo vám pomohli ti srnci?
4: Ti srnci
2: vám pomohli. Vidíte, ale předchozí posluchač taky, jo, hnedka říkal, to ani srnky nevědí, nebo něco takového. Jak byl blízko, chudák, kdyby tak věděl.
1: Tak, když tak mu můžete zavolat, potom vám dáme telefon, můžete se s ním rozdělit, třeba kdybyste neměl s kým jít, protože získáváte dvě stupenky a dvě krásná
4: ediční
1: trika.
2: Gratulujeme.
4: Děkuju.
1: Teď už si dáme muziku.
2: No, tady už je Kateřina Marie Tichá, dáme si písničku, která se jmenuje Přítel, a budu i tak smeně v Rátě vyskočil. Tak pěkné úterý.

0: Tak se pojďme podívat, jak nám to jezdí v tuto chvíli, tedy téměř ve 7:45. Žádné velké výkyvy v dopravě, zaplať pánbu, nemáme, až na nějaké drobnosti, které se týkají nehod. Jedna z těch dopravních nehod se stala třeba v Liberci v ulici Nákladní, takže přejeme samozřejmě všem řidičům šťastnou cestu. Pravidelně vás budeme informovat o případných změnách. Co počasí, Kačko?
1: Počasí je téměř, řekla bych, neměné, takhle po ránu bych řekla, že ty teploty se stále drží celkem nízko, ale zase je to příjemné, je to prostě takové klasické jarní letní ráno.
0: No ale s jarními teplotami si chtěla říct.
1: Jo, s jarními teplotami, proto mi tam asi tak naskočilo. Teploty mezi 9 až 14 stupni Celsia. Těch 9 se drží zejména tady v jižní a západní části našeho území.
0: Co nám nabízí pohled do historie, dovíme se za chviličku, ale ještě předtím Bob Dylan ve vysílání Country Rádia.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Tak se podíváme do roku 1873, do Iowy, kde spáchal Jesse James se svojí bandou první úspěšnou vlakovou loupež na divokém západě. Takže právě dnes je to 153 let od té první vlakové loupeže. A oni tam tenkrát ukradli $3000. Jo? Ty si řeknete, $3000,
2: to zase
1: není taková velká jako suma. Ale v roce 1873 to představovalo obrovské mnění. Jo? V dnešních cenách by šlo přibližně o $80,000, což je 1,7 milionů korun. Pro tehdejšího člověka to znamenalo hodnotu několika letých příjmů. Takže tenkrát to byla opravdu jako obrovská vlaková loupež. A to si myslím, že se vůbec jako neví, protože si řekneš $3000, tak to. Ale když to takhle přepočítáš a vlastně zohledníš tam jako tehdejší ceny a dnešní, což jsme tedy udělali, tak se dostane tak takovéhle vysoké čase. Takže to teda byla velká úspěšná loupež.
2: Ano, když si víme, že tenkrát si za ten dolar mohla mít třeba koně, polovinu statku a ještě si koupit přízeň nějakého děvčete.
1: No tak vidíte, no. Takže ty jo, takovýhle peníze.
2: Tak psal se rok 1880, kdy se narodil Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik a astronom, generál francouzské armády a co je nejdůležitější, jeden ze zakladatelů tehdejšího Československa.
1: Narodil se toho dnešního dne také Ernest Hemingway. V roce 1899 šlo o amerického spisovatele, který je považován za čelního představitele takzvané ztracené generace. Napsal třeba Starce a moře, viď Vláďo, to ano. Znáš. A nebo třeba Komu zvoní hrana.
2: Komu zvoní hrana, výborně, tak to se nevylučuje samozřejmě Stařec a moře. Dobrý Will Hunting, nebo také Dobré ráno Vietname. Určitě je tady spojovacím článkem skvělý herec Robin Williams. Bohužel není mezi námi. Narodil se toho dnešního dne v roce 1951. Jednalo se o jednoho z největších komiků všech dob, oceněného Zlatými glóby a cenami Grammy.
1: Bohužel tady neskončil úplně dobře. Ano. Co se dá dělat? Robin Williams, tedy rok 1951.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak tu máme dopravu. Začínáme na kolejích. Brno, Ivančice, Přerov, hranice na Moravě nebo také Starkoč, Jaroměř. Jedná se o krátkodobější vlakové výluky. Na silnicích máme nějaké problémy, to je taková ta klasika, tak si řekneme, jaké.
2: No tak máme tady dopravní nehodu osobního nákladního vozidla, je to silnice 1/55 u Hodonína. Osobák tam začal po srážce hořet a silnice je podle posledních informací, které zveřejnili policisté na sociálních sítích, stále neprůjezdná a doprava je odkláněna přes Hodonín.
1: Tak si dávejte dobrý pozor, stejně tak na D35, to je důležitá informace, tady se hovarovalo na 263. a 0,5 kilometru ve směru na Hradec Králové. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a po půl už se podíváme na rubriku Co se nevešlo do ranního otazníku. Hezký poslech. Country
3: rádio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
5: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
6: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
0: S námi nikdo nikdy není sám.
7: Každý, kdo patříš mezi nám,
8: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý,
8: malý přítel z města M.
7: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady. Country Radio. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
9: Slunečního svitu bude tento týden méně a s deštěm to bude jako na houpačce. Oproti normálu bude o něco chladněji. O víkendu se pak oteplí a bude i méně srážek. Meteorologové taky upozornili na bouřky, se kterými bychom měli příští týden počítat. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově přechází během letních prázdnin na zkušební provoz. Od poloviny léta až do konce srpna bude fungovat nepřetržitě vždy od pátku do pondělního rána. Karlovarský kraj si od změny slibuje, že lépe přizpůsobí provoz skutečnému vytížení zařízení. Zubaři sledují, že hlavně malé děti mají zkažené zuby. V Evropě v tomto ohledu zaostáváme. Nově jsou bílé plomby hrazené z pojištění, to ale zubnímu zdraví nepomůže. Pro lidi je zubní péče stále drahá a do svého chrupu neinvestují, protože nemohou. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno, odpoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na Moravě až 25 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: 7:55 se vracíme k otazníku ze včerejška, kdy jsme se vás ptali, zdali pak jste dostali někdy nějakou nevyžádanou radu a jaká byla třeba ta vůbec poslední, jestli si vzpomenete. Tak pokud byla nevyžádaná, tak si myslím, že si vzpomenete, protože vás to asi trošku jako nazlobilo.
2: Ano, napsal nám třeba Miluše, to už si ani nepamatuju, ale od rodičů jsem získala radu, neber si prvního chlapa, kterého potkáš, a dodnes lituji, že jsem je neposlechla. Ach jo, Kačko a Vláďo, vše je za mnou a svoboda a klid nad zlato. Milka.
1: No tak nakonec to všechno dobře dopadlo. No, takže,
2: v finále.
1: Takže člověk si prostě někdy musí projít tou trnitou cestou, že? Aby potom mohl chodit a rozhlížet se do krajiny. Takzvaně.
2: Tak všechno špatné k něčemu dobré.
1: To bylo docela poetické, jo, že? Na mě. Tak mrkneme se ještě za Karlem, který píše, já jsem vždycky nevyžádané rady odpinkl nějakou další nevyžádanou radou.
2: Jo,
1: takhle,
2: to
1: že to byl smeč.
2: Ano,
1: asi,
2: ano,
1: víš,
2: ano,
1: jako.
2: Přesně tak. Nejhorší je odpovídat otázkou na otázku třeba, že?
1: No, ano, tak možná, že to udělal podobně.
2: Tak ještě jeden, ten napsal Jiří. Ahoj, děcka, tož nevyžádanou radu říkáte, tak to bylo nekupuj si motorku. PS, nemám motorku, mám Harleje. Zněla má odpověď.
1: Jo, no samozřejmě, to je samozřejmě. Aleš napsal, nepij pivo, že prý dostal takovouhle nevyžádanou radu. Jo, to je jako nekuř a tak podobně, ano, že? Ale k tomu se člověk prostě musí rozhodnout sám.
2: Nedívej
1: to je
2: se jasně. Po těch ženských, že zůstane ti to, bude šilhat a tak. Teď už Václav Necká, druhá Irena a Olga.
1: Jo, no, koukám, že trošku vyšilháš. Jo, jo, jo.
2: Malinko, ale no.

0: Posloucháte Country Radio za 3 minuty, 7:45, tak přejeme krásné úterý. Jak to venku vypadá? Vláďo, čeká nás hezký den.
1: No, já si myslím, že jako v té předcházející písničce Johnnyho Cashe, který zpíval UPIO, tak i to UPIO si můžete zaspívat během dne, protože teploty budou v rozmezí od 19 do 23 na Moravě 25 stupňů Celsia. A pak, když máte rádi tyhle ty nepříliš vysoké teploty, tak to UPIO si určitě zaspíváte. Teď po ránu si to můžete zpívat také, protože sluníčko je nad celým území České republiky a teploty v rozmezí od 7 do nějakých 14 stupňů.
0: No to si myslím, že je docela paráda. Pozor si dávejte, v Praze je to nedaleko Průběžné ulice, v ulici Pitkovické, máme srážku 2 osobáků, takže tam je situace trošku komplikovaná a určitě se tam zdržíte.
1: Poznáte, kdo jsem? To už je téma po další písničce. O tu se nám postará v 7 hodin 43 minut kapela Malina Brothers.
0: Takže za chvilku soutěžíme ve vysílání Country Rádia.
1: Hezké ráno.

0: Poznáte, kdo jsem?
1: Každý den, ano, každý všední den tady pro vás máme tuhle pravidelnou soutěž, kde můžete vyhrát ku příkladu Deštník Country Rádia a ani si jednou se nám nestalo, že byste nepoznali z těch osobností. Jo, ono je to vždycky tak.
2: No, stalo.
1: Stalo?
2: No, stalo. No, vlastně stalo. Fantomas přece.
1: A jo.
2: Vládě, ty to vždycky zapomeneš, ale já to nikdy nezapomenu. Byl to Fantomas, kterého jsme tady jediného neurčili zatím.
1: No,
2: jo.
1: Ale tak já jsem se snažil to všechno jako narovnat s tím, že naši posluchači Country Rádia uvodnou úplně všechno.
2: No, tak tohle ne, tak tohle ne. Tak tohle byl prostě takový jako zádrhel, jo. Včera byl James Bond a to jsem se teda trošku bála,
1: ano.
2: Jo, protože to je taky podobná taková fiktivní postava jako Fantomas. Ale dneska si myslím, že to je reálná postava, respektive reálný člověk, takže bychom ho mohli určit.
1: A identifikovat. Takže 5 otázek, 5 odpovědí. Kačka se ptá, já odpovídám.
2: Tak máme tady nějaké škatulky, do které vás můžeme zařadit?
1: Tak určitě do herecké, ale i pedagogické, protože od roku 1970 do roku 1985 jsem vyučoval na Pražské konzervatoři, a to herectví.
2: No, hovoříte o herectví, tak známe vás spíše z divadla nebo z filmu?
1: Jak z divadelních prken, třeba ze stálého angažmá v divadle na Vinohradech, ale převážně asi z filmového plátna, ale i z televizní obrazovky. Na kontě mám i nějaké ty seriály.
2: No tak odskočme od filmu a od seriálu. Jste ženatý?
1: Byl jsem, dokonce hned několikrát. Poprvé jsem se oženil v roce 1945 se Stelou Zázvorkovou, se kterou jsem měl dceru Janu. Manželství, ale vydrželo pouze rok.
2: No tak dobře, tak to jsme se dozvěděli zajímavé věci, které nás možná trošku jako už naladily. Vraťme se k filmu. Jaké role vám vůbec nejvíce pasovaly?
1: No, většinou jsem hrál komediální padoušské postavy. To mi prostě sedělo.
2: A proč jste změnil tak ten hlas?
1: Protože jako padouch.
2: Jo, takhle. Tak jo, teď 5. otázka. Řeknete nám alespoň jednu z mnoha rolí, ve kterých jsme vás mohli vidět?
1: No, ale opravdu jen jednu, nebo dobře, že jste to vy, tak několik, jinak bychom tu byli asi dost dlouho. Tak třeba nezapomenutelné jsou mé postavy zlotřilého královského rádce z pohádky Pyšná princezna nebo pistolníka Hoga Foga z muzikálu Limonádový Joe.
2: No, tak já si myslím, že je to jasný.
1: To je víc než jasný. Telefon nám zazvonil. Kdo tam? Country Radio, dobrý den.
3: Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Jano. Tak o jakou postavu se jedná?
3: Miloš Kopecký.
1: Miloš Kopecký.
2: Tak jasně, jasně. Jak dlouho jste zkoušela volat? Hnedka od začátku jste říkala, to je jasná věc.
3: Od první otázky bylo to docela jasný.
2: Od první otázky, páni. Mm-hmm. Tak to jste teda znal Keně a máte asi Miloše Kopeckého velmi ráda.
3: Ano.
1: Já také. Teď mě napadá, ta první otázka byla v souvislosti s jeho vyučováním na Pražské konzervatoři od roku 1970 až 1985. Nebyla jste jeho žákyní náhodou, když jste to věděla na tu první otázku?
3: Nebyla, ale fakt je, že prostě Miloše Kopeckého jsem měla hodně ráda už od dětství.
2: Takže ho máte prostě evidentně naštudovaného, no a díky němu získáváte Deštník Country Rádia. Tak my vám moc gratulujeme, jste šikovná, ještě jste se stihla dovolat prostě jako první,
1: paráda.
2: Takže všechno se to krásně sešlo.
1: Tak jo.
3: Vám děkuju.
1: Nemáte za co, ještě jednou gratulujeme a my si dáme další muziku. Jarní kurýr nás čeká v podání kapely Hobous.
2: Tak vám přejeme vám všem krásné úterní ráno.

0: Mládě jde lodí, tak to bylo téma pro Ivana Mládka. Krásná rozverná píseň krátce před hodinou osmou, do kterého konce ještě stihneme třeba Petra Kocmana. No a po celé už tu budou zprávy a také počasí.
1: No, dáme si Mirka Hofmana a kapelu Greenhorns Zelenáč, je to z muziky hnedka po osmé. Tak vám přejeme pěkné úterní ráno, 21. července, posloucháte Country Radio.
0: No a ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vládě. To jsme říkali předtím, nebo už jsem na to zapomněl?
1: To jsi asi zapomněl.
0: Jo, to jsem zapomněl. Aha, tak přeje Kačka Vláďa.
1: Tak, teď už víte úplně všechno, tak si užijte narušený poslech písničky, která se jmenuje Cowboy s harmonikou.
0: Krásné ráno přejeme.
2: Říkám někdy asi, co se ti zdá, měl bych být hezčí, měl bych být větší.

0: Tantry počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku místy polojasno, postupně čekáme více oblačnosti a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 na Moravě vyšplhají až na 25 stupňů Celsia.
2: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
0: Radio. Někdy to prostě člověka chytne. Popadne tele a kytaru.
3: Já světem táh jen tak s celtou, měl jsem tačí rámu srát.
0: A pustí se rovnou za nosem.
4: Jedna věc je téměř jistá, že se na pout dlouho chystám.
5: Pam si, silnice král.
0: Vydejte se na cestu.
5: Pam si, silnice král.
0: S Country rádiem.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože lesy dlouho zely prázdnotou kvůli suchu a horkému počasí. Ačkoliv podmínky pro růst hub podle meteorologů nejsou příznivé, lidé z různých koutů republiky hlásí opak. V posledních dnech houbařské skupiny na sociálních sítích zaplnily nadšené příspěvky, že konečně rostou. Lidé se chlubí hřiby a domů si z lesa nosí plné košíky. Je tedy čas vyrazit na houby. Na druhou stranu lidí, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá. Minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, z 20 na 25%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech velmi špatná. V Brně budou mít nové zdravotní středisko.
2: Na Dořanském náměstí v Brně vyroste moderní zdravotnické středisko. Součástí nové budovy bude také pošta s pekárnou. Stávající objekt čeká demolice. Dům zdraví vyjde na necelých 200 milionů korun. Moderní komplex bude zahrnovat ordinaci všeobecného i dětského lékaře, zubaře nebo dentální hygienu. Projekt zahrne úpravu parkoviště a přibude kavárna. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Praze se kontrolují elektrovozítka. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
3: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel. Z toho u 37 nalezli nedostatky. A to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu a na třetí příčce figuruje Francie. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem.

že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Dívka s vlasem medovým. Tak to bylo téma pro Mirka Hofmana. Touhletou krásnou písničkou, ať už má vlas medový nebo jakýkoliv, milé dámy, jsme otevřeli další hodinu, společnou hodinu s Kačkou a s Váďou.
2: Tak medový vlas jakože světlý anebo tmavý? Záleží, jaký ten med je totiž.
1: Ano, tak může být lesní med, že to by měla tmavé vlasy, anebo třeba lipový.
2: Lipový.
1: Lipový med. To je takový ten úplně žlutý.
2: No, tak záleží samozřejmě, pokud nás poslouchá nějaký včelař, tak si taky říká, jakože já mám taky, vzal jsem si ženu, která měla medové vlasy, že ano. A teď, podívej se, jako mám krásnou černovlasou laň.
1: Laňku. Tak, to jsme se dostali na téma medu, na téma žen. Samozřejmě i naši muži, tedy posluchači Country Rádia, mohou poslouchat tu další hodinu, která se nám rozjela před 6 minutami, tedy 8. hodina raní.
2: Tak vám přejeme hezké dobré ráno, ať už máte vlasy jakékoliv. I když už třeba vlasy ani nemáte, tak i vám přejeme pěkné ráno. Aspoň vám ubyde po ránu spousta starostí, že?
1: Česání.
2: Nikde žádné vlasy po koupelně.
1: Žádné klupy, přesně. To musí být žena ráda.

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek. Snad se chtěl modlit.

0: Pěkné ráno, je úterý 21. července a venku nám svítí sluníčko a před námi je docela, řekla bych, jako příjemný, hezký den s teplotami do 23 stupňů Celsia.
1: No, méně příjemné je to na D3, to je aktuální informace, kterou tu máme z dopravy, protože ve směru na České Budějovice došlo k havárii, střetlo se zde nákladní vozidlo s osobním, takže si dávejte pozor, jezděte v tomto místě se zvýšenou opatrností. Tolik tedy ve stručnosti počasí, ve stručnosti doprava, no a ve stručnosti si řekneme název další písničky.
0: Pavel Novák, Nádherná láska. Bylo to dost stručný.
1: Bylo to stručný a teď už za chviličku pořád podlu.

0: pod lupou.
1: Dnes tu máme Robina McLaurina Williamse, což byl americký herec, komik a zpěvák, držitel Oscara, 4 zlatých globů, 4 cen Grammy, 2 cen amerických scénáristů a je považován za jednoho z největších komiků všech dob.
2: Tak si o něm pojďme říct ve stručnosti jeho životopis. Za svůj život byl obsazován do výrazných rolí, za které sklidil nejedno, jak už bylo řečeno, významné ocenění. První film natočil v roce 1980, a to snímek s názvem Pepek námořník.
1: První úspěšný film však následoval až o 7 let později, kdy byl nasazen do filmu Dobré ráno Vietname. Za významnou je považovaná spolupráce s režisérem Stevenem Spielbergem, který jej obsadil do filmu Hook nebo AI umělá inteligence.
2: No a další ocenění, třeba Zlatý globus, ten obdržel také za filmy třeba Král rybář a Táta v sukni. Ovšem nejvyšší ocenění, tedy Oscara, se dočkal v roce 1997, kdy byl oceněn za film Dobrý Will Hunting, za který obdržel i cenu Sdružení filmových a televizních herců. Tu obdržel i za film Ptačí klec v roce 1996. Následně, a to od roku 2005, se začal výrazněji věnovat filmovému dabingu animovaných filmů.
1: Byl velkým fanouškem deskových her na hrdiny i počítačových her. Byl také nadšeným cyklistou, často například cestoval naživo sledovat Tour de France.
2: Bohužel v úvodu 70. a 80. let měl problémy s kokainem a v roce 2006 měl potíže pro změnu s alkoholem. V roce 2013 mu byla nepřesně diagnostikována Parkinsonova choroba. Mezi projevy patřily třeba návaly strachu a úzkosti, zácpa, pálení žáhy, nespavost, stres a mírný třes v levé ruce.
1: Herec mluvil i žertoval o svých potížích s alkoholem a drogami. Podle blízkých lidí také trpěl vážnou depresí, ke které přispěla i jeho neurologická choroba. A také povinnost platit obrovské alimenty.
2: Dne 11. srpna v roce 2014 byl nalezen ve svém domě mrtvý. Příčinou smrti bylo dle koronera udušení. Tolik tedy smutný konec tohohle skvělého herce. Teď už Petr Spálený, píseň Je to trest.
1: 8 hodin 19 minut, hezké úterý.
2: Krásný den.
3: Je

0: kapela Crossband.
1: To super. Taky říkali v neděli, víš, že to dělají pro lidi.
0: Já, ano, mám plný kalhoty, jasně, přesně tak.
1: My si měli plný kalhoty.
0: Tak, doufejme, že plné kalhoty nebudete mít při dopravním servisu, který nás čeká za chviličku. Teď už ale AG Fleka, Vítr Safia.
2: Práší sníh, Vítr Safia, krém honí bílý váč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší sníh, Vítr Safia, do umrzlých.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl devátou je tu další dnešní dopravní servis. Začínáme na silnicích, některou z těch mnoha dopravních nehod. Konkrétně se nejprve podíváme do Přerova, tady se havarovalo v Denisové ulici. Další dopravní nehoda se stala v Němčicích na Hané, nebo nad Hanou, aby byl úplně přesný, v ulici Komenského, nebo respektive na Komenském náměstí. Havarovalo se také na David 35, to je 263,5 km ve směru na Hradec Králové, no a ještě D1 196 km ve směru na Prahu, je to Brno-Jih, tady taktéž došlo k omezení provozu díky nehodě. Jak to vypadá na kolejích Brno-Ivančice nebo Přerov-Hranice na Moravě? To jsou ty některé z těch krátkodobějších vlakových výluk. Tolik tedy doprava, teď už si dáme zprávy a počasí na Country Radio a potom další muziku. Hezký poslech.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: mládí.
1: Country Radio. Staré sny i nová pohlazení.
2: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.
7: Country Rádio.
1: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
8: Hezké ráno. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou měl kabinet projednat včera, záměr vypadl. Řada měst v Chorvatsku postihuje návštěvníky, kteří se procházejí v centrech pouze v plavkách. Kdo se vydá do ulic nepřiměřeně oblečený, může dostat i několika tisícovou pokutu. A datová schránka je dostupná na nové adrese. To může být komplikace, hlavně pro ty, kteří mají v prohlížeči uložené heslo. Stát doporučuje využívat identitu občana, tedy například bankovní identitu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. Odpoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na Moravě až 25 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na Víti, protože Vítě je jméno, které se objevuje v kalendáři a nejenom v tom našem mysliveckém. Věříme, že i když vy nalistujete 21. červenec, tak tam Vítě uvidíte. A jestli ne, tak máte špatný kalendář asi.
2: No, v tom našem mysliveckém, když si ho zmínila, neuvidíte Vítě, ale máme tady nějakého jelena siku.
1: A to je ale Vítě. To je jelen
2: Vítě. To je vlastně pravda, proč by se nemohl jmenovat jelen Sika Vítě.
1: No, tak Vítě, přejeme všechno nejlepší, ať už máš parušky nebo nemáš, ty zrovna tady máš. Pardon.
2: Zvířátka, ale tak řeči o zvířátku, to všichni vědí, že?
1: Teď jsme něco neprozradili. No.
2: Ježíš, Vítě, promiňte.
1: Se omlouváme. Tak, ano. Jméno Vítě má slovanský původ, vykládá se jako slavný vítěz, nebo ten, kdo prostě slaví vítězství. Tak, milí Vítězslavové, všechno nejlepší, v Česku vás máme kolem 10 000.
2: V kalendáři máme ještě jedno jméno, tím jménem je Dalida. Jedná se o ženské křestní jméno nejasného původu, které může souviset s biblickým jménem Delila, nebo může mít také hebrejské či italské kořeny. V Česku je toto jméno velmi vzácné.
1: No, takže nějaká ta Dalida tady ale určitě bude. Nevíme, kolik jich přesně je, ale zdravíme vás a víme o vás. Dneska slaví taky Oliver a Olivie a Vítoslav.
2: No a pak, když holdujete tomu lahodnému krmi, kterému se říká zmrzlina, tak dnes si ho opravdu můžete užít, protože my můžete využít Národního dne zmrzliny. Ten vznikl ve Spojených státech, jeho historie sahá do roku 1984, kdy americký prezident Ronald Reagan vyhlásil červenec národním měsícem zmrzliny.
1: No, já jsem zrovna viděla teda, jak se vyrábí zmrzliny, takové ty jako fakt, jako takové ty echt, jako když se dělá z pistáciové pasty, pistáciová, víš, a když se s pravou vanilkou dělá, tak včera jsem na to koukala, to je paráda, úplně jsem dostala chuť, tak dneska si asi nějakou dám.
2: Říká ti něco Pavlovu v Reflex, určitě, že jo, takže polkneme slinu a raději si dáme nějakou muziku, o tu nejbližší se nám postará Glenn Campbell.
1: Tak přejeme krásné úterní zmrzlinové ráno.

0: budem. Milé děti, skupina Epidemie, ano, takto jsme oslovili ty nejmenší, i když mnozí z nich tráví prázdniny třeba v přírodě, na táborech, u babičky a podobně. A v tom ohledu by je mohlo zajímat i, jaké dnes třeba bude počasí. Tak byste, že teď po ránu, milé děti, si vemte, pokud jdete někam ven, něco teplejšího, protože ty teploty jsou v rozmezí od 7 do nějakých 15 stupňů.
1: Já si myslím, že děti, když mají prázdniny, tak je v podstatě vůbec nezajímá, jaké je počasí. Je zajímá, jestli ano. Prostě venku budou jejich kamarádi, jestli bude venku ta parta, se kterou si to tak vždycky užívají, jestli budou mít nafouklé kolo, jo, jestli balon bude nafouklý a jestli voda bude dostatečně jako teplá a bez synic.
0: Jo, hlavně, aby měli ještě nafouklá bříška po vydatné snídani nebo nějaké svačině, pak když teď někam vyráží.
1: Tak zdravíme všechny děti a zdravíme i všechny, kteří je budou dneska hlídat. Mějte oči ňasčopka, víte, jak to s těmi dětmi je. Každopádně mrkneme se i na dopravu, co pak se děje teď venku po ulicích, jestli pak Vláďo víš.
0: No, já si myslím, že na mnoha místech by mohly být určité, říkám to nerad, nějaké dopravní problémy, snad nebudou nějak závratné, co nám nabízí silnice.
1: D8, 10. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, tam se bouralo a bouralo se taky na D48, na 31. kilometru ve směru na Olomouc.
0: Tak, tolik informace o dopravě, tolik informace o počasí, informace o pravidelné soutěže Dospíváš, to jsou v tuto chvíli aktuální. Stačí zavolat na telefon 210-323-333.
1: No tak pokud jste s námi ještě nespívali a chtěli byste to konečně zkusit, tak teď je ta pravá chvíle.
0: Držíme palce. Sází.

0: Dospíváš to?
1: Krátce po 8:45 je na lince Věra. Věro, slyšíme se? Hezké ráno.
2: Dobrý den.
3: Ano, slyšíme. Dobrý.
1: No tak paráda. Tak jste připravená s námi odspívat jednu krásnou píseň?
3: Zkusím to, uvidím, co to bude.
2: Tak,
1: uvidíme, co
2: palce.
1: To dá.
2: Ukázka je tady právě teď.
3: Tak bohužel, teda, tohle to je nějaká taková vodácká.
2: Jo,
3: nedám.
2: Jo. Dobře.
3: Omlouvám se.
2: Neomlouvejte
1: nevadí,
2: se.
1: Nevadí. Ani neskusíte kousíček?
3: Ne, nevím vůbec, mi to nedošlo mi nic.
1: Nevadí.
3: Omlouvám
1: nevadí.
3: Se.
2: Neomlouvejte se, mějte se moc hezky.
3: Zkusím to jindy, děkuji.
2: Dobře, není zač. Naschle.
1: Stát se může, no, stát se může, ale teď důležitý. Už vlastně máte příležitost dospívat písničku, jejíž úryvek už jste slyšeli. Tak.
2: Ano, je tu další telefon, dobrý den.
4: A to je asi já, Andrea, dobrý den.
2: Dobrý Andrejko, den, Andrea, vy byste tak... dokázala dospívat tuhletu píseň?
4: Jo, jasně, ale teď jakže to končilo?
1: No tak my vám,
2: my vám
1: pustíme,
2: to pustíme ještě
1: znova.
2: Jednou,
4: tak super, tak
1: a
4: super.
1: Vy budete pokračovat, jdeme na to.
4: Jo.
5: Život se dá zkrátka žít, jen když je to pít.
1: No paráda, no, teda.
2: Jste úžasná.
1: No, vy jste to tam měla, prostě tam byl ten nátisk, bylo tam úplně všechno, co tam mělo být. Máte taky co pít?
4: No, vodu a kafe v autě za volantem.
1: A to je samozřejmě ta správná odpověď, kterou jsem chtěla slyšet. My slyšíme, že jste za volantem.
2: Ano.
1: Tak ať vám to krásně zpívá a jede tak jako dosud. Gratulujeme.
2: Gratulujeme.
4: Děkujeme, my si pěkně.
2: Tuhle písničku pustíme pěkně celou. Přejeme hlavně šťastnou cestu. A v tuto chvíli se jedná o kapelu Mustangové a píseň Whisky. To je moje gusto. Whisky.

0: 8 hodin, téměř 55 minut, do konce hodiny nám zbývají dvě písničky, Míša Light a také Naďa Urbánková.
1: No a po deváté, to znamená po zprávách a počasí, kdy se dozvíme, jaký ten úterní 21. červencový den bude, se dáme Vabyho Daňka a taky Lazy Harry, protože je úterý v tandemu, tak pokračujeme pěkně v těch tandemových písničkách.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa, my vám už v tuto chvíli jdeme na muziku. Je to tady.

život mi řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku místy polojasno, postupně čekáme více oblačnosti a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě vyšplhají až na 25 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Rádio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro cestovatele a dovolenkáře. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci totiž schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Většina Čechů podle průzkumu plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé si za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně, a to za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupujícího může hradit s jednou objednávkou hned několikrát. Čínská tržiště jsou přitom mezi českými spotřebiteli velmi oblíbená. Jen na platformě Temu nakupovalo v posledním roce skoro 40% lidí. O jednom z dalších Rius centrů blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Do Rius centra mohou lidé bezplatně odevzdat předměty, které by jinak vyhodili. Snadno je tak lze darovat, aby posloužili jiným. Jedno takové najdete například ve Veselé na Zlínsku. Otevřeno je ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Největší zájem je zde o skleničky, jízdní kola a na jaře a na podzim o květináče. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Také v Liberci bude dostupnější zdravotnická péče.
3: Liberec získá nové moderní zdravotnické centrum. V areálu teplárny Liberec finišuje rozsáhlá rekonstrukce bývalé administrativní budovy, která nabídne 10 ordinací pro lékaře různých specializací. Součástí projektu bude také fyzioterapie, menší fitness centrum a nebo sauna.
1: Sport. Češi mají první medaile z mistrovství světa ve vodním slalomu, konkrétně z kajak krosu. Podrobnosti má Petr Plintovič.
4: Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali v americké Oklahomě stříbrné medaile. Krejčí ztratil 16 setin na vítězného Brita Josepha Clarka. Beková prohrála o 3 setiny s australskou hvězdou Jessicou Foxovou.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Vytrh se jim tulák a i s rancem skočil do tůně. Živý ho nikdy mě nenachytáš, prý jeho duch tam zpívá, když je noc a úplněk.

0: než v kotlíku čaj uvařil. S tebou, Matilda, se na vandr dám.
1: Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

0: Tancuj Matilda anebo Vácní Matilda. Tak tanec a zpěv určitě souvisí s těmi dvěmi předcházejícími písněmi. Jedna byla v originále, o tu se postaral Lazy Harry. No a ta předtím byla v podání Vabyho Daňka a z Ďáblova stáda. Tolik jsme chtěli naznačit, že je tu úterý v tandemu, to znamená první dvojce vodně vždy patří kavrům a originálům, jinak tomu nebylo ani v tuto chvíli.
1: Takže trošku té australské muziky, ano, a trošku té české ve vysílání Country Radia krátce po 9:00. Takže začíná úterý v tandemu, tak se můžete těšit dál už na dvě písničky od jednoho interpreta nebo od jedné kapely. Teď už Brontosauři a dáme si i ranní otazník v této hodině. Jaká vás čeká otázka?
0: Nechejte se překvapit. Hezké dopoledne přeje Kačka a Vláďa.
1: Dobrý den.
2: Tuhle

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Dostáváme se k tématu, o kterém jsme hovořili. Ano, je tu ranní otazník. A když si tak tady pročítám to dnešní téma, tak nevycházím z údivu a přemýšlím, kdy mě tohleto vlastně postihlo.
2: Ty si to nepamatuješ?
1: Ne, mě to možná ani nepostihlo.
2: Tebe to nikdy No, to je možná pravda, že tebe to nikdy vlastně nepostihlo. Ty jsi byl vždycky na někom tak trošku jako závislý.
1: Malinko závislý, ano, ať už to byla maminka, manželka, kolegové, kamarádi, známí.
2: Jako různě se to tak jako přelívá, i v průběhu dne.
1: Do dnešních dnů to v podstatě přetrvává.
2: Ano, tak o čem si budeme povídat? Dneska nás zajímá, kdy pak jste se osamostatnili. Jo, tak Vládě, vidíte, nikdy, kolik už ti je? 83, dobře, já to prozradím. Za tebe nemusíš se k tomu dále vyjadřovat, nebudeme to rozevírat ani se ti nějak smát.
1: No jestli to ještě stojí za to vlastně, že?
2: Já myslím, že už ne. V tomhletom věku já už bych se neosamostatňovala.
1: Ne,
2: už jsi se prostě na někoho přilepila, až to stačí.
1: Ještě, že tě mám, děkuju, Kačko.
2: Tak to nás dneska zajímá, tak v kolika letech jste se osamostatnili, začali jste bydlet třeba s někým, odstěhovali jste se od rodičů a řekli jste si tak a tohle je moje království a tady budu vládnout já.
1: No, já se těším na vaše odpovědi, třeba na tom bude někdo stejně, nebo hodně podobně jako já, což vám nepřeju teda.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Další dopravní servis zahajujeme dopravní nehodou, která se stala na D2. To na půltém kilometru ve směru na Brno. Je zde havarované vozidlo a neprůjezdná zpevněná krajnice. Aby byl konkrétní, týká se to oblasti Brno-Jih. Další dopravní nehoda, tak to je pro změnu z D3, je to 111. kilometr ve směru na České Budějovice. Havarovalo se také na Praze 5 v ulici Klicperova. Tolik ve stručnosti informace z dopravy, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem. No a za chviličku další tandem v našem dnešním úterním vysílání.
2: Country Rádio.
3: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 21. července se vypravíme s Milanem Daňkem za indiánskými kmeny napříč Amerikou.
3: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
5: Country. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
6: Stará stezka vedla kdysi oplahou.
7: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
8: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
7: jako by to bylo včera.
9: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízem.
7: S námi si vzpomenete Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: rádiem do neklidné doby.
1: Ano, slyšíte dobře, je to opravdu napováženou, již 35 let pro vás vysílá Country Rádia. Je to úctyhodný věk a my děkujeme za to, že nás posloucháte. Někteří z vás už možná úplně od začátku, někteří třeba před pár dny nebo před několika lety. V každém případě 15. srpna proběhne tahleta velkolepá oslava, nebo chcete-li happening v Pikovicích, kde bude celá řada kapel bujaré oslavy. Máte se v skutku na co těšit. A ve hře jsou teď dvě volné vstupenky, k tomu dvě limitovaná trika k 35. narozeninám Country Rádia, které můžete za správnou odpověď

0: získat. No, protože ty vstupenky, které byly k dispozici, jsou již vyprodány, tak si troufám to radit, říkám to narad, je tu v podstatě jediná nebo jedna z těch posledních šancí. Takže stačí odpovědět na správnou otázku, nebo respektive na otázku vaši správnou odpověď, no a pak už se můžete těšit z toho krásného dárku. Country Radio, dobrý den. Haló? Slyšíme se?
1: Haló, haló, Martin.
0: Martine, dobrý den, slumte si rádio. Máme tu soutěž o dvě volné vstupenky na 35. narozeniny Country Rádia. Už jste u nás vyhrál, nebo ještě ne?
1: Vstupenky na slavnosti Country Rádia, ne, ještě ne, na narozeniny. Tak se o mě právě snažím, rádi bychom tam měli.
0: Já vám moc držím palce, dostáváte ty vstupenky, jak už bylo řečeno, dvě, a k tomu dvě krásná trika. Podstatné je, abyste správně odpověděl. Ty otázky se vztahují samozřejmě na Country Rádio obecně jako takové. No a my jsme na tuto chvíli zvolili jednu, na kterou, pokud nás posloucháte pravidelně a znáte kolegu Miloše Kalera, byste měl možnost odpovědět dobře. Jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Jaká je největší hobby kolegy moderátora Miloše Kellera? Tak, co byste řekl?
1: No, Miloš Keller je šotouš, takže veřejná doprava. Vlastně.
0: Veřejná doprava. Tak to bylo, myslím, velmi jednoduché. Samozřejmě mašinky, koleje, tramvaje, autobusy, prostě všechno, co se té veřejné dopravy týká. To víte jako nějak dlouho, nebo je tím Miloš proslaven? Nějak,
1: vím, tak já vás poslouchám. Jasně, od samého začátku, od toho 91. takže
0: no a kdybyste viděl, co
1: poslouchám pravidelně.
0: Kdybyste viděl, co ten Miloš Keller doma všechno má, sbírá lístky, jízdenky, má výpravčí čepici normálně, dokonce na zahradě má i kus koleje. Originální koleje, to nevím, jak se mu tam dopravila, ale prostě Miloš je v tomhle tom opravdu teda velkým znalcem. Na cokoliv se ho zeptáte, tak prostě všechno v jízdní řády, naspamět, prostě neuvěřitelný. Dobře, takže Miloš Keller vám vyhrál dvě volné vstupenky a dvě trika na oslavu 35. narozenin. Takže mi nezavěšujte telefon a já se s vámi domluvím, jak si cenu převezmete. Jo?
1: Skvělý, výborně, děkuju.
0: Já děkuju, jste úžasný. Miloš z vás bude mít radost. Určitě se tam s ním potká. Doneste mu třeba nějaký železničářský dárek, jo?

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: No a my se vás v rámci dnešního ranního otazníku ptáme na, dalo by se říci, zdánlivě jednoduchou věc, která ovšem zas až tak jednoduchá není. Ta otázka byla na snadě, v kolika letech jste se osamostatnili. Tak já jsem tady tak trošku nakousl svůj příběh, protože pořád vedle sebe někoho potřebuju, aby mě nějakým způsobem formoval, ukazoval cestu a podobně. No a mnozí z vás jste na tom, dalo by se říci, stejně jako já. Napsal nám třeba Milan, bylo to již dávno, co jsem dobrovolně odstoupil od smlouvy s ďáblem a svůj svět si řídím sám, díky Bohu. Tak já asi tuším, jak by to mohlo, nebo o co se tady jedná. Petr napsal, v roce 1990 jsem se vrátil z vojny a od té doby si jdu vlastní cestou, ale od roku 1994 mi manželka říká kudy. Tak to je přesné a to je trefné. Po ukončení odborného vzdělání, napsala nám Jenka, nástupu do zaměstnání, no a pak jen po pár letech jsem se vdávala, takže tady je evidentní, že tu cestu i pořád někdo někam ukazuje a že ta samostatnost si myslím, že je zcela na místě. Zuzka napsala, ahoj do rádia, sama jsem začala bydlet v 18 letech, ale už zase bydlím s mamkou. No a ještě jedna z vašich odpovědí, Iva napsala, hned po svatbě, to mi bylo 21, za rok se narodil syn a za necelé 3 roky dcera. Tak to byly vaše odpovědi na dnešní ranní otazník, v kolika letech jste se osamostatnili. No a já si myslím, že těch příspěvků je tady víc než dost, takže bychom si je mohli nějakým způsobem přiblížit třeba zase zítra v pravidelné rubrice, co se nevešlo do ranního otazníku. A když dovolíte ještě jeden z příspěvků, ten nám napsal Rosťa, milé Country Rádio. Já jsem se stejně jako Vláďa neosamostatnil nikdy. Začíná mi to vyhovovat v pozdějším věku, kdy se mohu spolehnout na své okolí a oni mi určují cestu, kam se mám vypravit, co mám dělat, s kým se mám vypravit a s kým si mám povídat. Tak tohle by mohl být vítězný samozřejmě příspěvek. My vám za ně moc a moc děkujeme. A jak jsem slíbil, zítra se k ním určitě ještě vrátíme. A protože máme úterý v tandemu, tak tu máme další tandemovou dvojici. O tu se postarají členové kapely Kamarádi táborových ohňů. Nejprve Marta a pak frajer Joe. Hezký poslech přeje Vláďa Vlach.

rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou. Tu volnost mrakům záviděl snad ten Joe, frajer Joe.

Je tu úterý v Tandemu, dvakrát kamarádi táborových ohňů, a to krátce před hodinou desátou. No a po desáté opět v těch tandemech budeme pokračovat, tentokrát už s kolegou Milanem Schmidtem. Také se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa, přejeme krásný dobrý den a zítra úderem 6. se na vás my dva budeme těšit opět na slyšenou. Hezký den.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku místy polojasno, postupně čekáme více oblačnosti a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě vyšplhají až na 25 stupňů Celsia.
2: Sedmá kavalerie generála George Armstronga Castra se chystá už na 22. letní tažení. Milujete koně, přírodu a historii? Václav Vidra a hlavní stan sedmé kavalerie vás zvou do svých řad. 28. pochod Benešovem a 22.8. opět v obci Všetice u Netvořic. Přes 100 uniformovaných jezdců, indiánská vesnice, bitva u Little Bighornu, podívaná, kterou nikde jinde neuvidíte. www.suster.cz. Těšíme se na vás.
0: K přípravě budeme potřebovat minimálně čtvrt kila lahůdkové country.
3: Veď mě

0: Rebeka pečlivě vybrané trampské písně. Patnáct deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva připlátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Než otevřu rád oči, špajsku probírám.
0: A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
3: Když

0: Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme tématem, které nás tak trochu pálí. Čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%. Na některých místech i vyšší. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami, a to za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů hlavně u nafty. Nabídka bytů na prodej v Česku je nejvyšší za poslední roky. Přibylo hlavně starších a panelových bytů, což dává kupujícím větší prostor pro vyjednávání o ceně. Ceny ale dál rostou. Co všechno můžou mít v Kroměříži, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Kroměřížané mohou podpořit 7 projektů, které se ucházejí o hlasy v letošním 4. ročníku participativního rozpočtu nazvaného Vaše Kroměříž. O hlasy se uchází kuličkodráha na Barbořině, dětská hřiště nebo plovoucí molo na Bagráku. Autoři na radnici prezentovali 7 z 8 přihlášených projektů. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
1: Novinky z pražského metra má Luboš Dvořák.
3: Vypadá to, že pražské metro bude časem dopravcem na hranice Středočeského kraje. Už nyní se jedná o prodloužení z Černého mostu dál na východ. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má stát geograficky přesně na hranici metropole a středních Čech. To je případ i západního Zličína. Luboš Dvořák, střední Čechy.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě fotbal. Fotbalista Vladimír Darida oznámil konec v reprezentaci. Uvedl, že jeho návrat do národního týmu se týkal jen baráže a mistrovství světa. Tak vlastně včera utnul spekulace o jeho konci kariéry. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Po 10. hodině vám krásné úterní dopoledne přeje Milan Šmit. Dnes máme 21. července a budeme poslouchat celý den v úvodu hodiny covery a originály a potom dvě písně od jednoho interpreta. V této hodině je zajistí například Vaby Rivola, Kris Kristofferson anebo Asonance a další. Nebude chybět ani Tulácká stezka v této hodině a nebude chybět ani Kukátko Country Rádia, které pro vás opět bude pozvánkou na pěknou akci. Já vám přeji příjemný poslech a klidné úterý.
1: Včera jsem se vracel.

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodl,

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další hudební pozvánka v rámci Kukátka Country Rádia a volá nám člověk, kterého budete dobře znát. Je to Pavel Kopřiva z Folk Týmu. Ahoj, Pavle.
2: Já tě zdravím. Ahoj, ahoj.
1: Tak já jsem se dověděl, že pro nás máš nějakou hezkou pozvánku, tak povídej.
2: No, ta pozvánka je taková, že na folkovém létě, které právě probíhá v Brně, v Řečkovicích, tak v úterý má vystoupit Roman Horký a Kamelot.
1: Ano.
2: No a po mnoha peripetiích, kdy jsme nevěděli, jestli to dá nebo nedá, tak volal, že se pokusí teda zahrát fanouškům, leč on vlastně 5 měsíců nehrál, samozřejmě to bude velká událost, a protože všichni váhali a neustále nám tady drnčí telefon, jestli to bude nebo nebude, tak chci použít vaše skvělé rádio k tomu, abychom
1: lidi
2: to
1: uklidnili,
2: protože nakonec jste partneři festivalu taky. Že?
1: Jasně, jasně, takže můžeme lidi uklidnit, jsme samozřejmě všichni rádi, že Romanovi je lépe a že tedy už může vystupovat, takže vlastně, když to tak budeme sumarizovat, úterý 21. července
2: 19.30 Brně Řečkovicích.
1: Paráda, Kamelot, Roman Horký. Tak jo.
2: Děkuju, mějte se fajn, ahoj.
1: Taky, ahoj.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak od historické námořní plavby se pojďme podívat na vlakovou a normální silniční dopravu. I tam máme problémy. Máme tady mimořádnou událost na trati 097 Teplice v Čechách Lovosice. V úseku Upořiny Radejčínce porouchalo vozidlo, takže náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi Upořiny Radejčín a také obráceným směrem. Horší je to na dálnicích, tam máme hned několik problémů. Tak ten první vidím na D3 na 111. kilometru ve směru na České Budějovice je hlášena dopravní nehoda. Další problém je na D2 na 0,5 kilometru ve směru na Brno, i tam je hlášena dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Na D8 mezi 13,5 a 15. kilometrem ve směru na Prahu leží nějaká lišta na vozovce, tak projíždějte opatrně. Na D5 na 51. kilometru ve směru na Plzeň došlo k dopravní nehodě osobního auta, i tady dávejte pozor. A D1 201. kilometr ve směru na Ostravu, tam máme předměty na vozovce, několik prázdných big vaků je tady napsáno, takže pokud jedete po dálnici D1 okolo 200 kilometru, dávejte pozor. Tolik dopravní informace mezi 10. a 11. přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
6: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
6: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme do města ležícího severně od Domažlic. Horšovský Týn láká návštěvníky především na prohlídky velkolepého renesančního zámku. Za vidění stojí také historické jádro s řadou gotických a renesančních domů, anglický park s několika drobnými stavbami, několik kaplí na okolních návrších a rozhledna. Renesanční zámek v Horšovském Týně patří k sídlům, kde je zpřístupněno nezvyklé množství interiérů. V hlavní sezóně se dá vybrat z několika návštěvních okruhů s celkovou dobou prohlídky přes 7 hodin. Zatímco někomu se líbí hradní část s unikátně raně gotickou kaplí, zbrojnicí a zařízeným renesančním bydlením nebo reprezentačními sály, tak jiní dávají přednost podhradí, tedy pokojům služebnictva. Vystaveny tam jsou například uniformy zámeckých lokajů i předměty, bez nichž bych se sloužící neobešli. Jeden z prohlídkových okruhů se seznamuje s hraběnkou Mitsuo Kudeno v Kalergi, Japonkou, která v Čechách žila na přelomu 19. a 20. století. Tato dcera tokijského obchodníka se starožitnostmi se v roce 1895 provdala za hraběte Heinricha Kudeno v Kalergi, který v Japonsku působil jako rakousko-uherský konzul. Neměli to ale vůbec jednoduché. Ona musela přestoupit na křesťanství, on se kvůli sňatku musel vzdát diplomatické kariéry. Společně se pak usadili na zámku v Poběžovicích. Na Horšovský Týn se můžete podívat i z věže kostela svatého Petra a Pavla. Je tak vidět rozlehlý zámecký park s kaskádou rybníčků, řadou romantických zákoutí a několika stavbami. Kolem všech zajímavostí vede naučná stezka Královská Rokle. Mezi oblíbené výletní cíle v okolí patří také rozhledna na Šibeničním vrchu nebo řeka Radbuza. Pro vodáky ochotné přenášet četné jezy si jízdná v délce 66 kilometrů. Více podrobností o Horšovském Týně a jeho okolí najdete například na webu kudyznudy.cz. Tulák@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Tak úplně na závěr téhleté hodinky jsme si poslechli skladbu Mr. Sedman, Chet Atkins a instrumentální skladba, která uzavřela hodinu mezi 10. a 11. A než si po 11. pustíme další cover a originál, protože je úterý v tandemu a obstarají ho Spiritual Quintet a Carter Family, tak pro vás mám pozvánku na zítřejší den nejprve, a sice na ranní vysílání s Katkou a Láďou, no a potom pozvánky za kulturou, ty pro vás má ovšem Tereska, a v nich se dovíte, co se kde děje, jak už tento týden, tak možná třeba i o následujícím víkendu, a pokud ne, tak na našich stránkách určitě najdete doplňující informace.
1: Dobrý den, milí posluchači. Na zítřejší ráno si připravte šátky ideálně červené, černě puntíkované. Budou se vám hodit. Budeme totiž slavit 99. výročí těchto kusů látek, respektive budeme oslavovat toho nejznámějšího nositele. Tak připravte chlebíčky, dortíky, šátky a taky hodně drobečků. Puntíková oslava vás čeká už zítra od 6 od rána na Country Rádiu. Těší se na vás Kačka s Láďou, tak prima den.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude zpočátku místy polojasno, postupně čekáme více oblačnosti a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě vyšplhají až na 25 stupňů Celsia.
4: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
6: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Suzana. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
7: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
6: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
7: Zuzano.
6: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gavriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bunde zelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Tak v minulé hodině jsem vás zval do Brna, nebude to jiné ani v této hodině, ovšem na trochu jiné místo. Michal Kosmišmíček nám řekne, co se děje na krásném místě před nádhernou kavárnou, kde je připravený pestrý program.
2: Ahoj Milane, děkuji za možnost opět pozvat posluchače Country Rádia na festival Léto z Café Práh, který se odehrává před naší kavárnou Café Práh v srdci Brna. 21.7. zahrají opět tři kapely, brněnská vokální skupina Mošny a z Prahy jsme pozvali kapelu Mrakoplaš a Choroši. 22.7. bude to velmi jako pestrý žánrový koncert, vystoupí Quanti Minoris, kapela Meziměsto a zahraje taky andělem ověnčený písničkář Janek Běťák. 23.7. opět před kavárnou zahrají Nebe z tebe, Zlínští Tokio a David Málek s kapelou. Koncerty začínají v 19 hodin a budu se moc těšit na diváky, kteří zavítají do naší krásné uličky ve Vaňkovce. Festivalový program si můžou diváci přečíst na www.cafepráh.cz a já se budu těšit na viděnou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také teď pro vás mám pár dopravních informací. Nezačínám vůbec dobře na trati 040 Chlumec nad Cidlinou, Trutnov, hlavní nádraží v úseku Hostinné Pilníkov se řeší následky srážky vlaku s automobilem a to je vždycky tragická událost. Náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Hostinné Pilníkov je zavedena obousměrně, vlaky pak nabírají zpoždění. Připravte se prosím na to. Koukám pro vás také na dopravu na dálnicích, vlastně v části D1, ať jsem přesně silnice druhé třídy 428 v katastru obce Ivanovice na Hané v okrese Vyškov. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, došlo tam k havárii dvou vozidel. Hustá doprava potom na D1 je kolem exitu 196 ve směru na Ostravu, jsou tam práce na silnici. I ve směru na Brno z druhé strany mezi 213 a 208 kilometrem je také celkem problém a hustá doprava, i tam jsou práce na silnici. Mám pro vás ještě zprávu také z dálnice D5, která momentálně vypadá relativně klidně, ale už se nám začíná tvořit kolona zase na příjezdu do Prahy, prostě v tom samém stálém místě, kde jsou kolony každodenní a hodně dlouhé. Momentálně je 3-kilometrová ve směru na Prahu zhruba, takže připravte se na zdržení, zejména v pravém pruhu pro nákladní vozidla. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. To ne.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
8: Tereza.
3: Znáte je?
8: Jedině Tereza.
3: Jsou ve vaší duši.
9: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
3: Každý tón, každé slovo.
10: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
3: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
11: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak je právě 11 hodin a 37 minut, já jenom krátce vstupuji do písničky Williho Nilsona Georgia on my mind a než začne hrát, tak vám chci říci, že po dvojici písni od Williho Nilsona si dáme soutěž a soutěžit budeme opět o lístky na festival v Krumlově.

0: Tak to, co jsem slíbil, teď také splním. Je tady soutěž na čísle 210 323 333. Můžete získat lístky na opravdu zcela výjimečnou záležitost, ale museli byste vyrazit do Krumlova. Festival Krumlov, to je jedinečná oslava hudby, kultury a umění, která už 35 let přitahuje návštěvníky do toho krásného, možná jednou z nejkrásnějších měst na světě, do Českého Krumlova. No a díky propojení atraktivního prostředí tohoto města s klasickou hudbou se zařadil na mapu evropského kulturního kalendáře. Jubilejní 35. roční Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov proměnil od 17. července do 8. srpna jižní Čechy v labirint příběhů, hudební cestu napříč staletími, kulturami a výjimečnými koncertními místy. No a my vás zveme na jedno z představení, které je takové rodinné, ale pochopitelně můžete na stránkách Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov najít více než 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově i dalších výjimečných místech jižních Čech. Ale já vás zvu, protože mám lístky konkrétně na kus, který je určen tedy rodinnému publikum. Je to Harry Potter a magická noc. Program připomíná, že hudební magie nevznikla až s filmem oblíbeným, ale že velká orchestrální díla vyprávěla fantastické příběhy dávno předtím, než se objevila na filmovém plátně. No a pokud by vás zajímalo, na kdy ty lístky jsou, což vás asi taky zajímá, protože jinak byste asi nemohli soutěžit, tak mám pro někoho z vás dvě vstupenky na 25. července, to znamená na tuto sobotu od 20.30 v Pivovarské zahradě. A bude to určitě velká podívaná a velká radost. Tak a teď je jenom důležité zavolat na číslo 210 323 333, získat tyto vstupenky za správnou odpověď, která bude na soutěžní otázku. Tedy tak pojďme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: No ahoj.
0: Tak ahoj, kdo se dovolal?
1: Jirka.
0: Jirka. Jirko, odkud voláte?
1: Mladá Boleslav.
0: Mladá Boleslav. No, není to úplně u Krumlova, ale dojet se tam určitě dá, protože to za to stojí.
1: Jo.
0: To představení je opravdu moc pěkný. A takže soutěžní otázka zní. Harry Potter. To je hlavní hrdina filmu o Harry Potterovi, o tomhletom čarodějnickém učni. No a právě koncert Harry Potter navazuje nebo vypráví hudební příběhy i nejen z tohoto filmu. No a já se ptám, jak se jmenovala škola, do které chodil Harry Potter? Jo? A dám vám tři možnosti. Byl to buď to Brumbálov, nebo Bradavice, a nebo Azkaban.
1: Já dám Brumbálov.
0: Brumbálov dáváte... No, to bohužel, Jiří, není dobře. Brumbál byl ředitel té školy, ale ta škola se jmenovala jinak. Nedá se nic dělat. Mějte se krásně, nashledanou. Takže tentokrát to nevyšlo, ale máte další možnost. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo pak se dovolal?
2: Dovolala se Lucka.
0: Tak a Lucko, vy voláte odkud?
2: Z Jihlavy.
0: Tak, to by do Krumlova už možná bylo trošičku, no i když. Tak je to trochu daleko, ale dá se tam dojet, vyplatí se to a já se ptám tedy, jak se jmenovala ta škola? Brumbálov, Bradavice?
2: Bradavice,
0: jasně. To je správná odpověď, alespoň tedy v té české verzi se to jmenovalo Bradavice. Já vám gratuluji a dva lístky jsou vaše, takže vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu, jak vám je pošlu, jo?
2: Děkuji.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky. Já si myslím, že stihnu jednu soutěž možná ještě dneska o tyhle ty skvělé lístky, nevím, pokud ne dnes, tak určitě zítra a do konce týdne ještě budeme soutěžit, protože těch lístků mám více. Dokonce i na další představení, ale k tomu se dostaneme třeba až v příštím týdnu. Jisté je, že pokud byste chtěli vyrazit na tenhle ten mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, tak rozhodně neprohloupíte a až do 8. srpna je to možné, na jejich stránkách najdete přesný rozpis toho, co, kdy, kde a jak.
3: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25. Zítra polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože lesy dlouho zely prázdnotou kvůli suchu a horkému počasí. Ačkoliv podmínky pro růst hub podle meteorologů nejsou příznivé, lidé z různých koutů republiky hlásí opak. V posledních dnech houbařské skupiny na sociálních sítích zaplnily nadšené příspěvky, že konečně rostou. Lidé se chlubí hřiby a domů si z lesa nosí plné košíky. Je tedy čas vyrazit na houby. Na druhou stranu lidí, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá. Minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, z 20 na 25%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech velmi špatná. V Brně budou mít nové zdravotní středisko.
2: Na Dořanském náměstí v Brně vyroste moderní zdravotnické středisko. Součástí nové budovy bude také pošta s pekárnou. Stávající objekt čeká demolice. Dům zdraví vyjde na necelých 200 milionů korun. Moderní komplex bude zahrnovat ordinaci všeobecného i dětského lékaře, zubaře nebo dentální hygienu. Projekt zahrne úpravu parkoviště a přibude kavárna. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Praze se kontrolují elektrovozítka. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
3: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel. Z toho u 37 nalezli nedostatky. A to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu a na třetí příčce figuruje Francie. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Je to tak, už se to blíží, už je to zase o něco blíže. 15. srpna oslavíme 35. narozeniny, vy můžete být u toho, já myslím, že jste o tom slyšeli, pokud ještě ne, tak na našich stránkách najdete velmi podrobný rozpis toho, co vás čeká toho 15. srpna. Pokud budete jedním z těch, kteří se objeví na oslavě 35. narozenin. Já musím říci, že vlastně celá ta akce je limitovaná a sice počtem 350 návštěvníků a cesta k tomu, jak se tam dostat, je vlastně přes soutěže v Country rádiu. To znamená, za pár minut můžete získat opět dva vouchery, které pro vás budou vstupenkou jednak na vlak, který odjíždí v 8.57 z nádraží v Bráníku za podpory hudby skupiny Šlapeto. Nastoupíme do vlaku a vyrazíme na tu oslavu, o které hovořím. Můžeme jet až do Kamenného přívozu a po Sázavskou stezkou se vrátit do místa činu, tedy do pikovaru, kde se bude oslavovat. No a nebo pokud nepatříte mezi zdatné chodce a nechcete tedy jít tuhletu procházku, která měří zhruba asi tak 9 kilometrů, pak je možnost vystoupit z toho vlaku v Petrově u Prahy a jít rovnou do pikovaru, kam se mezi tím, než tam dojede tedy ten vlak, přesune právě kapela Šlapeto a bude tam hrát, ale bude tam také živé vysílání. To je vlastně upozornění pro všechny, kteří se nezúčastní oslavy, ale 15. budou poslouchat Country rádio 15. srpna, tak budou v podstatě také u toho takto zprostředkovaně. No a jinak v tom programu potom od 13. hodiny Míra Paleček, od 14.15 Nové struny, v 15.15, což je čas, kdy rádio začalo vysílat, si zakrojíme slavnostně dort a pustíme si hymnu Country rádia, no a pak už pojede ten program, který je připravený speciálně pro návštěvníky této oslavy. Bude tam Honza Vančura, kterého doprovodí část muzikantů z rádia. Dále potom od 17. hodiny trio Jirka Vondráček, Petr Kocman a Denisa Marková vám zahrají a zaspívají. Od 18.30 Peťa Bohuslav z Asonance ještě s někým, to je zatím tajemství pro mě, s kým tam dorazí, ale budou hrát písničky, které si určitě s nimi rádi zaspíváte. No a potom od 19. hodiny a 15. minuty já vypustím na pódium svoji kapelu St. Johnny a budeme vám hrát k tanci, především k tanci. Bude to country, bude to rock and roll, bude to úplně na rozloučenou taková show, která vás nenechá, doufám, sedět a pěkně se unavíte a vytancujete ta pivečka, která si dáte během dne na této oslavě. Tak to je pozvánka, no jinak co tam můžete čekat? Co tam můžete čekat? Můžete tam čekat nás, takže uvidíte tam Tomáše Adamce, uvidíte tam mě, uvidíte Kubu Jirouška, Mirka Obrechta, Šlapeťáky, tedy respektive kapelu Šlapeto, dále potom Miloše Kellera, Denisu Markovou, Jirku Ondráčka, Vítka Pěkného, Mílu Mejzlíka, Petra Kocmana, Báru Hejhalovou, Andy Neumannovou, manžele Čapkovi, Petra Bohuslava a další, které znáte po hlase z Country rádia. No, tak to je pozvánka vlastně, no a teď tedy jak na tu soutěž. Mustangové, Kapitán Kit a Settleři zaspívají tři písně, opět je v nich ukryté nějaké to tajemství, kdo ho objeví, tak na čísle 210 323 333 získá dva vouchery na tuto oslavu a nejen to, k tomu jako bonus dostane i dvě trička, také z limitované série, která byla vyrobena speciálně 35 letům Country rádia a použit byl motiv, který navrhl jeden z vás. Tak a to je úplně všechno, tak pojďme soutěžit, pojďme poslouchat a pojďme se bavit. Tady jsou Mustangové, písnička Zuzi Zuzano vás uvede do děje.

0: rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No tak já nevím, myslím, že to není tak těžké, ale zase mám zkreslený pohled, uvidíme, co na to budete říkat vy. Máme tady tedy rozuzlení soutěže a někdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Tady je Roman.
1: Dobrý den, Romane, no. Zdravím, odkud voláte?
2: Teď zrovna jsem v Vlkách pod Medníkem.
1: Hezky, výborně, takže tam znáte tu krajinu, víte, do čeho jdete. Tak povídejte, co jste tam našel jako společné téma v těch třech písních?
2: Zmrzlý noci, zimu, mráz.
1: No, to tam bylo, ale není to úplně to, co hledáme, teda. Musím říct, Romane.
2: Tak jsem si myslel na sobě, ale v té třetí jsem ji asi neslyšel.
1: Takhle, chcete zkusit sobě nebo nechcete?
2: Chcete zkusit sobě.
1: Jasně, to je ono, já vám to řeknu. Slyšel jste to akorát, o tom možná nevíte, ale Karibu je vlastně severoamerický výraz pro soba polárního, myslím, nebo tak nějak je to.
2: Ježiš, to je tak... ale ostuda.
1: A oni tam zpívali vlastně, že něco pod kopyty tvými, něco a tak dále, teď si přesně nepamatuju tu formulaci, ale prostě setleři to tam zpívali, jakože z toho bylo patrné, tedy, že by to mohl být ten sob, ale prostě sob polární, myslím, že je to, nebo tak nějak, ale je to jedno, je to prostě severoamerický výraz pro soba a já vám to uznávám, protože jste říkal, že jste je tam viděl a slyšel, takže je to v pořádku, tak mi vydržte chviličku na telefonu.
2: Já mám ještě jednu věc. Jako
1: ano.
2: Mám obrovskou radost z jiného důvodu, my jsme Country Radio dostali k 5. výročí sňatku.
1: Jak
2: takže
1: myslíte?
2: Přesně toho 15. Jo, tam budeme takhle mít jakési kolotiny.
1: No tak to je výborný, tak toto tam oslavíme společně, tak vemte paní a uděláme tam velkou show.
2: No to si pište, že jí vemu.
1: Jasně, tak mi vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu co a jak, jo? Gratuluju.
2: Děkuju.
1: Tak a my pokračujeme dál, zase zítra budeme soutěžit o další vouchery, ale nemusíte čekat do zítra na polední menu, když budete poslouchat odpoledne Miloš Kler, také budeme mít jednu soutěž pro vás připravenou. Teď jdeme za dalšími písněmi v poledním menu. Máme před sebou dvojice písní, třeba Radka Tomáška, Jitky Vrbové, anebo Honzy Nedvěda. Příjemný poslech přeji.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

Tak tohle byly KTO pátý den v týdnu. Když má někdo svátek pátý den v týdnu, tak má určitou výhodu, protože to je pátek a to se skutečně dá dlouho oslavovat. Ovšem, když má někdo svátek v úterý jako dnes Vítězslav, tak má také určitou výhodu, protože jakmile my se dovíme, kdo má svátek, tak posíláme písničku. Ovšem, protože je úterý v tandemu, tak posíláme rovnou dvě. Takže všem Vítězslavům všechno nejlepší a Pavlína Jíšová zpívá dvě písničky pro všechny nositele tohoto jména.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno, ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25. Zítra polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Jsem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
0: Pozvou vás do dávek.
5: Severní vítr je krutý.
0: Vrátí vás do mládí.
6: U stánku na levnou krásu postávají a smějou.
0: Přinesou lásku.
7: Mám vás strašně rád.
0: České písničky.
8: Odhazují dál.
0: Na Country rádiu.

0: Rychlý rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme tématem, které nás tak trochu pálí. Čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%. Na některých místech i vyšší. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami, a to za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů hlavně u nafty. Nabídka bytů na prodej v Česku je nejvyšší za poslední roky. Přibylo hlavně starších a panelových bytů, což dává kupujícím větší prostor pro vyjednávání o ceně. Ceny ale dál rostou. Co všechno můžou mít v Kroměříži, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Kroměřížané mohou podpořit 7 projektů, které se ucházejí o hlasy v letošním 4. ročníku participativního rozpočtu nazvaného Vaše Kroměříž. O hlasy se uchází kuličkodráha na Barbořině, dětská hřiště nebo plovoucí molo na Bagráku. Autoři na radnici prezentovali 7 z 8 přihlášených projektů. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
1: Novinky z pražského metra má Luboš Dvořák.
3: Vypadá to, že pražské metro bude časem dopravcem na hranice Středočeského kraje. Už nyní se jedná o prodloužení z Černého mostu dál na východ. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má stát geograficky přesně na hranici metropole a středních Čech. To je případ i západního Zličína. Luboš Dvořák, střední Čechy.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě fotbal. Fotbalista Vladimír Darida oznámil konec v reprezentaci. Uvedl, že jeho návrat do národního týmu se týkal jen baráže a mistrovství světa. Tak vlastně včera utnul spekulace o jeho konci kariéry. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Rokem Country Rádia.
1: Léto je v plném proudu a vy možná hledáte nějakou akci, která by pobavila vaše děti. Po krátké době je tu opět Martina Hrušková s Týnce nad Sázavou.
2: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí. Například 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin a poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin a to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebe.

0: Opera zve sedm, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede prim.
1: Pojdeš vidět.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na dopravní informace a vidím, že na kolejích v tuhle tu chvíli máme nějaké záležitosti, které by se mohly dotknout klidu vašeho cestování. A sice v úseku Hostinné Pilníkov se stále řeší následky srážky vlaku s automobilem na trati 040, takže počítejte s náhradní autobusovou dopravou mezi stanicemi Hostinné Pilníkov a také v obráceném směru a také se zpožděním vlaku na této trati. Co se dálnic týče, tak na D1 318,5 km ve směru na Brno se srazilo osobní a nákladní auto. Na dálnici D11 mám taky nějaký problém a sice na 26. kilometru ve směru na Prahu je roztrhaná pneumatika na vozovce. Na Pražském okruhu 76,5 km ve směru Gruzini došlo k nehodě dvou nákladních vozidel. A ještě jednou Pražský okruh 22,5 km ve směru k D1, tady jsou v sobě zase dvě osobní auta. Takže buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta z ranče Ypsilon.
4: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
3: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
3: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
5: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
5: Vzpomínám na osadu utříklá.
4: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
6: Trampské tamtamy na Country rádiu.
7: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 21. července se vypravíme s Milanem Daňkem za indiánskými kmeny napříč Amerikou.
6: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
8: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
9: Country.

Tak přátelé, 13 hodin a 37 minut, sliboval jsem ještě nějakou soutěž a je tady. Víte, co je to ukulele? Myslím, že pan Holcman to přesně popsal, kdo je ten pan Kulel, ale pokud byste nevěděli úplně jako opravdu zcela seriózně a vážně, tak je to zajímavý hudební nástroj a dokonce má svůj český festival. A ten 14. český ukulele festival se koná v Unitickém pivovaru 25. a 26. července, to znamená o tomto víkendu. Kdybyste se chtěli zúčastnit, tak samozřejmě není žádný problém, budou tam koncerty, workshopy, tombola, jedinečná show Xindla X, dále Larissy Lees, anebo třeba Web Tiger Dua v Utěnickém pivovaru. Teda ne, v Unětickém, ať je to správně, Unětickém pivovaru. Takže můžete vyrazit do pivovaru, můžete si užít tenhle ten festival a v podstatě bez soutěžní otázky můžete získat dvě vstupenky právě na sobotu nebo na pátek, to si vyberete, nebo na neděli vlastně, sobota, neděle, 25, 26, jo, je to tak. Tak je to na vás, telefonní číslo 210 323 333 je otevřeno pro toho, kdo by chtěl navštívit tento ukulele festival. Já se ještě dívám na tu akci a vypadá to opravdu velmi hezky, protože tahle akce je v podstatě třídenní, pátek bude letos patřit

0: vstupenky tomu, kdo se dovolá jako první. A nikdo nevolá, to je zvláštní. A jo, už někdo volá. Takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, u toho Honza.
0: Dobrý den, Honza, já trošku hůř slyším, máte to na hlasitý odposlech Honza, jo?
1: Jo, ano.
0: Jo, tak Honzo, a co vy a ukulele, jaký k tomu máte vztah?
1: No, občas trošičku zkouším hrát, ale spíš na kytaru.
0: Jo, spíš na kytaru, ale tak ukulele má určitě nějakou budoucnost třeba u vás, možná, že k té kytaře ještě můžete připojit třeba jaký Mirek Paleček, ten to střídá. Já když jsem byl na jeho koncertu, tak ten má na kytaru samozřejmě spoustu věcí, ale vytáhne čas od času i ukulele. Myslím, že René Souček to má podobně, tak já věřím tomu, že i vy najdete v tom zálibu, protože teď to tam všechno uvidíte. Tak mi vydržte chviličku na telefonu, protože jste se dovolal jako první a jestli chcete teda, tak mám pro vás dvě stupenky. Co vy na to? Dobře, tak vydržte, já vám řeknu více, jo?
1: Děkuji moc.
0: Taky. No a jinak pro vás ostatní, kteří jste se nedovolali, nebo jste se styděli, nebo jste nechtěli volat, nemohli jste volat, tak pro vás mám zprávu, že v Únětickém pivovaru 25.7. až 26.7. začíná se 25. v 15 hodin a končí se 26. ve 22.30 a bude znít nejen ukulele, ale především ukulele. Tak buďte u toho. A jdeme dál.
2: Let's go, girls.

Vlny s kocápkou si házeli a každý dostal strach a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach. Všechny krysy z lodě zmizely a v dál

0: Tak dozněla další krásná instrumentální melodie, no a před námi je 14. hodina, tedy další pozvánky za kulturou z úst Teresky a taky pozvánka na ranní vysílání z úst Kačenky, takže si poslechněte, co vás čeká. A jinak ty puntíky, myslím, pokud jste ještě neslyšeli pozvánku, hovoří se v ní něco o tom, že se zaměří na hlavního představitele, tedy který tyhle ty puntíky proslavil a nosil. Já vůbec nevím, kdo by to mohl být, napadá mě jedině Ferda Mravenec, ale kdo ví, takže poslouchejte zítra v 6 ráno, já to poslechnu taky, protože jsem celkem zvědavý.
1: Dobrý den, milí posluchači. Na zítřejší ráno si připravte šátky ideálně červené, černě puntíkované. Budou se vám hodit. Budeme totiž slavit 99. výročí těchto kusů látek, respektive budeme oslavovat toho nejznámějšího nositele. Tak připravte chlebíčky, dortíky, šátky a taky hodně drobečků. Puntíková oslava vás čeká už zítra od 6 od rána na Country Rádiu. Těší se na vás Kačka s Vláďou, tak prima den.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno, ojediněle se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25. Zítra polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
4: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá! Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
5: Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gabriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundezelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku na parádní festival, kam moc rád chodím. Jednak je to na krásném místě, stejně tak jako Porta, je to v Řevnickém lesním divadle a hlavně ta muzika, která tam zní, tak ta prostě nenechá nohy v klidu. No, konec konců více nám k tomu řekne Petr Židlický, kterého mám na telefonu. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak povídej, prosím tě, o jaký žánr jde, o jaký festival jde?
2: Je to festival, který se jmenuje Rockabilly CZ Rumble.
1: Aha.
2: Jak už si říkal, v lesním divadle v Řevnicích a pořádáme ho už 18 let, je to 18. ročník.
1: Aha.
2: A je speciálně zaměřený na hudbu ve stylu rockabilly, rock'n'rollu a vlastně částečně i country, protože rockabilly vlastně vychází z country a je to předchůdce klasický rock'n'roll.
1: Tahle akce je parádní, já na ní rád chodím, tam ta energie z toho úplně srší a tam jsou ještě i další jako bonusy, když tam člověk přijde se podívat, viď?
2: No tak bonus je už v tom, že vlastně účastníci, fanoušci tohle hudebního stylu se stylizují do 50. let, jak už oblečeným, tak je část z nich třeba přijíždí ve stylových autech, což není vyloženě akce, jako je třeba sraz, ale jezdy, protože to k tomu patří. Takže v lesním divadle, co se tam vejde, jsou tam motorky a americký auta z 50. a 60. let.
1: Prostě člověk se přenese úplně zpátky do doby, kdy ty ženský nosili krásný šaty puntíkatý a chlapi měli ty účesy, ta pomáda na hlavách a tak všechno, co k tomu patří. No ale to hlavní potom samozřejmě je to, že je to hudební festival a že rockabilly kapely u nás jsou kvalitní, takže povídej, koho jsi tam pozval.
2: Kapely jsou kvalitní, i když jich není moc na rozdíl od jiných třeba evropských zemí. Ale takový hlavní hvězdy bude Pavel Sedláček, který už někdy v půl čtvrtý zahraje se skupinou Cadillac, který by mohli posluchači Country Rádia znát.
1: Jasně, Rizí Rock'n'Roll.
2: Potom za blues, tam bude St. Johnny,
1: ano.
2: Plzeňská partička,
1: ano.
2: Tu asi moc dobře znáš.
1: Jo. Nejen z doslechu, ano.
2: Toms byli Slapdash. Slapdash je vlastně pořádající kapela.
1: Ano.
2: Ty hrajou obě. Rockabilly je takového současného znění. A následovat bude zahraniční host, což je Ray Allen. To je německý muzikant, který se specializuje na skutečně zvuk 50. let.
1: Super.
2: Kdy se nahrávalo v Sun Studio v Americe, že on se snaží docílit tohoto tradičního zvuku.
1: Peťo, já se strašně těším, já to tam mám rád, prostě je to parádní akce. Teď mi řekni ještě tedy kolikátého a v kolik hodin a kde máme být, když jsme letos naznačili.
2: Jak už si říkal, je to lesní divadlo v Řevnicích 25. července a první kapele bude hrát od 14:00, ale otevřeno už máme od 13:00, kde bude nějaký občerstvení, samozřejmě taky stylový, budou hamburgery. A pro milovníky české kuchyně nějaký klobásy a chleba a takovýhle. Takže už od 13:00 je možný se přijít podívat do lesního divadla.
1: Peťo, díky moc za pozvánku, já se moc těším, uvidíme se, měj se, ahoj.
2: Já moc děkuju za zavolání, měj se pěkně, ahoj.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat zase na dopravní informace mezi 14. a 15. Mám tady hlášení nějaké poruchy vozidla, ale nevidím, že by tam bylo nějaké extra řešení. Na trati 232 Praha hlavní nádraží Milovice mám tady hlášenou poruchu vozidla a odřeknuty některé vlaky v úseku Milovice Praha hlavní nádraží a Lysá nad Labem Milovice. Tak tam sledujte spíše pokyny dopravce, zatím žádná jiná opatření nevidím. Co se týče dálnice, tak v tuto chvíli D11 na 5. kilometru ve směru na Prahu hlásí nehodu. Asi to tam bude větší, mělo by se to řešit do 18. hodiny. Nevím, nebyl jsem na místě, ale nákladňák s osobákem v sobě. Takže dávejte pozor, pokud se blížíte po D11 do Prahy. D1 také hlásí problém na 62. kilometru, také osobní auto s nákladňákem v sobě. D11 ještě jednou, tentokrát dál od Prahy, 79. kilometr, ale ve směru na Prahu je hlášen požár vozidla. Tam by se to mělo nějak v tuto chvíli asi dořešovat. Jinak tady asi nemám žádné další větší informace z D11, ale z D0 tady mám zprávu, že na 76,5 kilometru ve směru k D7 stále platí to, že se srazily dvě nákladní vozidla a i tady počítejte s nějakým tím zdržením. Takže vám všem přejeme šťastnou cestu a doražte do cíle bezpečně. Country
2: Radio. Tomáš Linka, Čár Karesková, Rosťa Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jdem!

0: Toulejte se s Country rádiem.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme do města ležícího severně od Domažlic. Horšovský Týn láká návštěvníky především na prohlídky velkolepého renesančního zámku. Za vidění stojí také historické jádro s řadou gotických a renesančních domů, anglický park s několika drobnými stavbami, několik kaplí na okolních návrších a rozhledna. Renesanční zámek v Horšovském Týně patří k sídlům, kde je zpřístupněno nezvyklé množství interiérů. V hlavní sezóně se dá vybrat z několika návštěvních okruhů s celkovou dobou prohlídky přes 7 hodin. Zatímco někomu se líbí hradní část s unikátně raně gotickou kaplí, zbrojnicí a zařízeným renesančním bydlením nebo reprezentačními sály, tak jiní dávají přednost podhradí, tedy pokojům služebnictva. Vystaveny tam jsou například uniformy zámeckých lokajů i předměty, bez nichž bych se sloužící neobešli. Jeden z prohlídkových okruhů seznamuje s hraběnkou Mitsuo Kudeno v Kalergi, Japonkou, která v Čechách žila na přelomu 19. a 20. století. Tato dcera tokijského obchodníka se starožitnostmi se v roce 1895 provdala za hraběte Heinricha Kudeno v Kalergi, který v Japonsku působil jako rakousko-uherský konzul. Neměli to ale vůbec jednoduché. Ona musela přestoupit na křesťanství, on se kvůli sňatku musel vzdát diplomatické kariéry. Společně se pak usadili na zámku v Poběžovicích. Na Horšovský Týn se můžete podívat i z věže kostela svatého Petra a Pavla. Je tak vidět rozlehlý zámecký park s kaskádou rybníčků, řadou romantických zákoutí a několika stavbami. Kolem všech zajímavostí vede naučná stezka Královská Rokle. Mezi oblíbené výletní cíle v okolí patří také rozhledna na Šibeničním vrchu nebo řeka Radbuza. Pro vodáky ochotné přenášet četné jezy s jízdná v délce 66 kilometrů. Více podrobností o Horšovském Týně a jeho okolí najdete například na webu kudyznudy.cz. Tulák@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nedá se popřít to, že půvá...

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Ojediněle se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25. Zítra polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Triradio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro cestovatele a dovolenkáře. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci totiž schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Většina Čechů podle průzkumu plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé si za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně, a to za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupujícího může hradit s jednou objednávkou hned několikrát. Čínská tržiště jsou přitom mezi českými spotřebiteli velmi oblíbená. Jen na platformě Temu nakupovalo v posledním roce skoro 40% lidí. O jednom z dalších Rius centru blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Do Rius centra mohou lidé bezplatně odevzdat předměty, které by jinak vyhodili. Snadno je tak lze darovat, aby posloužili jiným. Jedno takové najdete například ve Veselé na Zlínsku. Otevřeno je ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Největší zájem je zde o skleničky, jízdní kola a na jaře a na podzim o květináče. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Také v Liberci bude dostupnější zdravotnická péče.
3: Liberec získá nové moderní zdravotnické centrum. V areálu teplárny Liberec finišuje rozsáhlá rekonstrukce bývalé administrativní budovy, která nabídne 10 ordinací pro lékaře různých specializací. Součástí projektu bude také fyzioterapie, menší fitness centrum a nebo sauna.
0: Sport.
1: Češi mají první medaile z mistrovství světa ve vodním slalomu, konkrétně z kajak crossu. Podrobnosti má Petr Plintovič.
4: Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali v americké Oklahomě stříbrné medaile. Krejčí ztratil 16 setin na vítězného Brita Josepha Clarka. Beková prohrála o 3 setiny s australskou hvězdou Jessicou Foxovou.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Dobré odpoledne, pokračováním úterka v tandemu vás provede Miloš Keller. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích, 6 dní na silnici v podání Mirka Hoffmana a jako vzor mu posloužila písnička Dave Dudleyho Six Days on the Road z roku 1963. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta, Vaby Daněk, Lian Rimes a nebo Petr Kocman budou zpívat v téhleté první půl hodině. Nebude chybět kukátko s pozvánkou a v druhé polovině hodiny budeme opět soutěžit o naše vouchery na naše narozeniny. Čili do druhé poloviny i trošku štěstí, do celé hodiny dobrý poslech od Miloše Kellera.

0: Rokem Country Rádia.
1: Na telefonických linkách mám teď Vaška Koblence. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A to znamená, že máš pro posluchače nějakou pozvánku na nějaký zajímavý koncert. Je to tak?
2: Přesně tak. Já bych rád pozval všechny posluchače Country Rádia za naší kapelu Bonsai číslo 3 z Českých Budějovic. Pozval bych je rád na rozhlednu Vybín u Prachatic, což je 1096 metrů nad mořem. A 24. července v pátek tam budeme mít koncert, který bude mít opravdu vysokou úroveň už kvůli té nadmořské výšce. Navíc tam nebudeme sami a budeme tam být jako hosta písničkáře Petra Linharta a ten sebou přiveze i svou novou desku Šénau.
1: Do Libína, což vím osobně, se dá poměrně pohodlně dojet i autobusem z Prachatic, potom je to ovšem pěkný kus cesty pěšky, na rozhlednu míním tím, ale v každém případě věřím, že přijde hodně návštěvníků a diváků, tak ještě jednou termín a místo.
2: Termín je pátek 24. července od 8 večer a místo je rozhledna Libín u Prachatic a pozor, máme výjimku v den koncertu, tam mohou diváci dojet autem až k rozhledně.
1: No výborně, tak to si myslím, že zapříčiní spoustu návštěvníků a pochopitelně muzika kapely taky. Přeji tedy hodně těch návštěvníků a děkuji za tuhle pozvánku.
2: My taky děkujeme a všechno hezké a pěkné léto všem posluchačům Country Rádia.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Petr Kocman v druhém případě s Honzou Vyčítalem v duetu, tak to jsou interpreti, kteří nás dovedli k dopravním informacím. A ty jsou právě tady. D1 ve směru z Brna do Prahy na 56. kilometru u odbočky na Zruďce pracuje na silnici, jezdí se jedním pruhem a počítejte s kolonou. 34. Pelhřimov Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem jsou dvakrát semafory, počítejte tedy se dvěma kolonami, zdržení dohromady asi půl hodiny. A regulují se v Praze vjezdy do tunelu Blanka ve směru na Smíchov. Kolony očekávejte v Povltavské, Trojské a také v Holešovičkách. Na možné objízdné trase připomínáme opravovaný Hlávkův most, kde se jezdí velmi pomalu a v jednom směru dokonce jenom v jednom pruhu. I tam se tvoří kolony, další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tempské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 21. července se vypravíme s Milanem Daňkem za indiánskými kmeny napříč Amerikou.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
4: Na konci světa.
5: Folk Team na konci světa.
4: Spí bílý kůň.
5: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
6: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tri rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Na tomto místě odpoledního vysílání Country Rádia obvykle zpravidla soutěžíme o naše vouchery na oslavu 35 let Country Rádia. Už zbývají jenom ty soutěžní na tento týden. Ty, které byly určeny k přímému prodeji na našich webových stránkách, už jsou vyprodány. Což je pro nás dobrá a milá zpráva. Pro vás bohužel trošku horší. Zbývá vám jen

0: voucherů už je vyprodáno a na místě nebude možné žádný další si zakoupit. Prostě proto, že účast je limitována 350 účastníky, což trošku souvisí s tou 35. Jo a ještě na jednu důležitou věc jsem zapomněl, kromě té cesty vlakem za voucher získáte také tričko k 35 letům existence Country Rádia. Tak to je podstatná věc, soutěžíte tedy vlastně o dvě věci. No a pojďme tedy soutěžit, tady je soutěžní otázka. A tady je ta soutěžní otázka, po kterém břehu Sázavy vede posázavská stezka, po které půjdete z Kamenného přívozu do Pikovic. A ještě telefon.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Rádio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Petr Litomyšl.
0: Petře, já vás zdravím do Litomyšle, tak jaká je správná odpověď na naši soutěžní otázku?
1: No, posázavská stezka jde po levém břehu.
0: Naprosto správně, po levém břehu získáváte dvojici voucherů a také dvojici triček, já vám gratuluji. Takže se zúčastníte v našich oslav v Pikovicích, je to tak?
1: Určitě.
0: Tak jo, tak se na vás těšíme, vydržte mi chvilku na telefonickém spojení, protože si domluvíme velikost triček už mimo vysílání, ano?
1: Ano, díky.
0: Tak vážení milí posluchači, i dneska máme další výherce, ještě večer Petr Kocman bude soutěžit a soutěží se čtyřikrát denně až do konce týdne. Tak to třeba vyjde příště.
2: Úterý v tandemu. A teď ta druhá.

0: Dvojici písniček uzavřel Ivan Mládek tuhle hodinku úterka v tandemu. Teď bude v tandemu Tomáš Adamec, byť sám samojediný, ale má na starosti hned dva úkoly. Předpovědět počasí a potom přečíst zprávy. No a pak už zase začneme s úterkem v tandemu, vstoupíme do poslední hodiny a jednu písničku ve dvou verzích budou hned po zprávách zpívat Schovanky a také Dolly Parton. Přemýšlejte, která by to mohla být.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno, ojediněle se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25. Zítra polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
1: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívou.
1: Nestrácejte naději.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zvýšení penzí pracujícím důchodcům i lidem po 80 dnes schválila vláda. Zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, což byl ústřední slib vlády ANO, SPD a motoristů, ale zatím kabinet Andreje Babiše odkládá. Podle ministerstva zemědělství jsme nazbírali loni 31,75 tisíce tun hub a lesních plodů. Dlouhodobý průměr je přitom 38 tisíc tun. Minulý rok je tak možné řadit spíše k těm podprůměrným. Ani letos se pravděpodobně k vyšším hodnotám nedostaneme. Nejčastěji se sbírají houby, borůvky a maliny skončily na druhém a třetím místě. Jak to bude s další plánovanou větrnou elektrárnou, to zjistil kolega Savana.
2: Plánovaná výstavba větrného parku v Rýžovišti na Bruntálsku vyvolala bouřlivé veřejné projednávání, při kterém místní vyjádřili nesouhlas se zásahem technických staveb do krajiny Nízkého Jeseníku. Obávají se nejen ztráty turistického potenciálu a narušení přírody, ale také zničení nově opravených silnic. Luděk Savana, Urbánek, Bruntál.
1: Do zoologické zahrady se teď vydáme s Blankou.
3: Nové dobrodružství čeká na nejmenší návštěvníky jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Už v úterý 14. července tady otevřeli zcela zmodernizované dětské hřiště. Vzniklo v prostoru u restaurace a nahradilo původní herní prvky, které sloužily návštěvníkům 20 let.
0: Sport.
1: Světový fotbal zasáhla smutná zpráva. Pokračuje Petr Plintovič.
4: Zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Bylo mu 75 let. Keegan byl dvojnásobným držitelem zlatého míče a bojoval s rakovinou v pokročilém stádiu. S Liverpoolem vyhrál pohár mistrů evropských zemí, 3x anglickou ligu a 2x pohár UEFA.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
5: Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamíny. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera, také od Schovanek a od Dolly Parton. Schovanky zahrály na úvod písničku Applejack z CDčka Schovanky. Česky textoval Tony Linhart, autorem hudby je Dolly Parton a ta ji zahrála ve verzi, v jaké ji natočila v roce 1994, tedy v té novější verzi. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta. Bobby Bear, Robert Křesťan nebo Jitka Vrbová. Dopravní informace v půl, nebude chybět také kukátko s další zajímavou pozvánkou na koncerty. Tak ať se vám hezky poslouchá. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Michal Šimíček z Brna nám zaslal pozvánku na folkový festival Léto z Café Práh. A to na dnešek, zítřek a pozítří. Všechno se to koná v Brně, v Café Práh. A co konkrétně tam bude, tak to už prozradí Michal. Michale, máš slovo.
2: Děkuji za možnost opět pozvat posluchače Country Rádia na festival Léto z Café Práh, který se odehrává před naší kavárnou Café Práh v srdci Brna. 21.7. zahrají opět tři kapely, brněnská vokální skupina Mošny a z Prahy jsme pozvali kapelu Mrakoplaš a Choroši. 22.7. bude to velmi jako pestrý žánrový koncert, vystoupí Quanti Minoris, kapela Meziměsto a zahraje taky andělem ověnčený písničkář Janek Běťák. 23.7. opět před kavárnou zahrají Nebe z tebe, Zlínští Tokio a David Málek s kapelou. Koncerty začínají v 19 hodin a budu se moc těšit na diváky, kteří zavítají do naší krásné uličky ve Vaňkovce. Festivalový program si můžou diváci přečíst na www.cafépráh.cz a já se budu těšit na viděnou.
1: Tak to byl Kosmy neboli Michal Šimíček s pozvánkou do Brna do Café Práh na dnešek, na zítra a na pozítří. Určitě si vyberete a já přeju hodně návštěvníků a aby se vám tam líbilo.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dvě zprávy zde jedničky. Nejprve ta dobrá, ve směru Praha Brno u Koberovic už se projíždí dvěma pruhy a kolona se rozjíždí. Porouchané auto už bylo odstraněno. Druhá kolona ale začíná před Brnem na 184. kilometru a rozjíždí se až za D2. A pohledu Prahy regulují se vjezdy do tunelů jak na městském okruhu, tedy v Blance, ve směru od Troje na Smíchov, tak také na pražském okruhu. A to ve směru od D1, kde sedmičce se regulují vjezdy do obou tunelů. Další kolony pak jsou v obou směrech okolo Ořecha. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Rádio, u kterého si odpočinete.
1: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak kdo nám na vlnách Country Rádia v rámci úterka v tandemu, respektive v jeho závěru zpívá, tohle byl Michal Tučný, Abych tužil a Noční pták. A teď tu bude Highway 101 se solistkou Paulette Carlson, Baby I'm Missing You a také Honky Tonk Baby. No a stihneme taky

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

0: Tak se nám do úterka v tandemu vešel ještě Michal Horák, v druhém případě se Sandrou Novákovou, Pátý kafe a Hustej Joe. No a co bude dál? Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku pro tento týden a také Vítek Pěkný, Country pod kapotou. V 19 hodin naživo Kuba Jiroušek pořadu Tramské tamtamy. Tentokrát si bude povídat s dobrodruhem Milanem Daňkem o amerických indiánech. Poslouchejte po 19. hodině Tramské tamtamy. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním nabídne vám Travise Tritta, Vince Gilla nebo Anetu Langerovou a nabídne vám také ještě jednu soutěž o dvojici voucherů a triček v rámci našich narozeninových oslav. Teď ale Tomáš Adamec nabídne nejprve informaci o počasí a potom zpravodajství o 17. hodině.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno, ojediněle se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25. Zítra polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
1: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Olověná zástěra, která měla chránit před rentgenovým zářením, se při vyšetřeních pomalu stává zbytečností. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce uškodit. Přesto ji část lidí stále očekává a její absence v nich vyvolává nejistotu. Důvod je takový, že přístroje jsou dnes přesnější a méně škodlivé. Vyrazíme také do světa, protože italská obec Varena na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla, která se týkají oblečení. Návštěvníkům, kteří se budou v ulicích pohybovat bez trička nebo pouze v plavkách, hrozí pokuta. Podobná omezení zavedly i další evropské turistické destinace. Na cestu do hlubin vodákovy duše nás vezme kolega Luboš Dvořák.
2: To, co se děje na horním toku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Zlatou Korunou, už s vodáctvím nemá nic společného. Přesto jsme s kamarády z vojny neodolali a již několikátým rokem jsme se po řece opět svezli. Jako sběratel příběhů mám několik postřehů z druhé strany, tedy těch, co tento biznis, zejména jako brigádníci, logisticky zajišťují. Samostatnou kapitolou jsou prý asijští návštěvníci Českého Krumlova. Ti si myslí, že řeka je atrakce, kterou pohání čerpadla a vrátí se na místo, odkud vyjeli, když je jim to prezentováno jako městský okruh. Nebo při zapůjčení plavidla, když zjistí, že je nikdo nebude doprovázet, chtějí smluvně zaručit, že se necvaknou, tedy nepřevrátí. V lepším případě po nástupu do lodě si sednou proti sobě, aby se mohli fotit. Jejich nekoordinovaná plavba se stává komickou atrakcí. Dále si myslí, že město jsou kulisy a jsou překvapeni, že uvnitř domů žijí obyčejným životem lidé. Typický pozdrav ovládají. Vodácké postřehy zachytil Luboš Dvořák. Tak ahoj.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích a Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladů. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk.

slnech zejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky pro moji manželku Elišku, která dnes slaví 71. narozeniny. Písničku od Petry Černocké posílá manžel Miroslav.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, chtěl bych nechat zahrát Hamletovic familii a kamarádům z osady Katovna píseň Karavana mraku.
0: Dobře, Karavana mraku, zahrajeme za chviličku, měj se
1: hezky. Díky, ahoj.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje.

v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Tašky na přání na Country Rádiu.
1: Milé rádio, prosím o zahrání písničky Bůh mě seslal krásný ráno od Honzy Vyčítala pro moji maminku Petru. Moc na tebe myslím a přeji ti, ať již nemáš bolesti, píše naše posluchačka.
2: Jen šedej ocas kocouří se ke mně má zdro oči, to jižic měl. Pás nedopitých piv a vajgů se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, co já vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým.

pevnicíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začala jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno, nechci víc.

cítím mocnou sílu Boží. Mír jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úškod už se smál. Travou cesta, ne cesta, a smutek odojet ránem, tak jak cár.

mi z konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír.

0: FM. Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Milé Country Rádio, zahrajte pro mého dědu Fandu k jeho dnešním narozeninám skladbu Patrona z války za celou rodinu. Písničku posílá Monika.

zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu. Jsem přeci správnej Čech, beru to postavu. Na plážích Francie

dávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Country Radio, dobrý den.
1: Je krásné odpoledne, pane Milši, moc vás zdraví Jirka.
0: Zdraví Mirko, tak co to bude a pro koho?
1: Děkuji moc, já bych poprosil Kenny Rogers, The Gambler. Já bych písničku tuhletu věnoval právě, že jako poděkování za nedělní bonanzu, která byla americká country. Musím vás pochválit, byly to moc překrásné songy. Dál nám všem, kteří si užíváme dovolenou, samozřejmě i vám všem do country rádia, tak bylo to prostě pro všechny, co si užívají tohleto báječné počasí a vám všem do country rádia.
0: Tak jo, mějte se hezky, písničku zároveň.
1: Mějte se, nashledanou, děkuju.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life."

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A do dopravy stihneme ještě jednu písničku, jen tak pro radost zahrajte prosím mojí mamince písničku Fialenka od Miroslava Palečka.
2: Kněžná Fialenko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: S Country rádiem na cestách.
1: V Praze upozorňujeme na obtížně průjezdnou národní třídu kvůli výměně tramvajových kolejí. Rovněž most Legií je průjezdný pouze ve směru od újezda k Národnímu divadlu. Na nábřeží a v okolí Národního divadla postávají dlouhé kolony aut motoristů, kteří nevědí kudy kam. Tak to je první problém, další problém potom jižní spojka. Je to dáno jenom silným provozem, ale korona je od magistrály přes Barandovský most a do Dobříské až k tunelu Blanka. Takže počítejte s dlouhou cestou. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
3: Country Rádio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé části dnešního vydání Písniček na přání. Písničky od nových strun hrajete docela hodně, mám je rád, ale už dlouho jste nehráli písničku Je blbej o tom Turčínovi. Mohli byste ji prosím zahrát a poslat všem mým kamarádům na osadu. Děkuji, píše Jaromír. Tak jo, tady je.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Jak by se teď dvojici písniček, Trutnováci zasílali pozdrav do Country Rádia. Moc bychom vás poprosili zahrát Eagles Hotel California. Tahle pohodovka se hodí k nadcházející dovolené, počasí top, co si víc přát, zahrajeme. A pak je tu přání o písničku, kterou jste od nás slyšet nemohli, jakkoliv od Karla Gotta máme spoustu věcí. Ahoj, jedu v autě a chtěl bych jen tak pustit písničku od Karla Gotta. Tu, kterou si náš posluchač Daniel přeje, tak tu nemáme, tak jsem vybral něco jiného od Karla Gotta, určitě se to bude líbit taky.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Ojediněle se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25. Zítra polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, připraveny jsou dnešní poslední zprávy a zpravodajský souhrn. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou měl kabinet projednat včera, záměr vypadl. Řada měst v Chorvatsku postihuje návštěvníky, kteří se procházejí v centrech pouze v plavkách. Kdo se vydá do ulic nepřiměřeně oblečený, může dostat i několika tisícovou pokutu. A datová schránka je dostupná na nové adrese. To může být komplikace, hlavně pro ty, kteří mají v prohlížeči uložené heslo. Stát doporučuje využívat identitu občana, tedy například bankovní identitu. Slunečního svitu bude tento týden méně a s deštěm to bude jako na Houpačce. Oproti normálu bude o něco chladněji. O víkendu se pak oteplí a bude i méně srážek. Meteorologové také upozornili na bouřky, se kterými bychom měli příští týden počítat. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově přechází během letních prázdnin na zkušební provoz. Od poloviny léta až do konce srpna bude fungovat nepřetržitě vždy od pátku do pondělního rána. Karlovarský kraj si od změny slibuje, že lépe přizpůsobí provoz skutečnému vytížení zařízení. Zubaři sledují, že hlavně malé děti mají zkažené zuby. V Evropě v tomto ohledu zaostáváme. Nově jsou bílé plomby hrazené z pojištění. To ale zubnímu zdraví nepomůže. Pro lidi je zubní péče stále drahá a do svého chrupu neinvestují, protože nemohou. Zprávy jsou u konce, hezký zbytek nevám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil. A proč tu ležíš,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme do města ležícího severně od Domažlic. Horšovský Týn láká návštěvníky především na prohlídky velkolepého renesančního zámku. Za vidění stojí také historické jádro s řadou gotických a renesančních domů, anglický park s několika drobnými stavbami, několik kaplí na okolních návrších a rozhledna. Renesanční zámek v Horšovském Týně patří k sídlům, kde je zpřístupněno nezvyklé množství interiérů. V hlavní sezóně se dá vybrat z několika návštěvních okruhů s celkovou dobou prohlídky přes 7 hodin. Zatímco někomu se líbí hradní část s unikátně raně gotickou kaplí, zbrojnicí a zařízeným renesančním bydlením nebo reprezentačními sály, tak jiní dávají přednost podhradí, tedy pokojům služebnictva. Vystaveny tam jsou například uniformy zámeckých lokajů i předměty, bez nichž bych se sloužící neobešli. Jeden z prohlídkových okruhů seznamuje s hraběnkou Mitsuo Kudenhof Kalergi, Japonkou, která v Čechách žila na přelomu 19. a 20. století. Tato dcera tokijského obchodníka se starožitnostmi se v roce 1895 provdala za hraběte Heinricha Kudenhof Kalergi, který v Japonsku působil jako rakousko-uherský konzul. Neměli to ale vůbec jednoduché. Ona musela přestoupit na křesťanství, on se kvůli sňatku musel vzdát diplomatické kariéry. Společně se pak usadili na zámku v Poběžovicích. Na Horšovský Týn se můžete podívat i z věže kostela svatého Petra a Pavla. Je tak vidět rozlehlý zámecký park s kaskádou rybníčků, řadou romantických zákoutí a několika stavbami. Kolem všech zajímavostí vede naučná stezka Královská rokle. Mezi oblíbené výletní cíle v okolí patří také rozhledna na Šibeničním vrchu nebo řeka Radbuza. Pro vodáky ochotné přenášet četné jezy sjízdná v délce 66 kilometrů. Více podrobností o Horšovském Týně a jeho okolí najdete například na webu kudyznudy.cz. Tulák@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpovědí.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký podvečer u čaje o 6. Tak tenhle recept typuju, že je spíš pro dospělé a dá se aplikovat před i po. Myslím tím před tím, než půjdete na pivo, nebo potom, když jste šli na pivo. Je to nakládaný hermelín z tvarůšky. Na jednu sklenici, tak sedmičku asi, budeme potřebovat jedno balení tvarůšků, dvě velké cibule, jeden hermelín, 8 až 10 stroužků česneku, sypané čili koření, pepř, asi jednu lžičku mleté červené papriky, může být ostřejší, to záleží na vás, slunečnicový olej a trochu vegety nebo podobného koření. Cibuli nakrájíme na půl kolečka, česnek na plátky, dáme do misky, přidáme trochu oleje čili koření, pepře, vegety a promícháme. Kolečka tvarůšků překrojíme na poloviny, hermelín nakrájíme na čtvrtky. Do sklenice dáme několik kousků tvarůšků, pár kousků hermelínu a vrstvu cibule s česnekem a kořením. A tohle opakujeme, než se nám sklenice naplní. Zalijeme do 1/3 olejem. Sýry se trochu zvednou, pak dolijeme olejem až po okraj. Necháme minimálně 2 dny uležet, pokud to tedy vydržíme, a konzumujeme, stejně jako naše vysílání. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejen na zítra. Brno Ivančice, Přerov hranice na Moravě, Starkoč Jaroměř, Ždírec nad Doubravou Chotěboř, Branice Tábor, Dolní Poustevna nad Čandou a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky na železnici.
2: Country rádio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Hezký večer posluchačům Country Rádia přeje Jiří Vondráček. Mám pro vás písničku již 30. týdne a tou je písnička, která získala 3. místo na portě v Řevnicích. Jmenuje se Dokud a složil a zpívá ji Jan Klubus, který se nezvykle doprovází na cymbál. Když si najdete YouTube kanál Country Rádia, tak tam kromě karavany, odkud tahle písnička odstartovala, najdete i další pořady Country Rádia a můžete nám tam do komentů a jak chcete dát nějakou důležitou zprávu. Třeba, která písnička z karavany se vám líbí nejvíc. No a máte tam bohatý výběr, protože karavany s Denisou Markovou připravujeme již 9. rokem. A taky tady písnička 30. týdne, Jan Klubus, Dokud.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Alpine poodhaluje techniku nového sportáku, ale zatím jen ve staré karoserii. Zpráva pochází z novinek.cz. Značka Alpine, která je součástí skupiny Renault, vyvezla na slavné trati festivalu rychlosti v Goodwoodu hned několik vozů. Diváci mohli sledovat nejen moderní vůz Formule E, ale také několik zástupců modelové řady A110. Od historického předchůdce přes současný model až po první ukázku nové generace. Vývojový vůz s označením Alpine A110 Future je zatím ukryt v karoserii stávající generace A110. Produkční vůz pak vznikne na nové elektrické platformě Alpine Performance Platform, která slibuje zachování DNA značky i překonání vlastností stávajících vozů se spalovacím motorem. Vývojový prototyp je osazen dvěma bateriovými moduly, které jsou umístěny v přední a v zadní části vozu v poměru 25% vpředu a 75% vzadu. Rozdělení baterie tak umožnilo snížit výšku vozu na úroveň stávající generace A110 a dosáhnout tak i optimální pozice za volantem. Rozdělení baterie s 800V architekturou navíc pomohlo s distribucí hmotnosti. Baterie pak využívá články s vysokou energetickou hustotou. Ty jsou lehčí a rychleji se nabíjejí. Rám baterie také zvyšuje celkovou tuhost dvoumístné karoserie. Vůz je osazen dvěma elektromotory na zadní nápravě, které jsou schopné točit až 21 500 otáček za minutu. O přenos výkonu na vozovku se následně starají systémy, které zajišťují i správné chování vozu v zatáčkách a slibují skvělou ovladatelnost. Testování vozu neprobíhá pouze formou prototypů, ale také za využití nového simulátoru postaveného kolem kokpitu modelu A110, ve kterém automobilka testuje i naladění podvozku a pohonného systému. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Vedle tématiky kovbojské dominuje již od první republiky až do dnes zábavě trampů, skautů a všemožných táborníků tématika indiánská. Za indiány se převlíkáme, někteří staví v české přírodě týpí a také zpíváme písně o jejich životě, ačkoliv o něm nevíme často zhola nic. Někteří však dají své touze po dálkách volný průchod a tak nám ostatním mohou vyprávět. Dnešní pořad věnujeme indiánům kmene Tarahumara a když vyjde čas, tak i Javalapity. Zavedená za nimi autor knihy Ti, kteří utíkají pěšky, dokumentarista, dobrodruh a hlavně tramp Milan Daněk zvaný Dany. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Pořad samozřejmě doprovodí tematické písně a pokud by vás cokoliv zajímalo, napište nám na SMS bránu, e-mail či využijte naši mobilní aplikaci. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ladíte Country Radio, pořad Tremské tamtami, kde právě dozněly paběrky Marko Čermáka. My tu máme Milana Daňka a teď se ho budu ptát, ještě než vyrazíme za Indiány. Dany, my se tady budeme bavit hlavně o tvých cestách do dalekých krajů, ale pojďme teda trochu zpátky. Člověka s tvojí touhou po cestování já si představuju za minulého režimu na Tremské osadě převlečeného za Indiána. Bylo tomu tak?
1: No tak bylo to daleko dřív ještě, protože už od mládí já jsem měl štěstí vždycky na dobrý kamarády a my jsme si na ty Indiány hráli už od dětství, vlastně jsme tábořili nedaleko za naší chalupou na skale a tam jsme žili ve stanu, vařili jsme si a já třeba jsem si šil ten indiánský oblek, měl jsem čelenku a vlastně mě to vydrželo do teďka.
0: Ta přezdívka Dany se vzala kde, prosím tě?
1: Tak jednak to trošinku souvisí s mým příjmením, protože se jmenuji Daněk, ale vůbec to tak nebylo, protože my, když jsme chodili, myslím, do páté třídy, tak jsme zakládali ty foglarovské kluby pořád nekonečně a hledali jsme přezdívky a já jsem si našel v knížce Zlatokop od Zlaté řeky, kterou napsal Bob Hurikán, že vlastně Dany byl nejlepší indiánský stopař, tak jsem si to vlastně vybral a díky tomu mýmu příjmení mě to zůstalo.
0: Vy máte i osadu, kam jezdíš vlastně, jak jsem pochopil, asi celý život a vy jste osada sportovní, že?
1: No, já bych řekl, že spíš jsme byli osada sportovní, protože už máme nějakých 45 let, ale vlastně jsme se seznámili jednak na archeologických vykopávkách a jednak jsme dělali atletiku a vlastně ten sport a vlastně jsme byli taková výjimka mezi těma trampama, protože my jsme byli prohibiční osada, nepili jsme alkohol a pořádali jsme i sportovní soutěže, dokonce jsme dělali desetiboj trampský, hlavně jsme dělali trampskýho železní muže. Vyhráli jsme tramskou fotbalovou ligu, která vlastně byla napříč celou republikou. Trošku to bylo organizovaný přes ten žlutý čtvereček v táborový oheň v Mladém světě, který tenkrát veškerý trampy napříč Československem spojoval.
0: Já jsem, nebo ty jsi mi to myslím říkal, že jste byli první triatlonisté, to mi řekni, jak to bylo?
1: No to tenkrát v Rudým právu byl článek, jak v té Americe, jak jsou ty lidi strašní a že tam měli závod, kde běželi maraton, plavali spoustu kilometrů a potom ještě 170 kilometrů na kole. No a vlastně to byl odstrašující článek a následující rok, to jsme měli ještě před vojnou, tak už jsme to u nás v Letovicích na Křetince pořádali taky.
0: Já jinak můžu říct, že s tím sportem to není úplně daleko, protože kdybyste Danyho viděli, tak dneska přišel tak jako trochu sešroubovaný, jo. Ty jsi byl na kole a sletěl jsi.
1: No, mám zlomenou ruku a vlastně za týden mám odlítat do Kyrgyzstánu, tak nevím, jak to dopadne, jestli vůbec odletím, nebo co tam vlastně budu dělat. Bude to určitě změna programu.
0: Víte, dobrodruh každým coulem. Každopádně tvoje první cesty do zahraničí dál byly asi hnedka po revoluci, že?
1: Tak byly už dřív, protože vlastně napřed jsme jezdili potom Československu, ale potom jsme objevili Rumunsko, Karpatské hry, takže jako naše cesty docela často vedly do Rumunska, kde tenkrát byla ještě, nebo do teďka je ta pravá divočina.
0: Tam vlastně jezdíš, nedávno tam byl vlastně taky, že ano?
1: Taky, no. A já jsem jezdil jednak s osadou a jednak s tábornickým oddílem, kde jsme si na ty Indiány taky hráli, tábořili jsme v týpí a vlastně, říkám, provázela mě ta indiánčina celý život, ale ty cesty první za Indiána nebyli, protože jsem si myslel, že vlastně ta Amerika, že to není ono a že se dá cestovat ještě za přírodníma národama, třeba do Afriky nebo na naši oblíbenou Novou Guineu.
0: Takže než jsi se vypravil do Ameriky za Indiány, tak předcházela Guinea a Afrika.
1: No, ta pravá divočina nebo ty pravý přírodní národy, tak to je určitě ta Nová Guinea, kam se vracíme. A vlastně ty Indiáni, to nám přišlo až tak, to tak nějak vyplynulo, protože vyšla knížka Bortu Run, Zrození k běhu a ta popisovala jeden indiánský kmen, který je běžecký a aby jsme mohli jezdit na ty divoké výpravy někam do pralesa, tak se člověk musí připravovat na to a ten běh je takový nejlepší, protože když někdo dělá cyklistiku nebo lyžuje, tak na to potřebuje ty lyže, potřebuje na toto kolo, ale běhat se dá úplně kdekoliv, takže já vlastně kromě toho, že mám rád celý život ty Indiány, tak celý život běhám a postupem času jsme běhali čím dál delší a delší tratě.
0: Tak o kmeni indiánském, který také běhá, si budeme povídat v dalším vstupu. Teď pojďme za muzikou. Ivan Mládek nám povypráví o návštěvě Indiána v jedné české hospodě, to je docela dobrý for. A poté Roman Pokorný zaspívá text Vabyho Rivoli o tom, jak mu někteří kamarádi za minulého režimu utekli do dálek a druzí seděli ve vězení. To si myslím je docela tematické.

že bych mohl u cesty stát, jak zrezavělá korveta, až půjdou kluci do světa, všechno mě otáhne pryč, já zahodím odbytu klíč, já odjedu první tramvají, tam, kde mě ještě neznají.

život mi klap. Na tramvaj neměl jsem jít, už mi zbývá jenom žít. Já se budu jen tak toulat krajinou a budu čuchat ke všem jarním květům.

0: a od bytu zas budu hledat klíč.
1: V Tremských tamtamech dospíval Roman Pokorný. My tu dneska máme Milana Daňka, teď se vydáme za kmenem Tarahumara, ale ještě předtím bych vás upozornil, už chodí první dotazy do studia, tak kdyby vás cokoliv zajímalo, můžete psát, my se k tomu pak ke konci pořadu dostaneme. Tarahumarové vlastně jsou kmen, který bychom našli v dnešním Mexiku. Jak jsi se za nimi tedy dostal a no vlastně, jak jsi se k ním dostal? Tím bych asi začal.
2: No tak to jsme měli poježděný vlastně kolem celého rovníku, tu Novou Gvineu, Borneo, něco v Africe, Kongo. A vlastně jsme si říkali, že ten pravý přírodní život už v té Americe nebude, a potom vyšla knížka Born to Run, Zrození k běhu, a to byl takový běžecký western, kde byl popisovaný kmen Tarahumara jako indiáni, který doteď žijou jako tím přírodním způsobem života, sami si šijí oděvy, oni teda nemají koně, ale že běhají na dlouhé vzdálenosti, a vlastně to bylo takový neskutečný a jediná vlastně možnost, jak zjistit, jak to doopravdy je, jinak ta kniha se stala strašně populární na celém světě, protože běžci je populární sport, tak to kupovali, bylo to velmi dobře napsané, tak jsme se rozhodli, že tam do toho Mexika prostě pojedeme a zjistíme, jak to je, jestli je to pohádka, nebo jestli je to pravda.
1: Já tady mám knihu Ti, kteří utíkají pěšky z tvého autorského pera. Oni si sami sebe nazývají Rarámuri. To jsou teda běžci. A teď mi ale řekni, proč tedy běžci? Ty pořád říkáš, že běhají, ale jak jako sportovně, nebo je to nějaká nátura jejich?
2: No je to vlastně běžecká kultura a vlastně byl to i způsob jejich obživy. Dřív oni tím během dokázali uštvat jelena. Vlastně byli jenom popsaní křováci a tarahumarové teď v poslední době, jako v minulém století, že to ještě uměli, protože to není jenom o těch běžeckých schopnostech, ale musí i tu zvěř dokázat pozorovat. A taky to bylo tím, nebo je to tím, že momentálně žijí na území, který je skalnatý, jsou to měděné kaňony, hluboké, a to je velmi nehostinný kraj. A aby se uživili, teď jsou takový putovní zemědělci, tak musí mít ty svý políčka daleko od sebe a vlastně obydlí mají daleko od sebe. Na koni se tam moc jezdit nedá, takže oni vlastně celý život běhají a mají to i jako kulturní slavnosti. Každou neděli mají takový, tak jako tady u nás na vesnici se chodí na fotbal, tak oni se rozdělí na dvě družstva, dvě komunity, proti sobě zápolí a na velkou vzdálenost před sebou kopou takový balon, takový míček, který je vyřezaný ze dřeva, a kdo dřív oběhne tu stanovenou trať, která je dlouhá, běžně 50 kilometrů, a ty největší slavnosti tam se běhá až na 240 kilometrů, takže to jsou nejlepší vytrvalostní běžci světa, vlastně se o nich mluví.
1: Jak dlouho běží 240 kilometrů?
2: No tak běží to docela rychle, takže oni musí ještě ty balóny vytahovat, protože kolikrát se jim ztratí, takže bych odhadoval 10 kilometrů, že uběhnou tak za hodinu. A i s tím hledáním.
1: To je síla. Řekni mi, jak je to s jejich historií? Oni jsou hodně starý kmen a dřív žili někde v oblasti, kde žili Aztékové, nebo jak to bylo?
2: Ne. Oni vlastně, já jsem tu knížku nazval Utíkají, protože to slovo utíkají má vlastně dva významy. Můžeme jako běžet a můžeme taky utíkat jako kdyby před něčím. A Tarahumarové jsou velmi mírumilovný kmen a vlastně byli pořád někam zatlačováni. Dřív jejich sousední kmen jsou Apači, kteří byli takový bojovní výbojní, takže ustupovali těm Apačům, a potom přišli Španělé a oni vlastně byli zatlačeni do té nehostinné krajiny, těch kaňonů, kam mimo jiné utíkali taky ty desperáti a i ti Apači, někteří třeba tam působil náčelník Victorio v té oblasti.
1: Když se bavíme o náčelníkovi, tak možná k jejich náboženství. Já jsem se dočetl, že oni jsou, teda v tom náboženství mají takzvaný synkretismus, tedy to je nějaké vlastně spojení dvou a více náboženství, v jejich případě je to křesťanství a jejich původní. Je to tak?
2: Je to přesně tak. A je teda zajímavý, že Tarahumarové byli vlastně jeden z prvních původní kmenu. Možná je tam i česká stopa, protože tam byli čeští misionáři, kteří je přivedli na křesťanství a byli jeden z prvních kmenů, který k tomu, na to křesťanství přistoupil. Ale kdybyste to viděli ve skutečnosti, tak prostě ta jejich bohoslužba, nebo hlavně o Velikonocích, protože Velikonoce je to křesťanský svátek, ale oni se vyslečou, pomalují se a teď tam bubnují, běhají a prostě to indiánsky tam je a je to spojení toho jejich indiánského světa, světa duchů a vlastně na základě nebo na podkladě toho křesťanství. Jo.
1: Takže kostel bychom tam asi hledali marně, že?
2: Kostel tam právě najdem, ale nejsou tam žádné hlavice a bohoslužby se často, nebo ty slavnosti se odehrávají venku a je to plný tance a bubnování a ohně, ale jako běžně chodí do kostela taky.
1: Dobře, tak pojďme zase za muzikou. Žalmána spol, Hou Hou Vatanaj, to asi nemusíme moc představovat, vlastně parafráze na starou indiánskou kolébavku a poté by žraloci z Kocerad zaspívali Arizonu s Vaškem Maršálkem.

0: Z Arizony zpátky k Tarahumarům s Milanem Daňkem. Dani, řekni mi, jak tedy žijí příslušníci kmene dnes? Ty jsi řekl, že jsou v těch horách, že je to tam poměrně nehostinné. Vyhlase jim globalizace nebo nikoliv?
1: Já si myslím, že zatím se jim vyhýbá, protože to území je velmi nepřístupný, velmi rozsáhlý. Vlastně ten kaňon je soustava 6 kaňonů, 6 řek je tam a jsou hluboké až 2000 metrů. A ti indiáni, když je zima, ono je to na severní polokouli, takže tam běžně zima je a je tam i opravdu chladno, že by tam mohl být sníh, ale ono zrovna neprší, takže na dně toho kaňonu, vlastně 2000 metrů hluboko a tam dozrávají normálně pomeranče a potom, když je léto a je horko, tak zase vylezou nahoru a tam mají zase ty svý políčka, takže oni mají vlastně dvě ty usedlosti, jedni nahoře a druhý zase dole.
0: Kolik čítá ten kmen dneska lidu?
1: No, tak asi se to pozná podle toho, jakou řečí mluví a tu řeč zná, se odhaduje tak 55 až 65 tisíc lidí. Hmm. A ne všichni ty Tarahumarové žijí tím přírodním způsobem života, někteří žijí už, že pobírají vlastně nějakou pomoc od té mexické vlády, někteří ty opravdu odmítají a žijí v těch svých komunitách a někteří odešli do měst a tam žijí na okraji společnosti. Hmm.
0: Jak zvládají současnou politickou situaci v Mexiku, i co se týče například právě těch drogových kartelů?
1: No tak to je právě smutná kapitola, protože ta drogová válka, ta zasahuje i tam do toho území, protože tam doopravdy ty drogy se pěstují a dokonce ty mladí lidé nebo děti z těch kmenů jsou unášeny, aby tam pracovali na těch plantážích a tam je opravdu hodně nebezpečno, takže bylo by to hezký pro turisty, tam dokonce jede vlak, ta knížka to popisuje, že je to úplně nehostinný a že se tam dostat je strašně obtížný. V minulosti to bylo jednoduchý, protože tam jedna z nejkrásnějších vlakových tratí vede, spousta tunelů, spousta zatáček, ale v této době tam nikdo nejezdí. My, když jsme tam byli poprvní, tak ten vlak jezdil dvakrát denně a teď už jezdí jenom, myslím, jednou týdně. Hmm. Protože to nebezpečí těch drogových kartelů tam je, Američani tam nemají doporučený vůbec, přestože je to blízko amerických hranic, mají tam doporučený nejezdit. Hmm.
0: Takže jediná jejich obrana je asi útěk těch Tarahumarů před těmi kartely.
1: No, vlastně ten jejich život, on je takový specifický, oni jsou hodně nespělí, vlastně skontaktovat je obtížné, kromě on se tam koná běžecký závod a my jsme vlastně teď tam jezdíme vlastně na běžecký závod, který je vlastně charitativní činnost, protože výtěžek z toho závodu, my tam vlastně závodíme s těma indiánama na dlouhé trati, ta trati je 80 kilometrů nahoru, dolů, těmi kaňony a ty indiáni se toho účastní a když doběhnou, absolvují tu trať, tak získají kukuřici a ti nejlepší peníze. Takže vlastně my jsme je poznali jenom díky tomu, že oni do toho městečka, to se jmenuje Urique, v den toho závodu, to v této době už je to velká sláva, se tam sjedou ze všech stran, prostě to zaplní ty indiány, ale když tam přijedete mimo ten závod, tak je těžký je najít, protože ty jejich vesnice, to není jako naše vesnice, že je to schluk nějakých stavení, oni doopravdy žijí hodně osamoceně, ta vesnice nebo ta komunita, to je třeba na rozloze 10 kilometrů. Hmm.
0: Ještě mi řekni závěrem k ním, jakou oni vlastně mají náturu, když takhle k ním přijedeš jako de facto turista, cizí člověk?
1: No tam je specifikum, že oni vlastně ani nemluví mezi sebou, mezi ženou a mužem a s námi taky moc nekomunikují. Hmm. Je to docela vlastně jejich hlavní nátura je plachost, ale zase mají spoustu dobrých vlastností a to je vlastně, jako všichni indiáni nebo většina indiánů žijí v té komunitě, oni vlastně všechno sdílí, takže když třeba teď oni, někteří z nich jsou slavní běžci a vyhrají peníze, tak to nevyhraje ten člověk, ale doopravdy to vyhraje celá ta komunita, která se o to dělí. Oni mají takové slovo, které se jmenuje korima a to vlastně by se dalo přeložit jako sdílení. Neznají slovo děkuji, vlastně neznají soukromí vlastnictví, všechno je majetek té rodiny, té komunity. Hmm.
0: Ještě úplně naposled, Milane, my jsme se mezi písničkami tady bavili, ty jsi mi řekl poměrně zajímavou věc, že oni pijí hodně alkohol. To mě překvapilo, to jsem vůbec o Indiánech nevěděl.
1: No to je velmi nezvyklý. No tak tady tihle Indiáni alkohol pijí a dokonce je zajímavý, že oni mají takové slavnosti, kde se jako doopravdy ty chlapy opijou a potom jsou schopni druhý den vstat a běží třeba ten závod na těch 240 kilometrů. Dokonce oni jsou tak nesmělí, že nejenom jako k těm ostatním lidem, k těm Mexičanům, který tam žijí, jako, který taky to obývají, tak jsou nesmělí a i ke svým ženám a říká se, že oni se vlastně mezi ženy se baví zvlášť a muži se baví zvlášť a říká se, že aby se tam odehrál vůbec nějaký milostný život, tak ten Indián se musí doopravdy povzbudit tím alkoholem.
0: Dáme opět prostor Paběrka Marko Čermáka, zaspívali by nám Stíny Irokézů a poté Setleři a rytmická skupina Slávy Kunsta, jedna z nejkrásnějších písní Jarky Motla Karibů.

0: Zajímalo by mě, kdy naposled jste slyšeli tuto starou nahrávku Setleři a Karibu. My tu máme stále Milana Daňka, teď bychom se přesunuli od Tarahumaru k dalším indiánským kmenům. Já tady mám, Dani, jednu otázku od posluchače. Dobrý večer, Kubo, moc vás zdraví, Jirka ze Suchovršic. Zajímalo by mne, jestli váš host slyšel o sentinelcích, co si o to myslí, jestli se třeba kolem pohyboval.
1: No tak čirou náhodou jsme se pohybovali, ale to nejsou indiáni. Tady tihle žijí vlastně na Andamanech, to je vlastně nedaleko

0: že když se tam někdo přiblíží, takže je prostě zabijí a že pořád jsou na válečné stezce. A jinak byly zprávy, že už tam běžně chodí turisti. Takže stejně tak, jak jsme jeli k Tarahumarům zjistit, jak to je, tak nezbylo nic jiného, než zbalit batohy a jeli jsme tam. No a zjistili jsme, že teda ty sentinelci obývají ostrov Sentinel. Ta otázka asi, která tady padla, tak směřuje k tomu, že teď v nedávné době, asi tak před 5 lety, nějaký Američan tam nějakým způsobem pronikl a že ho okamžitě zabili. Hned tam lítali šípy a hned byl ubit. A to je poslední kmen, nekontaktovaný, vlastně se neví, jakým jazykem mluví. Naštěstí se tam nikdo nedostane, protože je to přírodní rezervace korálová a je to taky vojenské území, takže Indové to tam střeží a tady tihle sentinelci si tam spokojeně žijí, bez toho, aby jsme věděli takové věci, jakým jazykem.
1: A pak, že se nikdo globalizaci neubrání.
0: Tohle je opravdu jeden úplně poslední kmen, který takhle jako ze zbraní, s kamennou zbraní v ruce se brání globalizaci nebo civilizaci.
1: Dani, pojďme ještě k amazonskému kmeni Javalapity v rychlosti. To je kmen, který v Česku hodně proslavil Mnislav Zelený, zvaný Atapana, tady o tom vyprávěl.
0: Ten je tam dokonce adoptován, je členem toho kmene.
1: O jaký kmen tedy jde a jak ses k němu dostal ty?
0: Tak my jsme se k němu dostali zase přes knížku, protože vlastně naše cesty zpočátku, to bylo ve stopách Henrycha Harrera, slavného autora knihy 7 let v Tibetu, ale on potom, když se vrátil, tak vlastně cestoval po celém světě a zajímal se o přírodní národy. A ten napsal knihu U jezera blaženosti a tak jsme vyrazili do Amazonie a to není až tak jednoduchý se tam dostat, protože zatímco po celém světě se dá jít pěšky, tak v té Amazonii musíte najmout loď, nebo musíte získat loď, a takže je to takový kontrolovaný, tak to není tak jednoduchý. A nám se tam podařilo dostat vlastně náhodou, že jsme narazili na jednu indiánku, se jmenuje Karadžo, a ona se ptala, kam jedem, a my jako podle té knížky jsme věděli, že jedem za náčelníkem Aritanem a řekli jsme, že mu vezem dary, a ona shodou okolností, ona říkala, já s ním spolupracuji, my jsme v radiovém spojení, každý týden já mu zavolám a řeknu mu, že za ním jedete, a tak mu zavolala a Aritan pro nás poslal loď a tak se nám podařilo strávit vlastně úplně ve stejném prostředí krásné indiánské vesnice, tak jak to popisuje ten Harrer v té knížce U jezera blaženosti, tak doopravdy to je komunita, která žije tím původním způsobem života, dodržují zvyky a vlastně ví, že to jejich bohatství je ta jejich indiánská kultura. Ví, oni by mohli odejít někam do civilizace, ale ví, že by tam nic neznamenali, že tam by vlastně byli nějací bezdomovci a že když budou žít tam v té, ona je to indiánská rezervace, takže tam se cizinci, tam se ani Brazilci nedostanou, takže ví, že když tam zůstanou a budou žít tím původním způsobem života. Nejsou nevzdělaní, oni už mají i internet v této době, ale prostě znají, můžou jít studovat, ale přesto se vrátí k tomu svému kmenu, kde zase odloží ten civilizovaný oděv, zase chodí nazí, oni mají jenom šňůrku kolem pasu a žijí si tam tím svým způsobem, mají zápasy huka huka, mají pohřební slavnosti kvarup a je to vlastně nikde na světě jsme se nesetkali s tím, že si tak váží svých tradic a původním způsobem žijí.
1: Moc děkuju. Mám tady zase nějakou muziku. Eldorado by nám zahráli skladbu Indian, to je jedna z vůbec prvních tremských písní, a poté Rackové indiánskou lásku. Tak opět takové archivní okénko.

0: Ano, dnešní pořad prakticky doprovázely pouze písničky s indiánskou tématikou, tedy až na dvě výjimky, protože tu máme Milana Daňka, dobrodruha, cestovatele. A prosím tě, Dani, já vždycky, když tady mám nějaké cestovatele nebo to, tak oni mi v mezičase říkají, no o tomhle bychom se neměli moc bavit, ona paní zase bude naštvaná, že někam jedu. Jak vy to máte doma?
1: No tak... My to máme tak, že vlastně na všechny ty expedice jsme jezdili ve dvojici, protože jsme nechtěli nějak ovlivnit ty domorodce a jezdili jsme ve dvojici muž a žena, jezdíme společně se žákajdou a vlastně měli jsme toho vždycky tak málo, že jsme spíš než obavy, tak jsme budili soucit, že jsme tam vlastně no protože často jsme měli míň než ty domorodci, než ty indiáni, jo? Jako protože hlavně třeba v té Americe ne, tam jsme přijeli vlakem, ale jinak jako putujeme často pralesem a máme všechno na zádech a takže ty domorodci se nám spíš snaží pomoct, jo, v té naší situaci. Takže doma to máme tak, že teďka zase chystáme na expedici, která je teď ohrožena tím mým zraněním a jedeme do Kyrgyzstánu, kde se budeme zajímat o pastevce a jedeme tam na takový pastevecký hry, kde budou střílet z luku z koní a budou tam lovit orlem a hledáme vlastně tu romantiku po celém světě.
0: Když bychom se ještě k závěru pořadu zaměřili na recepci indiánské tématiky v Čechách, tak bychom vlastně mohli říct, že není to vždycky jenom to vybájené, ale například woodcrafterské oddíly jsou přeci často založené na indiánských zvicích, třeba Neskenon s Hiawatou, ty měli to bičování při předávání nějaké funkce. Viděl jsi i ty takovéto rituály?
1: No, tak já jsem zažil takové rituály, hlavně tady v Česku, protože já jsem taky woodcrafter a nemáme oddíly, máme kmeny, takže woodcrafterské kmeny. A samozřejmě jsme viděli rituály i ve světě, ale tady u těch indiánů, co se týče těch tarahumarů, tak tam jsme to moc neviděli. Tam jsme viděli hlavně ty běžecké schopnosti, protože jsme s něma závodili na těch 80 kilometrů, takže to byl vlastně takový rituál, ten běh.
0: Dneska často jsou indiáni tady pro nás symbolem té netknutosti a nějakého života s přírodou, vlastně té základní myšlenky třeba trampu. A v realitě je to ale asi už trochu jinak, až na těch pár kmenů, kterým se stále daří té globalizaci se vyhnout. Jinak asi původního indiána už málo kdy potkáš v Americe.
1: No tak Ameriky jsou dvě,
0: takže
1: na té jižní, tam toho původního života je daleko víc. Co se týče té severní Ameriky, tak tam už je to horší, ale co se týče těch tarahumarů, tak ty určitě původním způsobem života ještě dosud žijí. Oni dokonce někteří žijí v jeskyních ještě teď.
0: Takže tam bychom toho viděli ještě spoustu.
1: Tam určitě se dá vidět, no.
0: Já ještě naposled dneska upozorním na knihu Ti, co utíkají pěšky, o kmeni tarahumarů. Kdybyste, drazí posluchači, chtěli, tak sice je vyprodaná, ale pokud se dovtipíte, jak na nějakém antikvaru, a tu ji určitě najdete. Milane, aby si neodcházel s prázdnou. Doufám, že máš gramofon. Tady ti dám jedno LP Tremské archeologie. To je od nových strun 12 nikdy nenatočených tremských písniček, tak snad ti udělá radost.
1: Krásný obrázek Marko Čermáka.
0: Tak, výborně, jde vidět, že znáš jeho rukopis. Každopádně moc děkuju za návštěvu, měj se dobře, ať expedice dopadne dobře další a brzy se uzdrav a třeba zase někdy naviděnou, naslyšenou.
1: Taky děkuji, ahoj.
0: Tak, to byl Milan Daněk. Příští týden se opětovně vydáme za dámskými hlasy tremské písně. Po minulém díle jsem dostal spoustu zpráv s nápady, koho příště uvést. Pokud by vás napadla nějaká tremská zpěvačka, kterou je třeba připomenout, napište buď na e-mail jakub.jeroušek@countryradio.cz a nebo nám napište na Facebook. To bylo ode mě pro dnešek vše. Rozloučíme se s vámi společně s Vaby Daňkem skladbou Indiánská a za týden se budu těšit na slyšenou. Ahoj! Oi.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gavriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bunde zelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úněticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný úterní večer s datem 21. července vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání a samozřejmě vás vítám také ve své pravidelné hodince Country, všechno, co se mi líbí, kde pro vás připravují písně ze svého archivu. No, myslím si, že dneska to bude opět pestrý koktejl, jak se tak na to koukám, ale začneme velmi stylově. Je to píseň, která by se tak hodila, když projíždíte třeba někde letní krajinou, autem, všude ty zlatý závěje toho obilí a sluníčko svítí, koukáte do krajiny, uháníte, tak myslím si, že k tomu by se náramně hodila tahle ta píseň, i když ta by se spíš hodila někam, když jedete vlakem. A můžete se ale z vlaku dívat na to tež, o čem jsem mluvil. Ta píseň se totiž jmenuje Southbound Train a zpívají Travis Tritt. Přeji vám klidný večer a hezký poslech.

0: Zpěvák, skladatel a také producent a multiinstrumentalista Vince Gill je už mnoho let opravdu velikánem světa country hudby a myslím si, že s tím přibývajícím věkem už je právem označován za jistou legendu v žánru. Krom toho, že samozřejmě ho znáte jako zpěváka svých písní a znáte jej z jeho koncertu, tak od roku 2019 působí také v sestavě slavných Eagles, kde vlastně dá se říct, do jisté míry nahradil Glenna Frey, který bohužel zemřel, takže s Eagles hraje. No a on je také známý tím, že krom takové té moderní country, která má často příchuť třeba i R&B nebo soulu, trošku rocku, popu, tak samozřejmě vyrůstal na bluegrassu. Hrál už co by malý hoch a hraje skvěle na mandolínu, na banjo, na housle. No a na jednu ze svých desek také zařadil takový speciální, no řekněme duet s člověkem, který se jmenuje Del McCoury, což je opravdu bluegrassová legenda, pán, který letos oslavil 87. narozeniny. A je to vynikající kytarista a zpěvák a co se týká bluegrassu, tak opravdu obrovská ikona. No a Vince Gill samozřejmě velice ctí odkaz těchto mistrů, tak proto mu bylo velkým potěšením si ho pozvat na jednu ze svých desek. No a společně ve studiu nahráli píseň, kterou vám teď pustím a která se jmenuje Son of a Ramblin' Man.
1: This is take two and good luck with your performance.

Říkal jsem si, že bychom si mohli dát zase takovou nějakou lehkou retro vzpomínku z 90. let. No už je to vlastně taky retro. Když se na některé filmy dívá můj syn 10letý z 90., tak už na to kouká různě, takže pro něj to retro jistě je. Ale 90-ková country je pro mě to nejkrásnější retro. No a vzpomněl jsem si, že v červenci roku 1996 vydala zpěvačka Trisha Yearwood krásné album, ze kterého pustila do světa single písničku Believe Me Baby I Lied, což je skladba, to je takový, mně to připadne na ruby, většinou se v písních omlouvají muži ženám, ale tady je to naopak, tady se dívka omlouvá tomu hochovi, že ho chtěla vypudit ze svého života. No a pak jí to samozřejmě bylo líto, takže se ho prosí, aby se vrátil, že jí to mrzí, že jí je to líto. No, vždyť to znáte, ostatně za chvíli to uslyšíte, ale zvláštní je, že k té písni, než byla vypuštěna oficiálně ven v té audiopodobě do rádií, tak Trisha Yearwood natočila i videoklip, ve kterém hraje spousta jejich kamarádů a použili tam různé outfity, takové retro outfity, dokonce i brýle a různé oblečení a barvy. A dokonce si tam vypůjčila mnoho oblečení z šatníku svého pozdějšího manžela Roberta Reynoldse, což byl pro změnu muzikant ze slavné country kapely Mavericks. Tak tomu vybrabčila šatník, jak jednou v rozhovoru řekla, a rozdala to svým kamarádům, aby se do toho navlíkli a v tom videoklipu tak hrají. Tak jestli budete mít možnost, podívejte se na to. Ale je fakt, že tahle ta píseň byla opravdu obrovský hit, samozřejmě hit číslo jedna na hit parádě, o tom není sporu. A dokonce ta celá deska příští rok, tedy v roce 97, byla vyhodnocena jako nejlepší album. A dodnes se ta píseň hraje a dodnes ji mimochodem Trisha Yearwood, když vyrazí na turné, musí zpívat. A je jasný proč, protože je pořád hezká. Tak jdeme na to, vzpomínka na 90. Believe me baby, I lied.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Teď mám pro vás takovou hudební lahůdku. Myslím si, že film Horečka sobotní noci, Saturday Night Fever, určitě všichni znáte. Hlavní roli tam samozřejmě sehrál John Travolta. No a hudbu k celému filmu dělali Bee Gees, tedy bratři Gibbovi. A ta hudba byla skvělá samozřejmě. Dodnes se ty písně hrají po celém světě a i když je to dlouhá doba od té doby, kdy to album vyšlo, což bylo v roce 77, tak i na dnešních některých nejen retro diskotékách ty písně znějí. A já mám teď pro vás připravenou tu stěžení píseň Stayin' Alive. To je ta, při které John Travolta tančil a tehdy to byla horečka nejen sobotní noci, ale na celém světě, protože všichni chtěli tančit jako Travolta. Určitě jsou mezi vámi pamětníci té doby, takže mi to potvrdíte. Já jsem v roce 77 měl pouze jeden rok, takže to přímo nepamatuji, ale z doslechů od kamarádů různých a tak dále. No a písnička Stayin' Alive byla obrovský hit a dokonce dostala celkem 3 ceny Grammy v roce 79, proto na 21. ročníku udílení cen Grammy, tak tam opravdu zvítězila na plné čáře. A já mám teďka pro vás verzi písně Stayin' Alive, kterou byste možná ani nepoznali. Možná byste tu píseň v tom vůbec nerozkódovali, takže v tomto případě konkrétně třeba si rychle v paměti vylovit ten originál, abyste mohli porovnat s verzí, kterou pro vás teďka zahraje Wild Bill, což je kapela, která se věnuje coverům těch slavných, řekněme, popových písní. Tak jdeme na to. Vrátíme se do roku 77. Kapela Bee Gees, John Travolta, Horečka sobotní noci, ale v jiné úpravě.

Já mám moc rád biografie, nebo lépe ještě autobiografie různých známých osobností. Nemusí to být výlučně ze světa hudby, ale samozřejmě pro mě jako pro hudebníka je to o to zajímavější. A stejně tak mám rád i různé filmy a nevím, jestli jste viděli třeba, jak jsem před časem zmiňoval film World Line, což byl životopisný film o Johnny Cashovi, kde hrál skvěle Johnnyho Cashe herec Joaquin Phoenix a June Carter tam hrála Reese Witherspoon. Mám taky rád film Raid, to je film o Ray Charlesovi, nebo film o Tině Turner. Je jich obrovská spousta, ale stejně tak mám rád třeba film Rocketman, což je film o životě Eltona Johna. Elton je pro mě jeden z nejlepších hudebníků vůbec, protože není to jenom taková figurka, že přijde někam něco zaspívá, ale on tvoří. On vytvořil i vlastně takový styl, jednak hraje skvěle na piano, skládá nádherné písně a ten zápřah má velmi široký. A to v tom filmu je vidět, mimochodem. A vždycky miloval country hudbu, přestože je samozřejmě primárně brán jako veliká popová nebo rocková, poproková hvězda, tak vždycky miloval country a natočil dokonce několik desek, tu první už v 70. letech a velmi se v tom vyžíval. I se svým dvorním textařem Bernie Taupinem sledovali westerny a měli rádi tu cowboyskou tématiku. No a já vám teď pustím písničku z jednoho toho alba countryového, nebude to tedy to z těch 70. let, ale daleko, daleko novější. A ta píseň se jmenuje I Must Have Lost It on the Wind. Zpívá a hraje Elton John.

Tak to byl Vladimír Mišík a píseň Nemohu spát. No, musím teď reagovat opět na několik zpráv, které mi přišly už v minulém týdnu, kdy jsem pouštěl instrumentálku. Tak zase jste to kvitovali s povděkem a tázali jste se, zdali bych mohl pustit ještě další. Samozřejmě mohl, protože instrumentálek mám obrovskou spoustu. A nejenom od těch countryových umělců, ale i od jiných z jiných žánrů, anebo když kolaborují pěkně dohromady. Dneska jsem tedy vybral skladbu, kterou nahrál na jednu svoji speciální kytarovou desku Steve Warren, což je vynikající zpěvák a vlastně už od konce 80. let jeden z takových opravdu pilířů té novodobé country hudby. Je to vlastně vrstevník Rickyho Skeggse, Vince Gilla, Martyho Stewarta, Johna Michaela Montgomeryho. Patří do ranku téhleté country, tedy pánové, kteří na začátku 90. let udávali směr, kudy se bude country hudba vyvíjet dál. No a stejně třeba jako Brad Paisley nebo Vince Gill nebo právě Eric Skeggs, tak i Steve Warner je naprosto špičkový kytarista, kterého dokonce ocejchoval sám Chet Atkins jako certifikovaného kytarového hráče, to je zkrátka CGP. Bavili jsme se tady o tom mimochodem před časem s mým hostem Norby Kováčem, kytaristou od Ivana Hlase. No a Steve Warner vydal, jak už jsem říkal, album, na které zařadil samé instrumentálky. Měl tam mnoho hostů, třeba na banjo Baleu Flecka, měl tam dokonce i rockové kytaristy, bluesové. A já jsem vybral tady z toho alba jednu takovou ryze countryovou instrumentální skladbu, která se jmenuje Hap Town Breakdown. Hraje Steve Warner.

Tak a na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí, ještě jedny krásné devadesátky, na které jsem si vzpomněl zatím, co hrála Trisha Yearwood, tak jsem si vzpomněl, že v roce 93 jsem strašně miloval píseň Thank God For You, kterou vydala na desce Outskirts Of Town kapela Sawyer Brown, která v té době nesmírně frčela a hlavně měli vždycky skvělé videoklipy. A píseň Thank God For You má vynikající refren. Ten hlavní zpěvák tam zpívá, že děkuju mamince za to, že mi vařila. Děkuju tatínkovi, že mě vždycky vyřval pořádně za to, co jsem dělal. Děkuju taky ďáblovi za ty potíže, které jsem si já sám způsobil, potažmo on. A děkuju také bance za peníze, které mi někdy dala, ale hlavně děkuju Bohu za tebe, že tě mám, že díky tobě jsem to všechno vydržel. Je to adresováno tedy jeho dívce. Písnička, která je skvělá dodnes, tak jsem si říkal, že bychom si ji mohli na závěr dát, protože je veselá a taková optimistická. Takže to bude poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. No a pochopitelně po 21. hodině se na vás budu i nadále těšit ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný, prázdninový úterní večer.

0: světa.
1: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
2: Je 21 hodin. Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

To byla Vaby Rivola a jeho nahrávka z roku 1990, zvláštní znamení Woodcraft. Řekl bych jedna ze stálic trampské písně. Je 21 hodin, 7 minut k tomu, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v téhleté hodině se určitě podíváme na některé události, které se odehrály v minulosti právě dnes. Také mám dneska připraveny vzpomínky na některé oslavence, samozřejmě především pak zpěváky, zpěvačky. No a z muziky, na kterou se můžete těšit, už teď vám můžu prozradit, že to budou třeba fešáci s Tomášem Linkou.

Tak, na tyhle a další písně se můžete těšit v následujících minutách, ale teď už je tady Věra Martinová a nenese vám dopis, ale nese vám píseň, která se jmenuje Dopis. Přeji vám hezký úterní večer.

Ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

To byl Tomáš Linka a Fešáci, paní má se má písnička, kterou samozřejmě velmi dobře znáte. Ten český text písně Johna Denvera udělal konkrétně tedy Tomáš Linka společně s Petrem Novotným. No, pojďme se podívat na to, co zajímavého se událo v historii 21. července. Roku 1865 zastřelil náměstí města Springfield, což je ve státě Missouri ve Spojených státech amerických, Wild Bill Hickok Davea Tata v prvním skutečném souboji divokého západu. To je velmi známá skutečnost, která je zachycena nejenom na filmovém plátně, ale také v mnoha písních. Roku 1925 byl v americkém státě Tennessee učitel biologie John T. Scopes odsouzen za výuku, a ty dávajte pozor, o evoluci, a ta pokuta tehdy činila $100. Roku 1931 americká společnost CBS zahájila první pravidelné celotýdenní experimentální televizní vysílání. To bylo něco. Roku 1969 vstoupil americký astronaut Neil Armstrong jako první člověk na povrch měsíce. Roku 1873 v Iově spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou vlakovou loupež na divokém západě. Tehdy bylo ukradeno $3000. K tomu se ještě dneska dostaneme trošičku podrobněji. A v roce 2007 v angličtině vyšla kniha Harry Potter and the Deathly Hallow, tedy poslední v sérii příběhů Harryho Pottera od spisovatelky Rowlingové. K tomu se také ještě na skok vrátíme, ale ještě jedna zpráva, která se týká naší země. Roku 1432 velká povodeň v Praze pobořila Karlův most. Tak, ještě, že to spravili, most je v pořádku, něco se na něm neustále dělá, něco se tam kutá, byl se tam týká minulý týden zrovna, tak něco opravují, ale je to opravdu vždy úchvatný pohled. Můžete to vidět tisíckrát pořád dokola, neokouká se. A víte co, pojďme si pustit, když jsme u toho Karlova mostu, jednu píseň, která je vlastně o něm, jmenuje se Bitva o Karlův most.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

sobot tehdy řekl, teď návruší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl.

V minulém vstupu jsem říkal, že právě dnes v roce 2007 vyšla poslední z knih ze série o Harry Potterovi od spisovatelky J.K. Rowlingové. No a s Harry Potterem samozřejmě, jak jistě dobře víte nebo minimálně tušíte, je také spjato mnoho čísel. To se jinak říct nedá. Já mám schválně pro vás takový malý přehled, o jaké astronomické částky se jedná ohledně těch filmů a všeho okolo Harryho Pottera. Tak co se týče těch knih, tak po světě se k dnešnímu dni prodalo více než 600 milionů výtisků, a to v 85 jazycích, představte si to. No a ty tržby z těch knih přinesly 7,7 miliardy dolarů. To jsou neuvěřitelná čísla. No a autorka J.K. Rowlingová se díky těm knihám vlastně stala úplně první miliardářkou mezi spisovateli. To se ještě nikomu předtím nepodařilo. No, co se týče tedy filmů a tedy kin, tak ty tržby z kin za všechny ty filmy byly celkem 7,72 miliardy dolarů. Jenom za těch 8 filmů. Ten nejúspěšnější díl, Relikvie smrti, část druhá, utržela sama o sobě 1,34 miliardy dolarů. To už byla veliká síla. No a takový bonus je, že další zhruba 5,3 miliardy dolarů vynesl prodej DVD a televizních práv. No a co se týká tedy těch produktů, jak se říká merch, zkrátce merchandise, tak to vyneslo taky hodně. A jenom namátkou zahrnuje to třeba licencované oblečení nebo Lego, různé sběratelské hůlky, sladkosti, školní potřeby a tak dále a tak dále. Tak tržby z těch produktů vynesly přibližně 7,3 miliardy dolarů. No a to nemluvím o zábavním parku v Universal Studios, což je skvělá atrakce, kterou já osobně miluji. Byl jsem, oni jsou dvě vlastně, nebo respektive jsou tři ty Universal Studios po světě. Jedno je v Kalifornii, to je přímo tam, kde se točí i ty filmy, kde jsou všechny ty kulisy. A druhý zábavní park Universal Studios je na Floridě. Oba dva jsou skvělé, v podstatě stejné. A já jsem tam dokonce byl před mnoha lety poprvé, zrovna když otvírali ten toho Harryho Pottera, což byla atrakce, která se tuším jmenuje The Wizarding World of Harry Potter. Musím tedy říct, že ty zábavní parky miluju. Jezdím po nich po celém světě, ať už jsou to Disneylandy, Universal Studios, ale něco takového, jako je ten Harry Potter, to jsem ještě nikdy neviděl. To je tak propracovaný všechno, že máte pocit, že to prostě zažíváte, ten film. Je to neuvěřitelné. Už jenom ta vstupní chodbička, kterou jdete k té hlavní atrakci, tak to jste opravdu na tom zámku Harryho Pottera, kde jsou na zdech ty obrazy, které se hýbají, to schodiště posuvné, neskutečná věc. No tak jenom z těch zábavních parků to vyneslo 2,6 miliardy dolarů. To je také neskutečné číslo. No, když jsme u videoher, tak ty pouhých 1,5 miliardy dolarů. No a kdybychom se bavili o úplných drobných, tak divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě, tak ta vygenerovala na stupenkách jenom, v uvozovkách jenom, přes 300 milionů dolarů. Tak to už jsou úplní žabaři, to si pojďme říct. No a co se týče tedy hlavního hrdiny, respektive jeho představitele Daniela Radcliffa, tak ten vydělal

0: nahrála písni. A ta písnička se jmenuje Kouzelník.
1: Když jsem měl bratru asi tak 5,5.

Dneska slaví 78. narozeniny anglický zpěvák, kytarista a skladatel Cat Stevens. On dokonce kdysi vystupoval i pod pseudonymem Steve Adams, ale v posledních mnoha letech hlavně jako Yusuf, protože tuším, že to bylo někdy na přelomu 70. 80. let, kudivu všech především v branži konvertoval k islámu. Nikdo neví dodnes proč, ale bylo to jeho rozhodnutí. No a Cat Stevens nejenom zpíval, ale složil spoustu krásných písní. A řekl bych, že tou snad nejznámější jeho je skladba The First Cut is the Deepest. Tuhle tu písničku jsem vám pouštěl za celou historii mých pořadů country, všechno, co se mi líbí v mnoha různých úpravách a mnoho jich ještě mám, takže vám co nevidět ty další pustím, ale u nás tuhle tu písničku v roce 80, tuším, že jedna nebo dva, udělala kapela Marcias, respektive tu písničku otextovala Zuzana Michnová a otextovala ji v češtině pro Jirku Vondráčka, který v té době zpíval právě s Marcias. A já bych teda na Cat Stevens, když dovolíte, rád vzpomněl právě touhletou českou verzí, ale nebudou to Marcias, ale bude to nahrávka, kterou jsme pořídili s kapelou, s naším triem Vokobere, což je takové občasné sdružení Vondráček, Kocman a Berka, to byla složenina našich jmen ještě s Tomášem Berkou, když žil, tak jsme byli zachyceni, tuším, že to bylo v Řevnicích na Portě, když jsme tu píseň hráli a zpívali živě, takže vlastně zazpomínáme také trošku na Marcias na dobu, kdy Jirka Vondráček s nimi hrál a zpíval, ale tedy v novém provedení Sporty, tak jak jsme ji tam tehdy hráli. Takže posílám pozdrav nejenom Jirkovi Vondráčkovi, Tomášovi Berkovi tam nahoru na obláček, ale hlavně Cat Stevensovi k dnešním 78. narozeninám. No a budu se na vás těšit samozřejmě po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

Před 42 lety Michal Tučný tuhletu písničku vydal na svém skvělém albu Stodola Michala Tučného. Je 10 minut po 22. hodině, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia. No a v téhleté hodině, přátelé, budeme soutěžit, to vám už teď mohu prozradit, takže si připravte telefony, neboť to bude píseň telefonická. No ale také si v této hodině něco řekneme o Jesse Jamesovi. To bude pak ten následující vstup po soutěži. No a pochopitelně na vás čeká spousta krásných písniček. Třeba jako je právě ta, se kterou přichází Karel Gott. Jmenuje se Kdo country zná a pochází z Karlova skvělého country alba. Tuhletu písničku mu otextoval Michal Bukovič. Tak si užijte a stejně tak i ty následující. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

rodiče potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš.

rozhlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů, padek,

krásná.

0: Rádiem do neklidné doby.
1: Vy, pravidelní posluchači Country Rádia, samozřejmě dobře víte, že 15. srpna Country Rádio slaví 35. narozeniny. No a bude samozřejmě veliká oslava, o které jste také už hodně slyšeli. Ta oslava bude probíhat doslova od rána až do večera a bude probíhat především v pekovaru v Pekovicích v restauraci U Dolejších. No a pro vás, posluchače, bylo připraveno celkem 350 kusů voucherů. Je to limitovaná edice, nutno podotknout, protože 200 kusů jste si mohli zakoupit v našem e-shopu. Bohužel tyto vstupenky jsou již rozprodány, respektive byly okamžitě vyprodány. No a o těch dalších 150 můžete stále ještě soutěžit ve vysílání, a to přes den, ale i večer. No a samozřejmě, pokud budete chtít, tak můžete soutěžit i za malou chvíli. Takže si připravte telefonní číslo do studia 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. No a vyhrát můžete dva vouchery a k tomu zcela zdarma dvě trička ve velikostech od L až do 3XL. No a s tímto voucherem se dostanete jednak do vlaku, ale i do areálu pikovaru, pochopitelně. No a k této příležitosti je speciálně vypraven vlak, který vyrazí z pražského Praníka, takže sraz bude v 8.00 v Praníku na nádraží, kde od 8.20 bude pro vás živě na perónu hrát kapela Šlapeto, a to až do 8.50, kdy přijede vlak, který následně vyrazí 8.57, no a uvnitř bude na vás čekat usměvavý pan průvodčí, což bude Standa Berkovec, náš milý kolega. No a z vlaku pak následně vystoupí dvě skupiny. Jednak to budou chodci, ti jedou až do Kamenného přívozu a po Sázavskou stezkou se vrací do pikovaru, no a pak nechodci, ti jedou do Petrova u Prahy a jedou rovnou do pikovaru. Ta první skupina ve stanici Petrov u Prahy půjde rovnou směr pikovar, ta cesta do Petrova trvá asi 35 minut, no a odtud pak už jenom 15 minut pěšky, kdežto ta druhá skupina, směr Kamenný přívoz, a pak bude pochodovat a cesta tím vlakem trvá přibližně 50 minut, no ale potom pěšky asi 3 hodiny. A příchod do pikovaru bude zhruba tedy někdy ve 13 hodin. A tam už na vás čeká bohatý program, protože tam vystoupí opět Šlapeto, také Mirek Paleček, kapela Nové struny, samozřejmě s Jakubem Jirouškem, Honza Vančura tam bude, Jirka Vondráček, Denisa Marková, Petr Bohuslav, Milan Švic s kapelou St. Johnny, a program bude opravdu bohatý. Takže pokud byste chtěli voucher a dvě trička zcela zdarma, tak si připravte telefony a mám na vás otázku, kterou když správně zodpovíte a dovoláte se co nejrychleji, tak je to všechno vaše. Takže dávejte pozor. Jak se jmenuje pořad, který pravidelně jednou měsíčně na Country Rádiu uvádí Jiří Vondráček a Denisa Marková? A jsou tyhle možnosti. Za A. Pořad se jmenuje Pouť, za B. Cesta, a nebo za C. Karavana. A volat můžete právě teď.

0: Tak, Crossband dohrá svoji písničku, budeš první, no a dnešní soutěž o vouchery a trička má svého vítěze, respektive svoji vítězku, která je právě teď na telefonu, takže ji vítám ve večerní vysílání Country Radio. Jano, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak, já jsem se ptal, jak se jmenuje pořad, který pravidelně jednou měsíčně na Country Rádiu uvádí Jiří Vondráček a Denisa Marková. Možnosti byly tyto. Za A pouť, za B cesta a za C karavana. A vy jste správně řekla, že to je?
1: Že to je za C karavana.
0: Ano, tleskáme vám. Jano, byla jste nejrychlejší se správnou odpovědí, já vám moc gratuluju, přeju vám, ať si to užijete. Vy jste teda říkala, že ten pochod asi úplně nezvládnete, ale užijete si o to víc ten program v Pikovaru, tak vám přeji, ať se vám cesta vydaří, jedete z velké dálky, jak jsem taky pochopil, tak ať se vám to všechno... Ze Šumperka je to docela daleko teda.
1: Jo, to nějak zvládneme.
0: Ano, dá se to zvládnout, tak jsme rádi, že jste tak věrní fanoušci Country Rádia a moc se na vás těšíme. No a já vám ještě k tomu posílám jako malý bonus písničku Honzy Vyčítala, to tenkrát v 45. Mějte se hezky, gratuluju a naslyšenou.
1: Moc děkuji a přeji pěkný večer.
0: Děkuji, vám také.

0: Dneska jsem byl celý den od rána v Českém ráji, byl jsem v Turnově a v okolí. Mimochodem vám také doporučuji, což je oblíbená atrakce, tam zajděte do Svijanského pivovaru, dělají tam i prohlídky a skvěle tam vaří, opravdu dokonale. Takže o zábavu postaráno a hlavně ta příroda nádherná všude okolo, neskutečné věci. A já jsem si uvědomil jednu věc, že jsem se tam nezeptal místních, jak je to s houbama. Jestli rostou, nebo ještě nerostou, nebo už nerostou, nebo jak to je. Protože si myslím, že teďka jak pršelo, tak to dodalo vláhu, pak se to hezky zapařilo díky sluníčku, tak si myslím, že je relativně na houby ideální. Tak mám na vás takovou prosbu. Napadlo mě, že nejlépe bych to zjistil, že rád houbařím a rád bych vyrazil, tak mi prosím vás můžete napsat do studia buď to na mail nebo SMS-kou, jestli u vás rostou houby, po případě jaké a kde hlavně, abych věděl, jestli to samozřejmě prozradíte, jo? To nemůžu vědět. Jestli budete chtít říct, kam chodíte na své, kde máte svá oblíbená naleziště, mnoho houbařů to neprozradí, ale zajímá mě, jestli rostou, tak buďte tak hodní, napište mi, já si to všechno přečtu, pak vyhodnotím a případně někam zajedu, pokud tedy prozradíte. Tak a já vám k tomu psaní do studia pošlu krásnou písničku, která to tak náhodou vyšlo, bude zpívat Marie Rotrová Řekni, kde ty kytky jsou. Já bych to spíš viděl tak, že Řekni, kde ty houby jsou, ale tak se ta píseň nemenuje. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: 23 hodin. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

Tak tohle byl, přátelé, rok 1988, písnička Pavla Bobka Můj rodný dům, kterou zařadil na album Já přitom byl, a tu píseň si vypůjčil v originále od Bruce Springsteena My Hometown z roku 83, a ten nádherný český text Pavlovi napsal jeho dlouholetý přítel Michal Žantovský. Je 14 minut po 23. hodině, tedy téměř 14 minut, za pár vteřin to tak bude. Vy posloucháte i nadále teď už noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a dnes jsem vám slíbil, že si budeme povídat o Jesse Jamesovi. Musím to malinko přehodnotit, protože jsem si připravil i nějaké písně a to povídání bude asi delší. Takže když dovolíte, domluvme se na zítřek. Zítra si o Jesse Jamesovi budeme hodně povídat, budeme si hrát hodně písní, ale já bych teď chtěl zahrát jednu píseň, která poletí všem Vítězslavům k dnešnímu svátku. Nevím, jestli máte ve svém okolí Vítězslava. Já jsem marně přemýšlel a nepřišel jsem na to, že bych znal Vítězslava, že bych ho měl ve svém blízkém okolí. V každém případě jsou, to je jasná věc. Takže, milí Vítězslavové, přeji vám vše dobré k dnešnímu svátku. A teď vás překvapím jednou písničkou, kterou bude zpívat také Vítězslav. Nevím, jestli máte rádi filmy o básnících, Jak svět přichází o básníky konkrétně. To jsou povedené komedie Dušana Kleina. Ta první spatřila světlo světa v roce 1982. Tuším, že to bylo, doufám, že jsem se nespletl. No a tam zpíval jednu z těch melodií, protože každou tu melodii ke každému filmu zpíval někdo jiný, Karel Černoch dokonce, ale k filmu Jak svět přichází o básníky zpíval tu titulní píseň Vítězslav Vávra, ano, zpívající bubeník a manžel Věry Špinarové, a já jsem vždycky měl tu písničku rád, přestože to samozřejmě není country, ale vlastně country je, protože se mi líbí, tak mi to promiňte. Pojďme si malinko zaspomínat na tenhle nádherný film z roku 82. A samozřejmě pro všechny Vítězslavy ta písně letí.

No, musím tedy říct, milí posluchači, že jste mě moc nepotěšili, protože na můj dotaz, zdali u vás rostou houby, se tedy sešlo mnoho e-mailů a mnoho SMSek, dokonce mi volal i jeden posluchač až ze severní Moravy, ale ode všech byla odpověď stejná. Nerostou, nerostou, nerostou. To jsem vůbec nechtěl slyšet. Říkal jsem si, že to bude ideální. Tak prosím vás, až porostou, tak mi dejte vědět po případě, kde, abych mohl vyrazit. Já mimochodem mám strašně rád jeden Murphyho zákon, který zní, že všechny houby jsou jedlé. Některé bohužel pouze jednou. No, nicméně stále kolují mýty ohledně jedovatých hub. Prý se poznají podle toho, když do vody, v níž se vařili, vložíte stříbrnou lžičku a ta zčerná. Nebo ty okousané od plžů jsou jistě jedle. Podobné nesmysly vyvracejí Björn Wergen a Katrina Gelberová v užitečné příručce nazvané Nejčastější otázky o houbách. No a z pozice zkušených mykologů stručně a jasně probírají záludnosti, které se houbařům občas honí hlavou. Také jste slyšeli, že se houby absolutně nesnášejí s alkoholem. No, jsou hůř stravitelné sami o sobě, takže sklenička piva k smaženici je proto žádoucí. No, zdálo by se, že hadovka smrdutá je akorát k tomu, abyste si zacpali nos a přidali jaksi do kroku. Ale kdysi se z ní připravovalo něco speciálního. No a to je už moje otázka k vám. Pokud byste chtěli vyhrát knihu, o které jsem se zmiňoval, Nejčastější otázky o houbách, máte možnost, ale musíte mi správně odpovědět na tu otázku. A musíte samozřejmě zavolat, bude to telefonní soutěž na 210 323 333. Takže já se ptám, houba hadovka smrdutá sloužila k výrobě za A nápoje lásky, za B voné soli do koupele, nebo za C polevy na cukroví. A volat můžete právě teď.

0: No, nebylo to tak jednoznačné, jak jsem si myslel, milí posluchači. Telefonů spousta, ale správná odpověď jenom jedna jediná. Já jsem moc rád, že právě teď mohu ve večerním vysílání Country Rádia přivítat posluchačku Evu. Evo, ještě jednou dobrý večer. Doufám, že spojení vydrželo. Tak výborně.
1: Tak,
0: skvělý. Tak já jsem se ptal, k výrobě čeho sloužila hadovka smrdutá a možnosti byly tyto. Tak buď to se z ní vyráběl nápoj lásky, nebo voná sůl do koupele, anebo sloužila jako poleva na cukroví. A vy jste správně řekla, že to bylo...
1: Nápoj lásky.
0: Nápoj lásky, ano. Musím tedy říct, že já jsem to dlouhou dobu netušil, že hadovka smrdutá sloužila k něčemu takovému. Když jsme byli malé děti na chatě, tak to smrdilo po celém lese a utíkali jsme rychle pryč. Tak zase jsem o něco chytřejší. Tak jak to máte vy s houbama? Sbíráte houby, jíte houby? Ne.
1: Já moc ráda na houby chodím, ráda jedím, vařím z nich ráda. Opravdu houbám fandím, ale letos ještě jsme neměli ani jedno.
0: Ještě nic, no já taky na to pořád čekám, tak držme si pěsti, ať brzo vylezou, ať vyraší a ať můžeme tak. My vyrazit do lesa. Tak Evo, přeji vám krásný večer, ještě jednou gratuluji a posílám písničku, která je, myslím, víc než příznačná. Bude zpívat Jarda Štercl, Houby, houby. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky a moc krát děkuju.
0: Ano, naslyšenou.

nemrzí mě, i když houby najdu. Pojehličí, pomechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu,

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete. Já řvu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každý stromeček, zmáčknu každý kopeček, v domnění, že je to hříbeček.

kam jdete, co v tom ranci nesete, jářku houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po

0: Každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, voní Hamletem.
1: Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Půlnoc se pomalinku blíží, já se tady za chvíli vypravím ku domovu a rád bych se s vámi dneska rozloučil vzpomínkou na Ernesta Hemingway, který by právě dnes slavil své narozeniny. Jeho dílo mám velice rád, vzpomínám si, když jsem úplně poprvé četl jako jinoch Starce a moře, byl jsem z toho díla naprosto uchvácen a měl jsem obrovskou radost, když jsem byl poprvé na Floridě, na Key Westu, což je překrásné místo, kde Ernest Hemingway také měl svůj dům, byl jsem přímo v tom domě a vůbec jsem se mu nedivil, že právě tam chce tvořit, psát. Je to nádherný dům, který si můžete celý projít, včetně zahrady. A jsou tam také všechny věci, které on používal, to znamená i ten psací stůl. A je tam i vitrínka na chodbě v jednom patře, kde jsou různá jeho díla. A je tam mimochodem, což se nám objevil na čelním místě, Stařec a moře v češtině. Takže to mě moc potěšilo. Vzpomněl jsem si na něj, chodil jsem tam také po těch barech, kde on rád vysedával. Jeden z nich teda byl naprosto epesný, ze kterého byl výhled na jeden z nejkrásnějších západů slunce, které jsem zažil. Možná právě proto tam sedával. A také si často vzpomenu na jeho různé citáty a výroky. A jeden mám obzvláště rád. Ernest Hemingway kdysi řekl, že je třeba 2 let, než se naučíme mluvit. A 50, než se naučíme mlčet. To je velmi pravdivé. Tak vzpomínkou na Ernesta Hemingway, dnešního oslavence, se s vámi loučím. No a vybral jsem stylovou píseň od country zpěváka Kennyho Chesneyho, který také Hemingway měl vždycky rád a jednoho dne natočil krásnou píseň Hemingway's Whisky, teda Hemingwayova whisky. Mějte se moc hezky, přeji vám klidné sny, zítra krásný a úspěšný den a budu se na vás těšit opět od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer vám všem přeje opět po týdnu starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Kdybych měl před sebou seznam největších klasiků historie country hudby, bylo by na prvním řádku zcela jistě jméno Jimmy Rogers. Hned v úvodu dnešní návštěvní hodiny si pustíme tři jeho písničky, ovšem v podání jeho pozdějších následovníků. Jmenovitě se toho ujmou Alison Krauss, Jerry Lee Lewis a Willie Nelson.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V našem putování historii Nashvilleské dvorany slávy se dostáváme k roku 2000. Hlasováním členů Country asociace se pocty uvedení dočkali dva významní interpreti. Tím prvním byl Charlie Pride, první Afroameričan, který se dokázal prosadit mezi absolutní elitu hudby country, o čemž svědčí i jeho hitparádová bilance. V rozmezí let 1969 až 87 dokázal na první příčku žebříčku umístit 30 svých nahrávek. Připomeneme si ho jednou z těch nejslavnějších.

Zhruba o desetiletí dříve než Charlie Pride odstartoval svou kariéru zpívající šerif Ferron Young, jeden z nejvýznamnějších představitelů klasického honky-tonku. Pustíme si jeho největší hit, písničku Hello Walls, kterou pro něj v roce 1961 napsal tehdy začínající skladatel Willie Nelson.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Karel Kahovec a Naďa Urbánková, dvě tehdejší hlavní pěvecké hvězdy country beatu Jiřího Brabce, se v roce 1973 podělili o nahrávky na dva singly. Na každého tedy vychází dvě písničky.

Těch nabídek, no, řada. A žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: V roce 1992 se na solovou dráhu vydal u nás v Čechách, možná i na Moravě a patrně i ve Slezsku nejpopulárnější slovenský countryman Alan Mikušek.

Když v roce 1994 vyšlo poslední album Michala Tučného, nechyběl na něm duet s Alanem Mikuškem. Dvojjazyčnou verzi písničky Déšť jsme prý inspirovali naším silvestrovským překladem slovenského originálu. Říkal mi to Michal, tak to bude pravda.

A teď jedna mírně opožděná gratulace. Včera, tedy 15. července, oslavila 80. narozeniny rodačka z Tuskonu v Arizóně Linda Ronstadt. V 70. letech se jí říkalo královna country roku, ovšem věnovala se celé řadě hudebních žánrů. Mimochodem získala celkem 10x cenu Grammy. Pustíme si v jejím podání 3 naprosto odlišné kousky a v tom třetím se k oslavenkyni přidají Dolly Parton a Emmylou Harris.

36. verze slavné Williamsovky Jambalaya bude příjemně rock'n'rollová a navíc zpívaná v plynné nizozemštině. Nahrávku pořídila skupina Noral v roce 1980.

Příští týden dáme v návštěvní hodině prostor mimo jiné zpěvákovi jménem John Michael Montgomery. A než zazní tradiční vábnička, tentokrát tedy v jeho podání, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář z druhé kategorie Bez junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Ze starých časáků a fotek zažloutlej, šklepce chlapců se dá do polu z nej.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: něco hoří! Božka! Hebe, Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila!
1: Emile, hoří nám v pokoji!
0: Ježiš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj! Běž rychle! Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to ničím stříkej, jo? Já zavolám o pomoc! No, kde pak ženská a přírodní katastrofa? Hej, cákej na to nějakou vodu, jo? Nějakou tekutinu! No, zavoláme kohod. Kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi, Boučkovi, no jo? Cákáš za to, cákej! No. Těmuk to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic, to nic, nic, nic, nic, nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, Těmuk. Hele, kdo by to mohl... No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych toho... Helej, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kdepak ženský a přírodní katastrofa. A, halo, soudužko, prosím vás, já, prosím, já nezavěšuju. Co, prosím? Totiž nám tady hoří, v jakým pořadí? Hele, ty nechte si to napřed vysvětlit, jo, podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se... Jakým... Hej, stříkej! A hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí! No. A ano! No, teď jsem měl smůlu, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo! Jak to, že nejste soudružka? Ha, prosím, jo, vy jste soudruh. Je to bylo nedivný, že máte takový nějaký přiskřípůj. Nás povíte, já jsem si chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeba... Prosím, co jako co, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihoří vám, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo, Praha 4 Kánovnická, prosím, Křížala, sušená švestka. Myslí, Kánovnická, ano, ano, ano, znamenám si, ano, ano. Ano, ano, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo, jo, jo. Tak, no. Holka, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to tu hodně. Tak. Jo. Kde pak tohleto? Hned volat požádá, kde pak tohleto? Halo? Těmu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistulkou? To je fanoušek. Hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuju, ti počkám, no jo. Co to dělá? Hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těmu Franto, hele, nemáš známý u hasič, u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval to, když volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš mě? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
1: Prosím tě, dobrý co? Známý.
0: A co?
1: Tady hoří.
0: Tady voláš hasiče. Ježíš, to tady
1: požární opravdu... služba? Co? Tady Praha 6, Lidická 3.
0: A ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
2: Už jsme tady, je to tady.
0: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
2: Normálka.
0: Jak to?
2: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím a

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stát. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plac

tři města. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.